0: Sáhni si na ní.
1: Au, to bolí.
2: Tak ses přece chytila, jo, jsem ti to slíbila. Pojďte sem, lidi, růžence míněje. Na prstě lesknou se, krvavé krůpěje.

0: tak už to v životě chodí. Nedá se nic dělat. Musíme odum dál.
1: Rádio Junior.
2: Kakao se rozlilo, moc a moc se zlobilo. A Ludmila plakala nad tou louží kaká. Pardon, řekla Ludmila.

princeznou nebezpečí. Teď volá SOS bez dlouhatánských řečí.

0: Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě?
1: Bez kytek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
2: A hele mese, ona ty kytky nese. To jsou snad šprýmy uprostřed zimy. Kde pak to kvítí prosté? Kde pak to asi roste?
3: Inu v lese, pod keříčky, blízko naší mělké říčky.
4: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati.
2: No to je nápad, máti.
3: Dobíráte si mě? Jahody teď zimně.

0: chvějí. Buď zdravějí. Ještě se mi ruce chvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka. Červená, pěkně zralá.
0: Já bych si taky dala.
2: Dobíráte si mě? Jablíčka? Teď v zimě.
3: Bez jablek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
4: A hele, mese, Máňa jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo, že ty jsi je snědla sama se všema jadýrkama.
2: Září bylo jenom chvíli, ruce mé to nestačily.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: A další.
2: Prosím tě, co to vyvádíš?
1: Počítám děti, které nás poslouchají.
2: A kolik jsi jich spočítal?
1: Hodně.
2: To je kolik?
1: Spoustu.
2: Františku.

0: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyjunknu do dna.
1: Proč máš tak velké oči, baby?
0: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe viděla.
1: Proč máš tak velké uši, baby?
0: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe slyšela.
1: Tobě narostly fousy, baby.
0: To mám, Karkulko, proto aby... To aby mě zima nebyla.
2: Snad připravím vlka o lupu.
1: Proč máš tak velkou pusu, baby?

0: Tak jsem tady kvůli tomu, děvčeti. Dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď už šelmo!
1: Tak já nevím. Povídám stůj a on si lehne.
2: Je přihranej.
0: Tak jsem tady kvůli tomu, děvčeti. Teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
3: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
0: Tady je, tady je. Snad nám ještě ožije. Vím, co s tím, vím, co s tím. Já jí z vlka vyprostím.
4: Pozor tam uvnitř!

telátko oblíbené, telátko baculaté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko u kravičky, telátko na mém klíně, telátko z mé písničky, ach jak je milé.

0: Mami, mami, a jak vypadá?
1: Kdo? Náš tatínek?
0: Mm-hmm.
1: Počkej, hned ti ho popíšu. Já o něm totiž strašně ráda mluvím.
0: No tak povídej, prosím tě, povídej.
1: Takže, náš tatínek je vysoký. Má krásné vlasy, krásné oči. Je trochu trumpeta, trumpetista. Náš tatínek je totiž muzikant, víš?
0: Mami, a to už budeme mít tohohle tatínka na pořád, nebo si ještě můžeme vybrat nějakého jiného?
1: Ne, jiného si vybrat nemůžeme, protože jiného nechceme.
0: Ale
1: žádné

nešahej na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Right now, I just need you to get real loose. Get comfortable. Grab your loved ones, or grab your love partner.

0: Karlem Klementem.
1: Holky a kluci, přeju všem krásné dobré ráno, je 6 hodin a vy posloucháte ranní restart Radio Junior s Karlosem. Dnešní téma: milujeme hudbu. Holky, kluci, tohle je skvělý téma, nemohlo nám padnout nic lepšího takhle na krásný čtvrtek. Já doufám, že si to se mnou užijete, já doufám, že si to taky užiju, protože hudba, co si budeme, je univerzální jazyk pro úplně vlastně všechny. Každopádně já nebudu okecávat rovnou před těma zprávama, ale probereme si všechny, co nejvíc různých hudebních žánrů, které si dneska popíšeme, rozebereme si je, uděláme to takové trošičku vzdělávací a třeba objevíte i nové žánry, které jste ani nevěděli, že třeba existují. Ale to všechno a více, holky, kluci, až po zprávách.
2: Radio Junior.
0: Minutové zprávy.
1: Je 1. října, je 275. den roku a do konce roku zbývá 90 dní. Svátek dneska slaví Igor, takže přejeme všechno nejlepší k vašim svátkům. No a dneska také slaví své 95. narozeniny český divadelník, herec, hudebník, textař, zpěvák, básník, skladatel, spisovatel, filmař, grafik, výtvarník, divadelní režisér, komik a sběratel Jiří Suchý. Takže přejeme všechno nejlepší k jeho narozeninám, pokud nás právě posloucháte, všechno nejlepší. Pojďme se přesunout na sport. Zástupci Slovanu Bratislava včera jednali s extraligovými kluby o možném vstupu slovenského klubu do české hokejové soutěže. A jednání pro ně nedopadla vůbec špatně. Zástupci asociace profesionálních klubů totiž budou nadále tuto situaci analyzovat a přemýšlet o ní, takže budeme držet palce, kluci. No a co se týče počasí, dnes bude oblačno a zataženo a občas nám foukne silnější vítr. Co se týče teploty, tak ta se nám bude pohybovat od 8 stupňů až do 24 stupňů Celsia. Takže holky, kluci, i když dnešní den bude příjemný, bude jakž tak teplo, vemte si furt ty mikiny, bundy, protože z rána bude zima a co si budeme, už nám tady začnej řádit i rýmičky. Holky, kluci, to byly zprávy.

6 hodin a 5 minut a vy posloucháte ranní restart Radio Junior s Carlosem. No a my se pojďme přesunout rovnou k první pasáži našeho tématu Milujeme hudbu. Holky, kluci, nacházíme se v Americe v 50. letech. V rádiu hrají zpěváci v oblecích, všechno je poměrně uhlazené. No a najednou přijde hudba, u které se začnou mladí lidé vrtět, tančit a říkají si jejich rodiče, co to pro boha poslouchají. No a právě tak nám začíná příběh rock and roll. Rock and roll vznikl hlavně ve Spojených státech ve 40. a 50. letech. Nebyl to úplně nový hudební styl z ničeho. Smíchaly se v něm prvky blues, rhythm and blues, country, gospel a samozřejmě dalších žánrů. No a potom právě přišli lidé jako Chuck Berry, Little Richard a nebo právě Elvis Presley. Elvis se stal jednou z největších hvězd historie. No a co je zajímavé je, že tehdejší společnost jeho vystupování vůbec nechápala. Jeho typické pohyby při tanci byly pro část publika tak šokující, že některé televizní pořady ho raději dokonce zabírali pouze od pasu nahoru. Dneska nám to teda už přijde směšný, ale v 50. letech to bylo opravdu, holky kluci, velmi kontroverzní. No a ještě takový jeden fun fact o rock'n'rollu. Rock'n'roll nebyl důležitý jen kvůli hudbě, pomohl vytvořit úplně novou kulturu vlastně. Najednou existovala hudba, móda a styl, který byl spojený především právě s mladou generací. No a právě proto se rock stal mnohem víc než jen hudebním žánrem. A samozřejmě, když se řekne rock'n'roll, existuje jedna skladba, která snad ani nepotřebuje představovat. Každopádně holky, kluci, vy třeba nemusíte znát, takže já ji představím. To je, hádám teďka tohle víc pro rodiče, ale holky, kluci, je to skvělá hudba tohle, takže Elvis Presley, Jailhouse Rock.

6 hodin a 9 minut a my se teďka pojďme přesunout do New Yorku. Je začátek 70. let a konkrétně do čtvrti Bronx, kde vzniká kultura, která později ovlivní hudbu, tanec, módu, graffiti i způsob, jakým lidé komunikují. Holky, kluci, máme tady hip-hop. A zajímavé je, že hip-hop původně nebyl pouze hudební žánr. Měl několik základních částí. DJing, making, breakdance a graffiti. DJové pouštěli hudbu na večírcích a začali si všímat takové jedné zvláštní věci, a to, že lidé nejvíc tančili během určitých instrumentálních částí skladeb, takzvaných breaků. No a jeden z klíčových průkopníků, DJ Kool Herc, proto začal pomocí dvou gramofonů tyto části prodlužovat. Představte si to jako takové hudební kouzlo. Máte dvě stejné desky a přeskakujete mezi nimi tak, aby ta nejlepší část skladby se opakovala furt znovu a znovu. No a zatímco DJ pouštěl hudbu, Mac začal mluvit do rytmu. A postupně se z toho, holky kluci, vyvinul v pozdější době rap. Hip-hop se následně rozšířil po celých Spojených státech a později také do celého světa a ovlivnil kulturu a hudební žánry takhle, tak, jak je známe právě dnes.

0: Lenka říká řičce pod kolenka.
1: Vtípek Rádia Junior.
2: Maminka k Pepíčkovi. Můžeš mi říct, kdo snědl všechny višně z dortu?
3: Já ne, mami.
2: Nelži, nešla jsem v tvém pokoji pecky.
3: No, mami, tak to ne. Ty nemůžou být moje, protože já jsem ty pecky polikal i s těma višněma.

0: Zajímá vás, kde vznikl chleba, sýr, sendvič nebo zmrzlina?
1: No jasně, že nás to zajímá.
0: Tak to si nenechte ujít nové pohádky od Skřítka Hajaji s názvem Sladké a slané cestování. Rádio Junior je vysílá od 12. října každý den v 19.50.
1: A pustit si je můžete i na webu radiojunior.cz a v aplikaci Můj rozhlas, že jo?
0: Přesně tak.
1: A já, jak myslím na ten sendvič, tak jsem úplně dostal hlad.
0: Víš, že já taky.
1: Tak pojdem si dát něco k jídlu.
0: Jupi, už běžím.

Holky, kluci, teď si představte úplně jiný svět. Je konec 70. let. Světla všude blikají, na stropě se otáčí obrovská zrcadlová koule, no a všude jsou třpytky a z reproduktorů hraje hudba, která vás prakticky nutí tancovat. Holky, kluci, vítejte v éře diska. Disco se začalo výrazně rozvíjet v 70. letech, především v New Yorku a ve Filadelfii. Vzniklo v klubech, kde se potkávaly různé komunity a kde DJové začali experimentovat s rytmem, basovkou a dlouhými tanečními verzemi skladeb. A to je velmi důležité, protože disco bylo vytvořené hlavně pro tanec. Typický disco song má výrazný pravidelný rytmus, který se opakuje pořád dokola. Často se používá takzvaný four on the floor beat, vlastně kdy kopák udeří na každou ze čtyř dob. No a takový hlavní průkopníci přišli Bee Gees na scénu. Jejich hudba se stala jedním ze symbolů právě celé éry a film Saturday Night Fever udělal z diska obrovský fenomén. No a jeden takový fun fact, disco se na konci 70. let stalo tak obrovským fenoménem, že proti němu vznikla dokonce antidisco nálada. Jednou z nejznámějších událostí tak byla Disco Demolition Night, kdy v Chicagu v roce 1979, při které byla mezi baseballovými zápasy odpálena bedna plná diskodesek. Dneska teda to už zní trošičku absurdně, ale disco už se stalo symbolem vlastně celé jedné generace v té době. No a co si budeme... Bee Gees, když přišel na scénu, tak vlastně úplně změnil, nebo nezměnil, ale víc ještě tak jako přidali celé té éře a právě, jak jsem říkal, stali se jejím symbolem. No a pustili jsme si tady Elvise, tak si pustíme i Bee Gees. A jeden z jejich nejznámějších hitů, holky, kluci, Bee Gees, Stayin' Alive.

Holky, kluci, 6 hodin a 25 minut, no a my tady teď máme píseň z hitparády, konečně volná. Tak se jmenuje nová singlovka Adély Křivánkové. Adéla už ve 12 letech excelovala v hitparádě Rádia Junior s písničkou Parfém, brzy přidala songy jako Konečná, To jsem já, Vznáším, no a spoustu dalších. Studentka ostravského gymnázia Adéla ale má ve svém repertoáru i spoustu trendy hitů, jako třeba APC, písničky z pohárek jako třeba Zoo od Shakiry, Tři oříšky pro popelku nebo píseň Lociky z pohádky Na vlásku. No a protože miluje K-pop, tak umí skvěle zaspívat i hitovky od BTS nebo Golden a Soda Pop z filmu K-pop Demon Hunters. No ale teďka si pojďme pustit její nejnovější písničku a holky kluci, vy si ji užijte. Takže holky kluci, Adéla a její nový single Konečně volná.

6 hodin a 29 minut, holky kluci, a vy posloucháte ranní restart Radio Junior s Carlosem. No, pojďme teďka, holky kluci, trochu zvolnit. Představte si malý klub, pódium, saxofon, kontrabas a piano. Muzikanti začnou hrát skladbu. No a najednou jeden z nich začne hrát něco úplně, ale úplně jiného. No ale nikdo ho nezastaví. Naopak, ostatní se k němu přidají. Holky kluci, to je jazz. Jazz se začal formovat na přelomu 19. a 20. století, především v New Orleans. Vznikal z kombinace afroamerických hudebních tradic, blues, ragtime, spirituálu a dalších vlivů. A jednou z jeho nejdůležitějších vlastností je improvizace. To znamená, že muzikant nemusí pouze přesně opakovat něco, co nacvičil. V určité části skladby může začít vytvářet vlastní melodii přímo na místě. Je to vlastně trochu jako takový hudební rozhovor. Jeden muzikant něco zahraje, no a ten druhý mu na to odpoví. No a právě proto může stejná jazzová skladba znít při každém koncertu trošičku jinak. Jednou z nejvýznamnějších osobností jazzové historie byl Louis Armstrong. Byl nejen fenomenálním trumpetistou, hráčem na trumpetu, ale také zpěvákem. A tady takhle máme taky jeden fun fact, který zná málo kdo. Armstrong používal při hraní na trubku tak obrovskou sílu, že si během kariéry opakovaně poškozoval rty. Přesto dokázal hrát způsobem, který ovlivnil celé generace muzikantů. No a potom tady máme jednu skladbu, kterou zná úplně každý a která, bych řekl, taky je takovým symbolem jazzu. Louis Armstrong, What a Wonderful World.

Holky kluci, to byl Louis Armstrong se svojí písničkou What a Wonderful World. A já mám pro vás ještě jeden fun fact o tomto vlastně zpěvákovi a o téhle písničce. V jeho době tak byl svět celkem, co si budeme, temný, válčil se a všechno, nebylo to nic moc. No a právě on se rozhodl stvořit tuhle písničku, kde nebude zpívat o tom, jak to je těžké a jak je to složité, ale naopak rozhodl se zpívat o tom, jak je svět krásný, že vidí duhu a všechno. No a tohle je přesně ta ukázka toho, jak by to mělo vypadat. No, každopádně, 6 hodin a 33 minut a vy posloucháte Ranní restart Radio Lino s Carlosem, zatím ale, protože si pojďme říct, co vás vlastně dneska čeká. V jednu hodinu vás klasicky čeká velká pohádka, Kmotra, tetka, Poletka. Pořádnice si usmyslela, že jí patří miminko Martínek, no a tak si ho odnesla. Co bude s Martinkem dál a co s tím má společného Poletka? To už uslyšíte v jednu hodinu odpoledne. Dále nás čeká samozřejmě od 3 hodin Mezi námi zvířaty. No a od 5 hodin Klub Rádia Junior. Témata, která hýbou světem, rozhovory, čtení na pokračování, recenze, vzkazovny, soutěže, no a pořádná porce té nejlepší muziky. Dnes moderuje Eva Sinkovičová, takže Evičku, jestli posloucháš, což asi takhle brzo ráno ne, tak zdravíme takhle do éteru. No a od 7 hodin se k ní připojí Martin Hlubocký, což je herec. Martin vystudoval vyšší odbornou školu hereckou a momentálně ho můžete vidět na mnoha pražských scénách. Hraje třeba se společností 3D Company nebo 3D Company, v Žižkovském divadle Járy Cimrmana nebo působí v Metropolitním divadle Praha a spolku Šprajc. Máte se na co těšit, je toho hodně. Mezi námi zvířaty, potom o 2 Ušounova pohádková školka, v 8 malá pohádka klasicky, no a samozřejmě je toho prostě hodně, no a každopádně skvělá, prostě nabombená muzika, prostě playlisty skvělý a to všechno díky našemu skvělému hudebnímu dramaturgovi Davidovi Janečkovi. Takže Davide, my ti ještě jednou moc krát děkujeme za dnešní hudbu a vlastně za jakoukoliv hudbu, ale dneska máme právě téma Milujeme hudbu, tak víte co, holky kluci, pojďme si pustit nějaký písničky, nebudeme otálet.

0: Ranní pomsta.
1: Ano, holky, kluci, 6 hodin 41 minut a máme to tady. Vaši asi, no, oblíbenou část. No, pojďme se podívat. Já se trošičku bojím, co to bude, protože dnešní téma, milujeme hudbu, všichni tady moc dobře víme samozřejmě, jak já na tom jsem s hudebním nadáním, takže uvidíme. Ahoj Kájo. Ahoj Terko, myslím, asi jo. Dnes je téma milujeme hudbu. Zaspívej nám proto bez přípravy písně, ve které napodobíš pomocí své pusy alespoň 3 zvuky hudebních nástrojů. Taky použij spojení miluju hudbu. Těším se na výsledek. Krásné hudební ráno, Terka. Ano, Terka. Tedy já ti moc krát děkuju. No, tak jo, tak já bych to pojal takovým způsobem, že pojďme míchat asi různý žánry, co jsme si třeba řekli, a schválně, holky, kluci, jestli poznáte, a vezmu to trošičku neortodoxně a možná založím i novej hudební žánr, protože budu asi opakovat furt jenom miluju hudbu. Tak jo, tak začneme samozřejmě. Ladný jazz. Já miluju hudbu.

0: ルルルトゥトゥトゥホールボー
1: tedy a doufám, že ti takhle stačilo. To by byl referent samozřejmě mojí nové písničky. A hele, silně o tom přemýšlím já. Vlastně asi začnu skládat písničky. Mně to teďka celkem šlo, si troufám říct. Ale poslouchat to zpětně nebudu, ať jako zůstanu v téhle iluzi. Každopádně tedy já ti moc krát děkuju. Holky, kluci, pro vás, co jsem teďka zaskočil... Já se vám omlouvám, ale vy, co posloucháte pravidelně, tak víte, že tyhle spontánní pěvecké a hudební věci úplně nejsou pro mě. Jo, jako s hudebním nástrojem třeba možná, jo, ale nevadí. Každý máme někde nějaké nedostatky, no a pro mě je to zrovna tohle. Každopádně, jestli jsem vás nechal nějak v šoku nebo něco takového, buďte v klidu, dáme si teďka normální písničku a omlouvám se všem, které jsem nechal nemluvné, neboli by se dalo říct třeba... Speechless.

0: Rekapitulace.
1: Chris de Sarandy přichází s novinkou Good Old Days. Druhá novinka je od Evy Farné, Perpetuum mobile.
2: Strach je normální a nemyslíš, že se před ním ochráníš a promluvit si o něm, to je odvaha.
1: Desátý je Pavel Čadek a jeho

0: Moonlight od Taylor Swift je na 8. příčce.
1: Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, to jsi mě vážně šokovala.
0: Sedmé místo získává Ignor od Pokáče.

0: žebříčku získává skupina Botox s písní My dva. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

Holky, kluci, máme tady máme kalendárium a dneska slaví svátek Igor. Igor je mužské křestní jméno skandinávského původu, které se vyvinulo ze staroislandského jména Ingvar, propuštěného jako Ivar. Takže přejeme všechno nejlepší k svátku Igorům, užijte si dnešek, je to váš den a tady je písnička pro vás.

0: Ranní restart s Karlem Klementem.
1: Holky, kluci, odbyla nám první hodinka a druhá tady klepe na dveře, nebo už je tady vlastně, už vešla těmi dveřmi 7 hodin a vy posloucháte Ranní restart Radio Junior s Karlosem. Dnešní téma, milujeme hudbu. Už jsme si řekli nějaké, nebo dejme tomu nějaké hudební žánry, řekli jsme si rock, jazz a spoustu dalšího, disco taky. A vždycky jsme si k tomu pustili nějakou ukázku a všechno. No, dneska nás toho ve druhé hodince čeká ještě hodně. Řekneme si také něco o dalších hudebních žánrech. Nebudu prozrazovat jaké. A také nás čeká rozhovor. No a samozřejmě váš oblíbený zvídavec. No ale to všechno a více, holky, kluci, až po zprávách.
0: Radio Junior. Minutové zprávy.
1: Je 1. října, je 275. den roku a do konce roku zbývá 90 dní. Svátek dneska slaví Igor, takže všem Igorům přejeme všechno nejlepší k jejich svátku. No a dneska také slaví své 95. narozeniny český divadelník, herec, hudebník, textař, zpěvák, básník, skladatel, spisovatel, filmař, grafik, výtvarník, divadelní režisér, komik a sběratel Jiří Suchý, takže přejeme všechno nejlepší k narozeninám. A my se pojďme přesunout na sport. Zástupci Slovanu Bratislava včera jednali s extraligovými kluby o možném vstupu slovenského klubu do české hokejové soutěže. A jednání pro ně nedopadlo úplně špatně, protože zástupci Asociace profesionálních klubů budou nadále tuto situaci analyzovat a budou o tom hodně silně přemýšlet. Takže kluci, držíme vám palce, ať se tam dostanete. No a pojďme na počasí. Dnes bude oblačno a zataženo a občas nám foukne silnější vítr. Co se týče teploty, tak ta se nám bude pohybovat od 8 stupňů až do 24 stupňů Celsia. Holky, kluci, i když bude dneska příjemný den a bude jakž takž teplo, vemte si furt tu mikinu a bundu, protože nám tady začínají řádit nemoci. To byly zprávy.

Holky, kluci, 7 hodin a 5 minut a vy posloucháte ranní restart Radio Junior s Carlosem. No a my si pojďme přesunout trošičku teďka k, jak bych to řekl, odvážnější, drsnější části hudby, jo, dá se to tak říct, no prostě k odvážnějšímu žánru. Představte si konec 60. let. Rock už je hlasitej. Ale některým muzikantům to stále nestačí. Chtějí, aby byl ještě těžší, temnější a agresivnější. No a tak nám, holky kluci, vzniká heavy metal. Za jednu z nejdůležitějších kapel úplných začátků jsou považováni samozřejmě Black Sabbath. Jejich hudba měla temné kytarové riffy, těžké bubny a atmosféru, která byla úplně jiná než tehdejší pop. A jejich první deska vyšla v roce 1970. Mimochodem, jeden z důvodů, proč jejich hudba působila tak temně, byl i samotný způsob, jakým vlastně hráli na kytaru, protože kytarista Tony si před vznikem Black Sabbath vážně poranil prsty při práci v továrně a část konečku prstů mu byla tak amputována. Přesto ale pokračoval dál v hraní. No a protože měl problémy s bolestí, vytvořil si speciální techniku a používal lehčí struny. Zní to skoro jako takový filmový scénář, ale není, je to skutečnost. No a metal se potom začal dělit na takové obrovské množství dalších stylů. Heavy metal, thrash metal, death metal, black metal, power metal, nu metal, no prostě jich hodně. No a některé z nich znějí tak rozdílně, že člověk skoro nechápe, že patří vlastně do stejné rodiny. No a taková ikonická skladba, nebo právě takový průkopníci, když tady máme ty Black Sabbath, tak taková jakoby nejvíc ikonická, průkopnická, nejznámější skladba tohoto žánru. Za mě, holky, kluci, si ji teďka pustíme a je to v pohodě. Black Sabbath, Paranoid.

7 hodin a 13 minut a vy posloucháte ranní Restart Radio Junior s Carlosem. Holky, kluci, předtím jsme měli metal, tak se pojďme teďka posunout nebo přesunout někam do tepla. Na Jamajku, palmy, moře, slunce a hudba, která má pocit, jako kdyby nikam nespěchala. Je to reggae, holky, kluci. Reggae vzniklo na Jamajce v 60. letech a navazovalo především na ska a rocksteady. Typická je výrazná basová linka, rytmus a takzvaný offbeat, důraz, který vytváří charakteristické houpání. No a s reggae je samozřejmě spojený jeden člověk, hlavně Bob Marley. Marley se stal jedním z nejznámějších jamajských hudebníků vůbec a pomohl dostat reggae do celého světa. Jeho hudbu často pracovala s tématy míru, lásky, svobody a společnosti. A jeden takový fun fact, Bob Marley byl obrovský fanoušek fotbalu. Dokonce měl při hraní fotbalu jednou utrpět zranění, které se později prokázalo jako vážnější problém. No a jeho hlavní vášní byla samozřejmě hudba. A nejen takhle dáka, ale přesně reggae, takové uvolněné a všechno. Každopádně bych vám rád pustil jednu jeho ukázku, bohužel se mi nepovedla žádná najít. Takže tady máme jiného průkopníka, trošičku z dnešní doby a tím není nikdo jiný než Shaggy. Shaggy ho určitě znáte, byl tady na koncertě, myslím si, že loni jsem tady, nebo nebyl na koncertě, loni, když byl Pitbull, tak byl jeho předskokanem. A potom tady vlastně byl i na Colors of Ostrava. Na loňském roce, ne na tom, co byl teďka, ale na loňském roce. A Shaggy je přesně, řekl bych, takový průkopník taky reggae tohle z toho žánru. No a každopádně vídám právě na něj a na jeho kolegu, kteří zpívají spolu a mají spolu většinu písniček, tak na ně vídám na sockách takové takové úsměvné věci, na kterým si řeknete, tyjo, to je hustý. Kdy přesně začali zpívat ještě v době Michaela Jacksona a dokonce i před Michaelem Jacksonem vystupovali právě a byli mladí a teď jsou popisky, jakože dva dědové, který odmítli odejít do důchodu, ale přesto i dnešní dobu tak umí rozparádit stejně jako tenkrát v nějakém roce 2001.

7 hodin a 23 minut a vy posloucháte ranní restart Radio Junior s Carlosem. Normálně v tomhle čase máme hosta, bohužel zkoušel jsem se telefonicky spojit, buď blbne spojení, nebo někde je nějaký technický problém, za to se moc omlouvám. Takže teďka si dáme ještě normální vstup a já se to potom pokusím nějak vyřešit.

K-popové skupiny totiž často trénují několik let předtím, než vůbec debutují. No a některé skupiny mají členy z několika různých zemí. No a jednou z takových největších skupin tak se staly právě BTS. Potom přišel rok 2012 a písnička, kterou slyšel skoro celý svět, Psy, Gangnam Style. Přestože Psy, solový interpret a netypická idolová skupina, jeho skladba pomohla ukázat, že hudba v korejštině může být obrovským globálním hitem. A to stejné ukázali BTS. Holky, kluci, pojďme si dát teďka nějaké BTS.

0: 7 hodin a 27 minut a vy posloucháte ranní restart Radio Junior s Carlosem. Holky, kluci, trošičku se omlouvám, zvídavec se nám o pár minutek opozdí, ale vyřešili jsme problémy technické. No a já teďka ve studiu vítám Kláru Boudalovou. Je to popularizátorka klasické hudby. Ahoj Kláry, dobré ranko.
1: Dobré ráno.
0: Ty mimo jiné také připravuješ vzdělávací programy pro Festival Pražského jara a také pro Carnegie Hall v New Yorku, je to tak, že jo?
1: Je to tak.
0: Ty bláho, tak to je hustý. Hele, já mám takovou klasickou otázku, kterou tady máme běžně s kolegou právě na hosty takhle ráno. Jak se ti vstávalo?
1: Ty bláho, normálně špatně dneska.
0: Fakt jo.
1: Dneska, a já normálně vstává se mi dobře, ale dneska prostě, dneska mi to nejde, dneska se vůbec nemůžu rozjet, takže vám rozumím všem ostatním, který třeba ještě teďka trošku se vám nechce do školy a dneska máte špatně ráno, ale nebojte se, protože dneska je dobrý den a ono se to všechno ještě rozveselí.
0: Věříme tomu, hele, i když dneska asi slunko úplně svítit nebude, ale bude teplo aspoň.
1: Aspoň bude teplo, přesně tak.
0: Přesně.
1: A ono se, a ještě, hele, někdy i to sluníčko ještě se vytáhne z toho pelíšku.
0: Mm-hmm. Třeba jo, třeba vykoukne spoza těch mračen. Já mám na tebe otázku vlastně. Ty se věnuješ hudbě a dnešní téma máme Milujeme hudbu, takže to tak jako do sebe krásně zapadá.
1: No, to je pravda, protože já se věnuju hudbě, protože ji taky mám ráda.
0: To je krásný. Hele, ve finále já si myslím, rovnou první otázka. Myslíš si, že hudba takhle, já strašně rád razím teorii, že hudba je celosvětový univerzální jazyk?
1: Já s tím naprosto souhlasím. A myslím si, že právě hudba je jedna z věcí, která nám umožní si vlastně povídat, aniž bychom opravdu uměli společný jazyk. Protože vlastně, když to tak vezmeš, tak můžeš hrát s hudebníky nebo prostě s kamarády, kteří vůbec nemluví stejným jazykem, a přesto vlastně můžete společně vytvářet hudbu. To je jedna možnost. A nebo můžeš takhle tímhle způsobem třeba rozumět zahraničnímu hudebníkovi, který třeba mluví španělsky nebo prostě něčím, čím ty nemluvíš. A stejně mu vlastně rozumíš, i když ho jenom posloucháš. To je zajímavý. To mě vždycky připadá zvláštní.
0: No, je to strašně krásný a já to vždycky obdivuju. No a ty jsi řekla tvořit hudbu. Hele, já se tě zeptám, jak by si třeba naši posluchači děti právě, kdyby chtěli začít hrát na nějaký hudební nástroj, tak jak si ho vybrat a jak vlastně vybrat ten správný, který by je bavil? Musí si to jako všechno odzkoušet nebo třeba jsou tam potom...
1: Hele, já si myslím, že tam jde hlavně o to, protože ten nástroj se ve skutečnosti vlastně stane takovým tvým parťákem vlastně docela na dlouhou dobu, protože potom, když se člověk s ním opravdu zkamarádí, tak třeba s ním vydrží celý život. Tak je to trošku jako s tím, když si vybíráš kamaráda. Taky všechny lidi neotestuješ předem, že jo? Prostě nějaký tě láká a s nějakým si víc rozumíš než s jiným. A já si myslím, že s těma nástrojema to je vlastně úplně stejný. Je samozřejmě fajn, stejně jako u těch kamarádů, když někam prostě přijdeš a něco tě láká, tak samozřejmě jako něco vidět, tak to je dobrý. Třeba když jdeš na koncert, tak se ti nějaký nástroje líbí. Někdo třeba je ti i sympatický ten hudebník, ono to taky strašně vlastně dělá, protože stejně u těch kamarádů ta sympatičnost je prostě důležitá. Mm-hmm. No a potom samozřejmě taky jsou nějaký, že když prostě někdo má krátký prsty, tak se mu třeba bude líp hrát na některý nástroj než jako na jiný, to samozřejmě, ale vlastně tohle, já třeba mám hrozně krátký prsty. Jako já mám fakt maličkou ručku. A přesto vlastně jsem hrála na klavír, ale to nebyl můj nejoblíbenější nástroj. A můj třeba oblíbenější nástroj je flétna, protože prostě s tou jsem se víc zkamarádila a na tu se mi jako hraje líp. Ale neznamená to, že kdybych opravdu chtěla, že na ten klavír hrát jako opravdu nemůžu, přestože opravdu mám maličkou ručičku, ale na tu flétnu se mi přeci jenom hraje líp. Takže ono je to takový, že spíš prostě jde o to, s kterým tím nástrojem se člověk radši zkamarádí. Mm-hmm. A pak prostě u toho zůstane a potom jim to spolu dobře jde.
0: No jasně, to jsi řekla úplně krásně. A teďka kolik si vyjmenovala vlastně, zatím si vyjmenovala dva nástroje, na které ty hraješ, ale to jsi mi úplně nahrála na otázku, jaký to vlastně je být profesionálním muzikantem, co to všechno obnáší, jako koncerty a tak?
1: No, ono strašně záleží. Takhle, profesionálním muzikantem a jde o to taky kde a co přesně jako děláš. My se teďka tady spíš asi bavíme o takzvané klasické hudbě, ono samozřejmě taky, že jo, klasická, to si hned představí člověk prostě
0: upnutého
1: strýčka v obleku, což taky už dneska naštěstí není úplně pravda. Ale je to tak samozřejmě, že stejně jako vrcholoví sportovci, tak i samozřejmě ty vrcholoví hudebníci, protože ono už si to potom je hodně podobný, tak oni samozřejmě jako musí tomu věnovat samozřejmě hodně času, musí hodně cvičit, musí prostě hodně na tom pracovat, aby skutečně ta forma, opravdu ta sportovní forma byla co nejlepší. Okay. Takže to se třeba bavíme o hráčích, kteří jsou v České filharmonii nebo prostě v těch velkých orchestrech, tak to jsou, nebo solisté, kteří potom s těmi orchestry hrají na celém světě, tak to jsou opravdu jako lidi, kteří skutečně jako sportovci trénují. Jo? To je nejenom kromě toho, že potom hrají na těch koncertech. Takže to třeba vypadá tak, že ráno staneš, prostě zahraješ si, buď to cvičíš nový repertoár, nebo zrovna jako jenom trénuješ, prostě jenom prostě si jdeš zaběhat, jo? Jenom prostě udržuješ kondici. A to je vlastně jedno, jestli je to samozřejmě trošku různý, jestli hraješ na housle, nebo jestli hraješ na lesní roh, tak tam zase jde víc o to, aby ti nepovolila pusa, protože zase ty hráči na dechové nástroje si musí přitrénovat ty svaly na těch hrtech, jo, to je úplně vlastně hrozná legrace. Pak si samozřejmě musíš dávat pozor na to, aby si neměl ty tréninkové zranění, že jo, protože je strašně obvyklý, že tě třeba bolí ta pusa, nebo že tě bolí rameno, protože si se přetrénoval, jo, pak mají prostě ty hráči mají skutečně jako zranění z těch zápasů, protože prostě když hraješ moc dlouho, tak si natáhneš sval, nebo když se správně nerozcvičíš před tím cvičením, jo, to si vůbec nikdo neumí moc představit, jo, že by si se měl protáhnout třeba předtím, než začneš cvičit na housle. Mm-hmm. No, tak tohle to všechno samozřejmě hraje roli, protože když něco děláme hodně dlouho a hodně intenzivně, tak to samozřejmě potom vyžaduje i nějakou jako takovou správu toho těla, což se u té hudby děje taky. No a potom prostě nakonec, a to už je jenom ta třešnička na tom dortu, prostě vylezeš na pódium a tam se ukloníš a doufejme ti někdo zatleská. A prostě vlastně to už je jenom ta třešnička na dortu a je to vlastně úplně stejný, jako když ty sportovci se připravují na zápas a pak prostě přijde ten zápas a samozřejmě i musíš se připravovat hlavou, protože se musíš na to soustředit a to soustředění samozřejmě potom na tom pódiu je těžký, protože na tebe lidi koukají, že jo, někdo si to vůbec neumí představit, že by prostě přišel na pódium a teď na něj koukalo 1000 nebo 3000, 5000 lidí, tak jako z toho bude nervózní, že jo. No, takže i tohle samozřejmě musíš se připravit, no a pak máš trému, takže musíš zase pracovat s tou trémou, to je úplně normální, všichni mají trému, není to tak, že jako nějak magicky prostě my tady, co lezeme na pódium, tak najednou tu trému jako nemáme, to není pravda, samozřejmě se taky bojíme, že jo, stejně jako před písemkou nebo před zkoušením, prostě všichni se bojí. A takže i s tou trémou se člověk musí naučit nějak pracovat, aby ho nesežrala, protože prostě když hult se bojí moc, tak potom nemůže nic dělat. No, takže tyhle všechny věci se musí nějak jako naučit a musí je trénovat a to potom znamená, že je profesionál.
0: Ty o tom tak jako strašně krásně mluvíš, úplně zapáleně, jde vidět, že to fakt baví a že to miluješ. Ty jsi řekla jednu věc, tréma. Jak vnímáš ty trému? Jako nějakou pozitivní nebo negativní věc? Protože vím, že hodně lidí bere právě negativně, ale třeba právě my, když hrajeme v divadle nebo něco takového, tak já to vždycky okecávám tak, že hele, já nemám trému, já jenom cítím zodpovědnost za to, že ty lidi přišli se na to podívat a teď mám zodpovědnost za to, abych je bavil.
1: Já ti vlastně úplně rozumím a tohle hodně často taky slýchám jakoby od kolegu. Já třeba to asi mám tak, že vidím jako dva druhy trémy. Jo. Jednu takovou, která tě právě jako paralyzuje. Mm-hmm. Takovej ten jakoby strach, to je podle mě to, co máš, když prostě se skutečně, jakoby, když se bojíš psa tak panicky, že se prostě na něj nemůžeš podívat, protože se opravdu bojíš, že tě kousne. Mm-hmm. A pak je takový ten jako druhá tréma pro mě. A to je přesně tahle, která vlastně ti jako nakonec dá trochu to soustředění. A oni jsou velice často z mýho pohledu tyhle ty věci smíchaný.
0: To je pravda.
1: Že vlastně ty přesně nevíš, kterou teď zrovna jako máš. Prostě. A takže se musíš podle mě naučit tu trému stejně jako toho psa trochu zkrotit. Mm-hmm. A vlastně jako naučit se vlastně, aby ta tréma nebyl ten strašák, ale aby to právě bylo něco, co ti vlastně nakonec pomůže k tomu soustředění. A vlastně ti to jakoby připomene důležitost toho okamžiku. Což si myslím, že vůbec není nakonec špatný, jo? Že ti to vlastně dává takovou nějakou jako malinko prostě takový jiný stav a právě třeba pro mě někdy větší soustředění, než jako běžně, že, jo, že člověk na něco zapomene a vlastně se nesoustředí. Ale vlastně, když máš jako tu dobrou trému, tak najednou vlastně víš, že ten okamžik je důležitý a vlastně si jako plně v něm přítomný, což si myslím, že je hrozně zajímavý moment, ale zároveň nesmí ta tréma přesáhnout to, že vlastně jako tě to úplně paralyzuje. No. Takže myslím si, že tohle je taková jako hra, se vlastně s tou trémou domluvit. Hele, dneska jako díky, že jsi tady, je to jako by fajn, ale prosím, potřeboval bych trošku, aby si jako spíš spolupracovala trémo a ne, aby si prostě mě sežrala. No, takže myslím si, že to je vlastně nakonec stejný jako s tím zvířetem. Prostě i s tím, i zvíře je taky nebezpečný, ale když je to hodný zvíře a ochočený, tak vlastně je to prostě strašně skvělý, že jo? Tak je dobře, že ho mám sebou.
0: No jasně. Kláry, já ti moc krát děkuju za dnešek. Bylo to krásný, úplně mě fakt baví tvoje energie, jak o tom dokážeš básnit a všechno a jak o tom vyprávíš s nadšením. Přeju ti, ať se ti daří to, co chceš. A ještě bych se tě zeptal na konec úplně na takovou poslední otázku. Co by si nějaké tvoje moudro právě pro naše posluchače, kteří by třeba chtěli být právě jako ty nebo začít i hrát na nějaký hudební nástroj?
1: Hele, já si myslím, že moudro žádný není. Myslím si, že jediný moudro je prostě běžte se, zažívejte ty věci. Sami zažívejte je naživo, zažívejte je tak, kde vás baví. Třeba já vás můžu dokonce pozvat, kdybyste chtěli přijít to je v sobotu, to je pozítří, do Rudolfína, Pražská filharmonie, tam hraje právě jednu z mých pohádek o cestě do pravěku a bude se tam prostě hrát třeba například na flétnu z Prokoflí kosti. Mamuta. Prostě zažívejte ty věci, protože jedině tak poznáte, jestli vás to vlastně baví. A potom prostě, když člověka to baví, tak už si najde cestu stejně jako s tou trémou, prostě jak si to ochočit a jak si to přitáhnout k sobě. Takže prostě zkoušejte to, i když vám to zrovna nejde. Dělejte to, i když to není perfektní, protože na tom vůbec vlastně nezáleží. Záleží na tom jenom, jestli to máte rádi. Nebojte se toho, že prostě třeba jo, u těch nástrojů třeba někdy jako jenom když budeš pořád cvičit. To není pravda. Prostě jako fakt opakujte, jako dělejte ty věci, pokud vás přitahujou. Hrajte na ty nástroje a když jednou se to vynechá, to cvičení, no tak ono se to jako úplně, že jo. Ale samozřejmě jde o to, že se to děje opakovaně. To znamená, vraťte se k tomu ten další týden. A když to zrovna jeden den nevyšlo, tak se k tomu vraťte další den. A protože prostě co? A když vás to bude bavit a když vás to bude přitahovat, tak ono se to prostě stane.
0: No jasně, Kláry, hezky řečeno, prý žádné moudro není, ale řekla jsi celkem dost. Holky, kluci, tohle byla Klára Boudalová, popularizátorka klasické hudby. Teď jsem to řekl dobře.
1: Skvělý.
0: Kláry, já ti moc krát děkuju, užij si čtvrtek.
1: Mějte krásný čtvrtek a mějte rádi hudbu.
0: Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.
0: Holky, kluci, a my si teďka dáme Zvídavce.
2: Zvídavec Evy Sinkovičové.
3: Čau holky a kluci, vítám vás u dalšího dílu. Už jsem moc zvědavá na dnešní zajímavost. A vy? Žvíkáte rádi? A napadlo vás někdy, jak žvíkací guma, žvíkačka nebo zkrátka žvejka vznikla? Myslíte, že jde o vynález nedávný nebo se žvíká už opravdu dlouho? Různé formy žvíkaček zná lidstvo už tisíce let. První žvíkačky byly z tuhých pryskyřic, kaučukového mléka, různých trav, listů a stonků rostlin nebo také z vosku. Staří Řekové například rádi žvíkali pryskyřici stále zeleného keře, zvaného řečí klentišek. Majové a Aztékové zase ke žvíkání používali přírodní elastomer čikle. Získávali ho z bílého latexu z kmene a listů stromu zvaného zapota obecná. A proč se od pradávna tak vehementně žvíkalo? Některé druhy žvíkaček lehce bělely zuby, všechny typy žvíkaček pak osvěžily dech, pomáhaly při zažívacích potížích a navíc. Žvíkání zvyšuje soustředěnost, což věděli už naši předkové. Indiáni v Severní Americe využívali k žvíkání nejraději pryskyřici ze smrku a právě ta se stala inspirací pro první průmyslově vyráběné žvíkačky. Žvíkačka však nebyla chuťově nic moc a taky se lámala. Do vylepšování se tak pustili další. New Yorkčan Thomas Adams využil k výrobě materiál středoamerických indiánů čikle. Tahle žvíkačka už měla větší úspěch. Byla jemná, pružná a déle udržela chuť. Pan Adams si nechal patentovat stroj na její výrobu. Patent na žvíkačku samotnou ale získal americký zubař z Ohája. Ten je však nikdy nevyráběl ve velkém a co se týče složení, nešlo o žvíkačku v pravém slova smyslu. Té současné je zkrátka nejpodobnější ta Adamsova a proto je považován za vynálezce žvíkačky, jak je známe dnes on. Výraznou osobou ve žvíkačkové historii je také pan Wrigley. Nejprve balíčky žvíkaček přidával zdarma ke svému prášku na pečení, o pár let později už ale vzniká Wrigley's Spearmint a Wrigley's Juicy Fruit. Tyto příchutě se prodávají dodnes a značku Wrigley's seženete i v České republice. V současnosti tato firma prodává několik desítek druhů žvíkaček do více než 180 zemí světa. U nás se pak naplno začaly vyrábět žvíkačky až v druhé polovině 50. let minulého století. Žvíkačky jsou populární dodnes, dokonce pronikly i do medicíny. A někdy se stávají prostředkem, který přenáší účinné látky do lidského organismu. Žvíkání totiž umožňuje molekulám přirozený vstup do krevního oběhu. Žvíkačku prý používali američtí vojáci během světových válek, a to právě pro žvíkačkové schopnosti udržet člověka vzhůru, soustředěného a také uvolněného. Při žvíkání se také poliká značné množství vzduchu, což vede k pocitu nasycení. A japonští neurologové tvrdí, že se žvíkáním zvyšuje činnost v mozkové kůře související s vizuální pamětí. Žvíkačka tedy není jen dobrůdkou, ale i magickou pomocnicí v mnoha oblastech. Moji milí zvídavci, pokud chcete o žvíkací gumě, tedy žvíkačce, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

0: Žili byli.
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

Holky, kluci, 7 hodin a 51 minut a vy posloucháte ranní restart Radio Junior s Carlosem. No, nám se pomalu, ale jistě vysílání blíží ke konci, ale to neznamená, holky, kluci, že zpomalujeme. Naopak trošičku přitvrdíme, ale teďka trošičku jinak než u metalu, protože je na řadě punk. Představte si mladé lidi, kterým se nelíbí, jak funguje hudební průmysl. Nelíbí se jim ohlazené kapely, obrovské koncerty, ani složité instrumentální techniky. A řeknou si, hele, pojďte, tak si založíme kapelu prostě sami. No a punk se výrazně rozvíjel v 70. letech a spojoval jednoduchou, rychlou hudbu s výraznými texty a často provokativním vystupováním. No a právě jednoduchost byla to důležitý, protože punk totiž nepotřeboval muzikanta, který umí tady 20-minutové kytarové solo. Klidně jste mohli umět jenom 3 akordy, hlavně, že jste měli tu energii. No a jedno z nejznámějších punkových kapel tak byly Ramones. Jejich písničky byly často krátké, rychlé a přímočaré. Punk se postupně stal nejen hudbou, ale také módou. Roztrhané oblečení, kožené bundy, výrazné účesy a barva vlasů. No a pak tady máme taky jednu z nejznámějších punkových kapel vůbec, Sex Pistols. Jejich píseň God Save the Queen byla natolik kontroverzní, že se kolem ní strhla obrovská pozornost. No a nějaká, dejme tomu, ikonická zase charakteristická skladba pro tenhle ten žánr, tak to budou právě Ramones, nejslavnější punková, nebo jedna z nejslavnějších punkových kapel, Ramones a jejich písnička Blitzkrieg Bop.

Holky, kluci, 7 hodin 57 minut a za chvilku nás čeká malá pohádka, pohádky z Královské zahrady, čtvrtý díl ze 4. Kdo bude králem? To se dozvíte za chvilku. Já vám moc krát děkuju za dnešek, užijte si čtvrtek, držte se a slyšíme se v pondělí. Čau, ahoj!

0: V království malém jako dlaň žili dva bratři, princ Jája a princ Tumáš. Na první pohled byli jeden jako druhý, ale kdo je znal, věděl, že je každý z nich docela jiný. Lidé často přemýšleli, který z nich bude králem v zemi. Zatímco se princ Tumáš staral o to, aby na polích i v ovocných sadech byla dobrá úroda, princ Jája se jen chlubil a každého přesvědčoval, králem budu já.
1: Milí rádcové, nechal jsem vás zavolat, abych se ujistil vaší oddaností. A co jste říkali? Neslyšel jsem dobře?
2: Ano, jasnosti.
1: To jsem rád. Budu si to pamatovat, až budu králem. O to totiž jde. Za pár dnů dovršíme, tedy já a můj bratr Tumáš, 25 let. Podle závěti našich drahých zesnulých rodičů se má jeden z nás stát králem. Prosím vás, co pak to může být Tumáš? Neumí nikomu poručit, všecko rozdá, dělá, co kdo chce. Vidíte, vždyť tu ani není. Kdo ví, kde se potuluje, co pak ten může vládnout? To já? Já jsem rozený král. Až já budu opravdu králem, mý oddaní rádcové, já na vás nezapomenu, rozumíte? Prosím, co jste říkali?
2: Ano, jasnosti.
1: Tak je to správné. Můžete jít.

0: Takhle princ Jája pomlouval svého bratra, jen aby se sám stal králem. Ale nemyslete si, nelíbilo se to ani jeho rádcům, ani ostatním podaným. Jenomže se mu to bali povědět. Ale všichni si moc přáli, aby trůn dostal opravdu dobrý král. A o tom, kdo dosedne na královský trůn, měl rozhodnout král Viktor ze sousedního království, dávný přítel rodičů obou princů.
1: Ach, příteli, těžký úkol si mi ve své poslední vůli přisoudil. Jak mám rozhodnout mezi tvými syny spravedlivě a správně? Už jako děti byli k nerozeznání, oba šikovní, zdatní. Jací jsou asi teď? Jistě dost chytří, aby věděli, jak se ke králi, který má rozhodnout o jejich budoucnosti, chovat. Oba se budou snažit získat korunu. Jak si jen poradit? Jak rozhodnout správně?
2: Jestli chceš králi pomoct.
1: Kdo jsi? Nevidím tě. Slyším jen tvůj hlas.
2: Jsem polední víla. Dělím den na půl práci i odpočinek. Spravedlivě. Chceš-li i ty spravedlivě rozhodnout, který z princů usedne na trůn, vydej se na zámek v přestrojení, aby tě nikdo nepoznal, a měj oči otevřené. Jedině tak uvidíš, jaký kdo skutečně je, bez přetvářky. Pak jistě správně rozhodneš.
1: Ano, to je nápad. Dobře mi radíš, polední vílo. Vydám se na zámek hned zítra ráno.
3: Posel krále Viktora žádá o slyšení.
4: Ať vstoupí. Posel krále, který byl nejlepším přítelem našeho otce, je u nás srdečně vítán.
5: Tak mluv, jaké zprávy přinášíš?
1: Přináším pozdravy krále Viktora a dopis. Poslední vůli vašeho zesnulého otce, nejjasnějšího krále Richarda I. Podle ní král Viktor při oslavě vašich 25. narozenin určí, kdo bude v této zemi králem.
5: Ale jak to určí?
1: To bych jaksi neměl.
5: Ale no tak pojď blíž, prozraď nám to, nebudeš litovat.
1: Král Viktor se rozhodl, že vybere toho z vás, komu bude lépe slušet královská koruna.
5: Cože? Slušet?
1: Ano. Každý z vás se s korunou na hlavě projde korunovačním sálem a usedne na trůn. Král Viktor pak rozhodne, komu koruna lépe sluší, a ten bude králem.
4: Znám krále Viktora od dětských let. Vždy vládl moudře. Jak mohl udělat tak nesmyslné rozhodnutí?
5: Ale proč mě to vyhovuje? A ty, bratře, neurážej krále Viktora. Jeho rozhodnutí je velmi vtipné a řekl bych přiléhavé, že? Už se těším. A ty se rychle vrať ke svému králi, že ho čekáme co nejdřív. Tak co okouníš? Běž, spěchej!
1: Jsem na cestě celou noc a den, princi Jájo. Jsem velmi unavený.
5: Chceš odmlouvat? No to je drzost. Dám tě zavřít.
4: Ne. Posel krále Viktora dostane nejdříve najíst a napít. A na cestu se vydá, až si odpočine.
1: Díky, princi Tumáši.
5: No dobře. Ty musíš být vždycky proti mně. Ale už to nebude dlouho trvat.

0: Krále Viktora, který byl převlečený za posla, na zámku opravdu nikdo nepoznal. Za to on poznával lidi kolem sebe a hlavně oba bratry. Jako obyčejný posel viděl, jací doopravdy jsou. Který z nich má dobré a laskavé srdce, kterému záleží jen na tom, aby získal královskou korunu, a který z bratrů chce v zemi moudře hospodařit. Jakmile král Viktor věděl, co potřeboval, rozloučil se a odešel ze zámku.
1: Snad jsem si nespletl cestu. Slunce je nad hlavou a můj kočár nikde. A to horko a žízeň.
2: Dobré poledne, králi. Tam pod javorem najdeš stín k odpočinku i studánku. Její voda ti osvěží.
1: Děkuji ti, polední vílo. Už podruhé si mi pomohla. Dobře, že jsem tě poslechl. Už vím, že Tomáš má laskavé srdce a moudře uvažuje. Nelíbilo se mu, že budoucí král má být určen podle toho, jak mu padne koruna. Za to princi Jájovi to vůbec nevadilo, ten už se vidí na trůně. Ale stále ještě nemám jistotu. Vinice je bohatá hrozny, sady plné ovoce. Poraď mi ještě jednou, polední vílo, jak mám poznat, čí je to zásluha, kdo z nich je lepším hospodářem.
2: Nech se provést po královských sadech a vinicích, ale jenom jedním z bratrů. Bude-li on tím dobrým hospodářem, jistě to poznáš. A bude-li se za něj jen vydávat, poznáš to také.
1: Děkuji ti za radu i za osvěžení, polední vílo.
0: Na zámku bylo zatím všechno vzhůru nohama. Princ Jája nařídil nejen celý trůn slavnostně ozdobit květy, připravit slavnostní hostinu, ale sezval i všechny holiče a kadeřníky z blízka i dalekého okolí. Jeden radil vyholit dohladka, druhý zase doporučoval malý knír. A co teprve vlasy? Jedni na nich dělali vlny, aby koruna neklouzala, druzí je rovnali, aby lépe seděla, třetí barvili natmavo, aby koruna dobře vynikla. Princ Tomáš se na to už nemohl dívat a tak si odechl, když král Viktor konečně přijel. A ta hostina. Tabule se pod množstvím dobrot jen prohýbala. Nejdřív přišly na řadu paštičky a hloubátka, pak kuřecí nádivky a pečené kachny, potom omáčky a krémy a dorty a cukroví a nakonec jablka, hrušky a hrozny vína.
1: Byla to vpravdě královská hostina. Díky. Ó, máte nádherná jablka.
3: Je to naše chlouba. Úroda bude letos bohatá. Však také sadaři svému řemeslu rozumí.
4: Já osobně na ně dohlížím. Také je to vidět, že?
1: Víno je lahodné.
3: Vinice jsou na úrodných stráních, slunce jim přeje.
4: Denně dohlížím na stav našich vinic. Bez mé kontroly by víno takové nebylo.
1: Já to dovedu ocenit. Troufám si říci, že vínu rozumím. Mám takové přání. Rád bych se na vaše vinice podíval. Doprovodíš mě tam, princi Jájo?
4: Rád tě, králi, s bratrem doprovodím.
1: Ne. Rád bych, abys mě doprovázel ty sám, když na vše sám dohlížíš.

0: Co měl princ Jája dělat? Nezbylo mu, než se s králem Viktorem vydat na cestu. Ale kam jet? Kudy? Víno znal jenom ze svého poháru.
1: Princi Jájo, došla mi trpělivost. Jezdíme už půl dne, už třikrát jsme se vrátili zpět k zámecké zahradě a vinici jsme nenašli.
2: Nějak se mi ta cesta popletla, bolí mě trochu hlava, nevím.
1: Nevíš vůbec, kde vinice jsou. Jsi mluvka a chlubíš se cizím peřím, tak je to. Sady si našel stěží. Všichni sadaři se ptali jen po tvém bratrovi.
2: Králi Viktore, vinice jsou nedaleko, rád tě tam dovedu.
1: Není třeba, Tomáši. Teď dej svolat všechny poddané.
0: Když se všichni poddaní shromáždili na nádvoří zámku, pověděl jim král Viktor o tom, jak žil na zámku v přestrojení, aby oba bratry důkladně poznal a přesvědčil se tak, který z nich bude v zemi moudře a spravedlivě vládnout. Jistě si sami domyslíte, koho určil králem v zemi. V celém království zavládla radost a veselí. Všichni byli rádi, že se králem stal Tomáš, protože moudrý král, který má srdce na pravém místě a nemyslí jen na sebe, ale také na ostatní, dokáže i moudře a spravedlivě vládnout, aby se všem žilo dobře. A tak to má být.

0: Máte mladšího sourozence,
1: který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.

žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti afričtí sloni. Bylo jich tam dost, celková hmotnost 8 tun.

ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, pot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce. Řekla, to se ví,

0: one, two, three.
1: Jo, bagr má lžíci, přece aby se nadlám země. No a mně se zdálo o bagrovi, co dostal chuť na mě.

0: Na nic jsem nečekal a čepici jsem popad.
1: A je.
0: O, jak jsem byl v pyžamu, tak jsem rychle vypad. A je.
2: A je.
0: Zdrhám, slyším bagra, jak se z okna dere. Otočím se a on toužící všechno kolem žere. Sežral celou zahradu i s hromadou odpadu. Sežral celou silnici s benzínovou stanicí. Sežral domy, sežral.

0: V lednici jsem našel jogurt, konflikty na polici. No a jak si plním tou snídaní svou chytrou palici? Došlo mi, proč já i bagr fungujeme se lžící. Chápeš? No tak doufám, že vám už to došlo taky.
1: Pohádkové poklady.
2: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
1: Zlatovláska, Sůl nad zlato
2: a tak dále a tak dále.
1: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
2: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
1: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Ahoj holky, ahoj kluci, vítejte v Ušounově pohádkové školce. Ahoj Ušoune.
1: Jum, bum, jum, bum, prásk, šunk, hurá, jupí, ahoj Jani.
0: Holky a kluci, Ušoun má na klíně nějakou knížku. Bude asi strašně napínavá, protože s Ušounem se chvíli vůbec nedalo mluvit.
1: No to tedy je strašidlácky napínavá a je to komiks, jo, to je tedy knížka, ve které je celý příběh nakreslený.
0: Já už vím, jasně. A hlavní hrdinové mají u pusy namalovanou, říká se tomu bublina. A v ní je napsané, co říkají.
1: Jo, jo, jo, přesně tak. A víš, co je na komiksech parádní?
0: Že jsou v nich superhrdinové.
1: Přesně tak. Oni jsou pak i v seriálech a filmech a tak. Ale nejdřív jsou třeba v komiksech.
0: Já znám Spidermana a Batmana.
1: Jo, a já Supermana a Hulka. No, to je takový ten zelený obr, jo?
0: Jo, jo, jo, jo, jo. A znám taky mrkacího hrdinu od Kašpárka v rohlíku.
1: Jasně, tak si ho pustíme. Ušounova písnička.

0: Kluci, posloucháte super hrdinskou pohádkovou užouňáckou školku. Takže si teď nutně potřebujeme říct všechno o našich super schopnostech.
1: Je jasné, že tvojí super schopností je super sluch.
0: Jo. A tvoje super schopnost je taky jasná. Když někomu zaspíváš, tak má hned dobrou náladu.
1: Tyjo, to jsem ani nevěděla, že my jsme místo Jany a Ušouna vlastně super Jana a super Ušoun.
0: No dneska jo, protože u rádií sedí naši super kamarádi a my můžeme ohlásit náš dnešní super úkol. Ušounův úkol.
1: Tak, holky a kluci, pořádně se zamyslete nad svými super schopnostmi. Kdo z vás skvěle skáče? No, nebo kdo z vás skvěle běhá? Nebo zpívá jako já?
0: Jo, skvěle zpívá jako Jana. Třeba jedna Julinka, co mi posílá obrázky, tak ta má stopro malířskou superschopnost.
1: A někdo může mít třeba i zlobení jako superschopnost.
0: No, jestli myslíš mě, tak já to mám v popisu práce, protože jsem nejenom ušoun, ale super rošoun. No, tak ale tuhle zlobivou superschopnost máme někdy všichni, že jo, kamarádi, co?
1: No, někdo má tancovací superschopnost a někdo se třeba dokáže natáhnout jako žížala.
0: No tak, už jste vymysleli, jaké máte všechny superschopnosti? No paráda, a teď si k ním ještě vymyslete nějaké parádní superhrdinské jméno.
1: No a s tímhle úkolem nemusíte spěchat, klidně ho plňte celý den. Prostě přemýšlejte, jaké super jméno by vám slušelo jako superhrdinovi.
0: Jo, tak já bych se třeba například mohl jmenovat super všechno slyšoun.
1: Slyšíte, holky a kluci, Ušounku není to nejhorší superhrdinské jméno na světě, ale ještě bych být tebou chviličku přemýšlela.
0: No, jo, ale pozor, tvoje super jméno mám hned.
1: Vážně?
0: Jo.
1: Jaké?
0: No. Chceš to vědět?
1: Jo, řekni.
0: Pozor,
1: řekni.
0: 3, 2, 1, teď super krákora.
1: Teda ty. Super rušoune, tak to ještě promyslíme a zatím si dáme písničku.
0: Jo. Rázný a sní.

0: Jasně, že ano.
1: Ne, ne, ne, vůbec ne.
0: Ale ano.
1: Ne, ne, ne.
0: Ale jo.
1: Ne, ne, ne.
0: Skáčou jako míčky gumové, takže jsou taky superhrdinové, protože umí něco zvláštního.
1: Ale není o nich komiks. A naše paní kuchařka taky umí něco zvláštního a není superhrdinka.
0: Ty myslíš ten pudinkový moučníček s jablky?
1: Jo, jo, jo, jo, jo, mňamy, mňamy, mňamy, přesně, přesně tak. Je úžasný, rozplývá se na jazyku a nikdo jiný než naše paní kuchařka ho neumí. Ale paní kuchařka není superhrdinka.
0: A jsi si jistý? Viděl jsi, jak přehazuje palačinky ve vzduchu? A oni se superhrdinové jen tak neukazují. Jsou převlečení za normální lidi. A jen když je někdo v nouzi a nutně potřebuje pomoci, oblékne se superhrdina do slušivého barevného trikotu.
1: Jo, to myslíš jako do kostýmu?
0: No,
1: jo?
0: No. A jde bojovat proti bezpráví.
1: A ty, Jani, myslíš, že naše paní kuchařka je superhrdinka?
0: Jasně, to si myslím.
1: Já teda nevím, nevím.
0: Ale jasně, že je. Musíš ji chvilku pozorovat.
1: No tak dobře, tak já jdu, holky a kluci, pozorovat naši paní kuchařku. A vy se zatím užijte pohádku. Ušounova pohádka.
2: V jiskřivém ránu, když divoké husy zamířili k jihu a na svých dlouhých křídlech sebou odnesli léto, běželo sluníčko vymalovat stromy v parku do podzimní krásy. Na jedné z klikatých cestiček uvidělo panenku, nakreslenou barevnými křídami. Měla červenou sukni jako růže a taky začalo říkat růžinka. Aby růžinku nepřikryl vítr kobercem z listí, odvedlo jí sluníčko z cesty k pískovišti na dětském hřišti, kde stál uplácaný hrad. A tak začala růžinka bydlet v pískovém hradě. Vždycky za svítání, když ještě na hřišti chyběl dětský smích a také z večera sotva celý park osiřel, spustila panenka padací most a vyběhla ven. Jednou, když seděla u jezírka a dívala se do vody jako do zrcátka, za zády promluvil skřípátkový hlas.
3: Jsi tuze pěkná panenka.
4: Ty jsi mě vylekal. Kdo pak jsi?
3: Rytíř přece. Vidíš, mám brnění.
4: Rytíř? Vypadáš spíš jako plechová bábovička.
3: Cože? Jsem rytíř formička. Taková urážka. Kdybys nebyla panenka, vyzval bych tě na souboj. Prý bábovka, já, udatný a statečný.
5: Hrdina jsem, jak se

0: šmik, fik, fik, šmik. A jaký byl?
1: Přestaň, formičko. Šermuješ kolem sebe, až jde z tebe strach.
0: Strach? Opravdu? Ale ty se mě, růžinko, nemusíš bát. Na tobě já můžu oči nechat.
1: Na mě?
0: Nejradši bych ti skládal samé poklony. Madam, úctivé pozdravení. Ruku líbám, krasavice. Klaním se hluboce. Dovolte, abych vám nabídnul rámě.
1: Proč se tak natřásáš? Ty jsi legrační.
0: Růžinko, takhle se přece chová každý pravý kavalír. Vybere si dámu svého srdce a stane se jejím rytířem. Já jsem ten rytíř a ty ta dáma. Bude mi velkou ctí, abych vás doprovodil do svého hradu, vznešená paní.
1: Tady přece bydlím já.
0: Od včerejška. Jenže já na tomhle pískovišti prožil už léta. Račte prosím dál a neračte si urousat svou krásnou suvínku.
1: S tebou je, formičko, psina.
0: Pravá dáma neříká psina. A také se nesměje na celé kolo. Usmívá se jen tak lehce, tiše, jemně, je celá elegantní, třeba se půvabně ovívá vějířem a tančí menuet. Takhle, takhle, vidíš, musí být celá prostě gracioso.
1: Jaká?
0: Neboj se, růžinko, já tě všem vznešeným způsobům naučím. Budeš nejpůvabnější a nejrozkošnější.
1: Děkuju, nechci. To by se mi nelíbilo. Poskakovat jako vrabec, tvářit se důležitě a zatím být směšná jako ty.
0: Si prosto řeká. Ale krásná. Víš co, růžinko, já si tě vezmu za ženu.
1: Cože?
0: Stejně bydlíš v mém hradě a teď budeš moje i ty.
1: Podívejme se na panáčka. Ležel někde zapomenutý v písku a sotva se vykutálí na svět, hned by si všechno přivlastňoval.
0: Ty odmítáš mou ruku? Tak to si, růžinko, dobře rozmysli. Rytíře nepotkáš na každém kroku.
1: Až se budu chtít vdávat. Třeba ti vzkážu.
0: A nebudeš litovat. Tak udatného muže, jako jsem já, by chtěla každá panenka. Vystrojím ti svatbu jako princezně.
1: Na mou věru, to by byl ženich k pohledání.
2: Ty se tu směješ a já mám samou starostí o tebe srdce jak v kleštích. Nesu ti smutnou zprávu, růženko.
1: Co se stalo, zrzečko?
2: Prý okolo lítá drak.
1: A co je na tom smutného?
2: Nechápeš? Až uvidí tvůj hrad, řekne si, že tam bydlí nějaká princezna a bude s tebou zlé. Takový drak, ten je přece na princezny zrovna vysazený.
1: Ale já nejsem princezna.
2: Jsi hezká jako kvítek. A bydlíš na hradě? Bydlíš. Vysvětluj to hloupému drakovi.
1: Tak se mu schovám.
2: Vyčmuchá tě.
1: Tak mu uteču.
2: Dohoní tě.
1: Co pak na něj nic nevymyslíme? Co pak na takového draka nic neplatí?
2: Rytíř by na něj platil? Pořádný rytíř by ho určitě zmohl.
1: Milá veverko, já právě jednoho takového rytíře odmítla. Chtěl si mě vzít za ženu a já mu dala košem.
2: Jej, Danáčku, to si vyvedla věc.
1: No, třeba nebude tak zle. Třeba tu žádný drak ani není.
3: Ale růžinka se utěšovala marně. Za chvíli už celý park nemluvil o ničem jiném než o drakovi. Každý s obavami pokukoval nad koruny stromů a kdekdo se strachoval, kdy se tu drak objeví a co asi vyvede. A tak se nakonec veverka Zrzečka rozhodla najít rytíře, aby draka přemohl. Vyšplhala se na vysoký buk, z dlaní si udělala trumpetku a volala na všechny strany.
2: Haló, haló, hledá se udatný rytíř. Hledá se rytíř, co má sílu a odvahu jako pravý bohatýr.
0: Hoho, co to slyším? Takový rytíř jsem přece já. Zde jsem, tady prosím.
2: Má poklona. Plechový je, Samárez? Který pak vy vlastně jste?
0: Stateční formička jméno mé. Hrdina jsem jak se.

0: jste tak udatný?
1: Slovo rytíře.
0: Tak to máme vyhráno. Už se o Růžinku nemusím bát.
1: Podívejme, tak Růžinka tě poslala. Však já věděl, že mě bude chtít. Ráčila dělat drahoty, ale když jí popadlo vdávadlo, hned si na mě vzpomněla. Aby ne, lepšího ženicha by nikde nenašla.
0: Napřed musíš tu růžovou panenku zachránit a pak teprve mudruj o veselce.
1: Zachránit? Co pak to veverko meleš?
0: Chystá se na ní drak.
1: Drak, říkáš?
0: Poletuje někde kolem a jistě už si na Růžinku dělá chutě. Ale vy se mu, stateční rytíři, přece postavíte. Vy ho přeperete. Vy ho rozsekáte na cimpr-campr.
1: Já na mou duši, tuze rád bych to udělal, ale teď nemám zrovna čas.
0: Kam pak? Počkejte přece.
1: Neráčej se, prosím, hněvat, ale jisté neodkladné záležitosti...
0: Musí počkat. Napřed drak a basta.
1: Ráčej odpustit. Ovšem já opravdu nemohu, ač bych tedy opravdu rád.
0: Tak se mi zdá, pane rytíř, že se vám rozklepala kolena.
1: No, dovolte.
0: To jsi rytíř? To jsi hrdina? Nechal bych chudáka holku v pěkné kaši. Padavká třasořitka si. A papule plechová, co toho namluví a skutek utek.
1: Já se nenechám urážet od nějaké zrsky zrzavé veverky rozčepířené. Kdybych se ohnal...
2: Pravý rytíř se přece s dámou nepere. A také na ní nekřičí. Jenže to ty asi nepochopíš, že?
1: Růžinko, kde ses tu vzala? Ty se přece máš schovávat před drakem. A já se radši taky asi schovám.
2: Ty nejsi žádný rytíř, formička. Ty jsi přece jen obyčejná bábovka.
1: Jakže? Ráčíš se mi posmívat, Růžinko? A to jsem ti, prosím, nabízel svou ruku.
0: Měl jste ji radši nabídnout svou pomoc.
1: Nebudu vás dál poslouchat. Poroučím se, dámy.
2: A je pryč. Zavrtal se do písku.
0: Strašpitel. Ale s takovým rytířem bychom stejně moc nepořídili.
2: Však já vím.
0: Růžinko, my zavoláme na draka Roháče. To je rytíř mezi brouky. Nebo skočím k potoku pro raka. Ten má prnění, to budeš koukat.
2: Ty budeš koukat, milá zrsko, až ti povím, že už jsem draka viděla.
0: Oh.
2: A že jsem se s ním zkamarádila.
0: Oh.
2: Hm? Podívej se k jezírku, čeká tam na nás.
0: Oh. Oči má jako dva vdolky. A ten dlouhatánský ocas. Ale něco se mi na tom drakovi nezdá, Růžinko. Kde má drápy? Kde má zuby? Vždyť z něj nejde vůbec strach. On se na mě dokonce směje.
2: No, protože je to drak z papíru.
0: Papírový drak?
2: No ano, ten, co létá na podzimním nebi, dětem pro radost.

0: oblak. Srsko, pospěš! Drak nás pozval na vyhlídkový let. Uvidíme náš park jako z letadla.
1: Růžinko, to bude krása.
2: A taky, že byla. Letěli vysoko, vysoko, až tam, co chodí sluníčko a co se honí kudrnaté mraky. Drak se točil a vesele šustil papírovými fáborky a Veverka s Růžinkou mu seděli na zádech a do sytosti si užívali podzimní nádhery, co se barevně třpitila hluboko pod nimi.

0: Ven, ven, ven z mojí kuchyně, ale hned.
1: Co to s tebou u Šouny dneska je?
2: Jo. No tak dneska, kamarádi, nebude moučníček.
0: A co jsi prováděl?
2: No, protože dneska máme superhrdinskou ušounovou pohádkovou školku a ty si říkala, že naše paní kuchařka, co umí vařit jako někdo jiný na světě, je určitě superhrdinka.
0: No ano, to jsem říkala. A ty jsi pak šel pozorovat. No,
2: ano, ano. Pozoroval jsem a pozoroval a pozoroval a nic se nedělo a pořád se nic nedělo. No tak jsem dostal nápad.
0: Aha, já už tuším, že se něco stalo.
2: Jo, že se určitě ukáže, když se začnou bortit talíře. No tak jako jsem myslel, že je blesku rychle chytí, superhrdinsky, rozumíš?
0: Ajajaj. A schodil z talíře a paní kuchařka je nechytila?
2: Jo. Přesně tak. No, myslím, že se právem trošku zlobí.
1: To snad není možný, co se to tomu Ušounovi děje. To je hrůza. Tolik střepů.
0: No, jak to tak poslouchám, Ušounku, tak budeš muset vymyslet, jak si to u ní vyžehlíš, superhrdino.
2: No, možná bych mohl do pohádkového lesa pro nějaké zvláštní vonavé bylinky.
0: Jú, to je dobrý nápad. Po školce vyrazíme.

0: Nete.
1: Jo, to holky a kluci víme, že jo? Tak pozor, naše paní kuchařka, super kuchařka, to ví taky. Takže 3, 2, 1, kukačka.
2: Výborně.
3: Kukačku jsem uhádla, ale jestli pak víte, ve které písničce se o ní zpívá?
1: Holky a kluci, to přece taky víme, že jo? 3, 2, 1, prší, prší.
3: Tak když mi ušoune s Janou a s kamarády tuhle pěknou písničku zaspíváš, aby mi šlo vaření líp od ruky, zapomenu na ty rozbité talíře.
1: Jo, jo, jo, jo? No tak dobře, tak super, jdeme na to. Co, Jani, pomůžeš mi? Co, kluci a holky, pomůžete mi, abych si to vylepšil u paní superkuchařky?
2: No jasně, že ti všichni pomůžeme.
1: Yeah.

0: pyšne kukej, má panenko neplakej. Jo, je mně ještě něco napadlo, já ti to zaspívám, jo, jo, jo. A paní kuchařce taky, tak poslouchej. Prší, prší, jen se leje, kam koníčky pojedeme, pojedeme na luka, až kuchařka zakuká.
1: No pěkné, pěkné. Odpuštěno, odpuštěno, ušoune, já vím, že jsi to neudělal schválně, abys mě naštval, ale ty jsi mě chtěl trošku vyzkoušet, viď?
0: Jo, jo, jo, no to se mi ulevilo. Jo, a jinak schválně nic nerozbíjím. No, ale je to s těmi superhrdiny komplikované.
2: Já uznávám, že naše paní kuchařka není superhrdinka, i když pro mě tedy rozhodně je. Třeba ty borůvkové knedlíky minulý týden.
0: Jo, jo, jo, jo, jo. A třeba to ani vy nevíte. A přitom třeba vaše maminka je superhrdinka. Nebo váš táta je superhrdina.
2: A nebo oba.
0: Jo, jo, jo. A nebo babička, brácha, nebo paní učitelka.
2: No.
0: Jo, jo, ale prosím vás, radši to neskoušejte schazováním talířů. To už jsem zkoušel já a nějak moc dobře to zrovna nevyšlo, ale to vy už víte, co, co.
2: To víme všichni, Ušoune. Hele, Ušoune,
0: no.
2: A víš, co já si myslím?
0: Ne.
2: Že nemusíš být superhrdina, hlavně když nejsi padavka.
0: Jo, nebo bábovka, nebo prostě jenom strašpitlík. To je teda pravda.
3: A teď zaspívá Michal.

0: kluci, naše dnešní superhrdinská Ušounova pohádková školka se blíží ke konci a Jana řekla před písničkou moudrou větu.
1: Že nemusíš být superhrdina, hlavně když nejsi padavka.
0: Jo, já ještě dodám bábovka nebo sprašpitlík, teda prašpitlík, nebo... to se to teda... zmotal, viď? No prostě zkrátka, když se nebojíš takových normálních věcí, no prostě tak jsem to myslel. No a

0: mi moc líbila ta moudrá věta. To si teda budu pamatovat.
1: Ještě než se ale rozloučíme, poprosíme vás o obrázky.
0: No jo, jo, jo, namalujte nám prosím superhrdinu.
1: A může být váš oblíbený, který se vám líbí?
0: A nebo můžete si vymyslet i vlastního nového, vlastního vašeho superhrdinu nebo vlastní vaši superhrdinku.
1: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: Oni už budou přesně vědět, co s tím obrázkem udělat a my už taky budeme přesně vědět, co s tím obrázkem udělat, protože za něj někomu z vás pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně, nebo raději mějte se super.
0: Jo, jo, jo, tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš superhrdina, žádná padavka, bábovka nebo strašpitlík. Ušoun, rušoun!
1: A o něco méně ušatá superhrdinka a žádná padavka Jana Richterová. A na závěr si dáme písničku Kdy vzlétnu já, protože létání je velmi oblíbená superschopnost.
0: Jo, tak jdeme na to!

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Rádio Junior.
1: Sotva jsem se probudila, ej.
2: Probudila.
3: Hned jsem se tím unavila, ej.
2: Unavila.
1: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, hej!
2: Kouzlí kránu!
1: Otevírám peklo bránu, hej!

你这是龙巴士骑士。

1. října je 275. den roku a do koncertu zbývá 90 dní. Svátek dneska slaví Igor, takže přejeme všechno nejlepší k vašim svátkům. No a dneska také slaví své 95. narozeniny český divadelník, herec, hudebník, textař, zpěvák, básník, skladatel, spisovatel, filmař, grafik, výtvarník, divadelní režisér, komik a sběratel Jiří Suchý, takže přejeme všechno nejlepší k jeho narozeninám, pokud nás právě posloucháte, všechno nejlepší. Pojďme se přesunout na sport. Zástupci Slovanu Bratislava včera jednali s extraligovými kluby o možném vstupu slovenského klubu do české hokejové soutěže. A jednání pro ně nedopadla vůbec špatně. Zástupci asociace profesionálních klubů totiž budou nadále tuto situaci analyzovat a přemýšlet o ní. Takže budeme držet palce, kluci. No a co se týče počasí, dnes bude oblačno a zataženo a občas nám foukne silnější vítr. Co se týče teploty, tak ta se nám bude pohybovat od 8 stupňů až do 24 stupňů Celsia. Takže holky, kluci, i když dnešní den bude příjemný, bude jakž tak teplo, vemte si furt ty mikiny, bundy, protože z rána bude zima a co si budeme, už nám tady začnejí řádit i rýmičky. Holky, kluci, to byly zprávy.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.
2: Mom always wants me to clean up my things, but there is no point in cleaning up anything. When I need it, I can find everything.

začínám se obávat o své bezpečí, neboť každou chvíli něco tady kvílí, neboť každou chvíli

uniká. Tyhle zvuky podivné mi nějak nesvědčí. Neboť každou chvíli něco tady kvílí. Neboť každou chvíli něco z džungle zaječí.

0: slinu, v puse ani slinu. V batohu mi zbývá jen paštika zaječí.
1: A k tomu každou chvíli něco tady kvílí.
2: K tomu každou chvíli něco zžu.

mase. Radši hezky při zemi. Radši hezky při zemi.

0: show. Chceš si zkusit angličtinu jinak než učebnice?
1: Angličtina s Rádiem Junior, to jsou vtipné hlášky, známé i neznámé příběhy, písničky a zábava bez šprtání.
0: Poslouchat můžeš každé pondělí od 10 hodin.
1: Odvysílané díly a další informace najdeš také na www.radiojunior.cz.
2: Goodbye.

0: koníku.
1: Promiň, koníku.
0: Víš co, koníku.
1: Já se ti omlouvám. Dobře, milá dívko, beru tě na vědomí. Doufám, že tě hryst bude řádně svědomý. Já už musím poskakovat, mám veliký spěch. Čmelák Luča pozval mě dneska na oběd.

доносу прочь под свет я.

0: Šudiku Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi hitky, na premiéru filmů, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde časky na drby.
0: To všechno nabízí Všudyku Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.
2: Moje máma vždycky říká, co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kam si vzadu, vzadu do kredence, poprate tě zdence. Ale až jednou

se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kamsi vzadu, vzadu do kredence, poprate tě z dence. Ale až jednou...

co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žít i zdravě. Pak však hledá čokoládu, co v kredenci byla vzadu,

Hned vedle mého strýce švec čtyři krasavice, sádrové trpaslice tam na zahrádce měl. Tu trpajzlík řek strýci, že jednou při měsíci vyráž té trpaslici svou lásku.

0: svého ševce za to, že řek, že nechce, trpaslík zanevřel. Švec nemůže pochopit, že ač se drží kopyt, začal se v dluzích topit a neví, jak z nich ven. Nejí, nespí a nedbá, nezajímá ho četba, trpaslíková kletba ho trápí, jak zlý sen. Se ševcem to šlo z kopce, v rodině skončil hrobce a sám starosta obce ho uctil projevem. A na zahradě civí trpaslík neduživý, a kde kdo se mu diví, že je tak nešťastný.
1: Radio Junior.

bereme, všechny psy a vydáme se na Azory a na K.

0: má cestovní kancelář a platí daně
1: však. Cestovní kanceláři pro slepičí kvoč se daří a my víme proč. Tolik věcí v zahraničí stačí zařídit jen skvělý mozek slepičí.
2: Posloucháš Radio Junior.

cesta muže jinam nežli ženě. Odkud jinut rostou kmeny stromů nežli zlíny.

paprsky, přivírají nám bíčka. Odkud jinud rostou kmeny, slovů nežli z hlíny.

0: Hradci. Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
1: Začněte den ranním restartem.
0: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
1: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
0: tipy i výzvy pro naše moderátory.
1: Přes den si naopak přijdou na své menší posluchači.
0: Ušounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
1: Od 17 do 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
0: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
1: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního skřítka Hajaju.
0: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny ty nejlepší četby na pokračování.
1: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
0: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
1: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.

0: správy.
1: Je 1. října, je 275. den roku a do konce roku zbývá 90 dní. Svátek dneska slaví Igor, takže přejeme všechno nejlepší k vašim svátkům. No a dneska také slaví své 95. narozeniny český divadelník, herec, hudebník, textař, zpěvák, básník, skladatel, spisovatel, filmař, grafik, výtvarník, divadelní režisér, komik a sběratel Jiří Suchý. Takže přejeme všechno nejlepší k jeho narozeninám, pokud nás právě posloucháte, všechno nejlepší. Pojďme se přesunout na sport. Zástupci Slovanu Bratislava včera jednali s extraligovými kluby o možném vstupu slovenského klubu do české hokejové soutěže. A jednání pro ně nedopadla vůbec špatně. Zástupci asociace profesionálních klubů totiž budou nadále tuto situaci analyzovat a přemýšlet o ní, takže budeme držet palce, kluci. No a co se týče počasí, dnes bude oblačno a zataženo a občas nám foukne silnější vítr. Co se týče teploty, tak ta se nám bude pohybovat od 8 stupňů až do 24 stupňů Celsia. Takže holky, kluci, i když dnešní den bude příjemný, bude jakž tak teplo, vemte si furt ty mikiny, bundy, protože z rána bude zima a co si budeme, už nám tady začínají řádit i rýmičky. Holky, kluci, to byly zprávy.

0: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, hit paráda, Mezi námi zvířaty a všudy kuk?
1: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
0: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
1: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
0: nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.
2: Sedíš vedle mě, cítím zas zvláštní zachvění.

0: Focem. Už o tom víš.
1: O čem?
0: No, že na hitparádu Rádia Junior nemusíš o víkendu čekat až do 5 odpoledne. Nově si ji můžeš poslechnout už v sobotu v 9 ráno.
1: Je, tak to si dám k snídani. A co hlasování? Bude už fungovat?
0: No jasně, že jo. To taky startuje v sobotu v 9 ráno, kdy se ti na webu radiojunior.cz objeví nové pořadí 10 hitů a dvě novinky k tomu.
1: Hlasovat můžu až do středy do 8 večer?
0: No jasně. A znáš i tu vychytávku s hlasovací tabulkou?
1: Že když v ní klikneš na jména zpěváků a zpěvaček, tak se dostaneš na rozhovory s nimi?
0: Jo.
1: Ha, sypiš? Už jsem se takhle dívala třeba na videorozhovor s Lollipop, s Rebelkami, Pokáčem nebo Ivanou Korolovou.
0: Tak to jsem čekal.
1: Já zas vždycky při poslechu hitparády čekám na to, až se dozvím odpověď na soutěžní postřehovku, protože chci vyhrát merch od zpěváků a zpěvaček.
0: A už jsi něco vyhrála?
1: Ještě ne. Ale dozvěděla jsem se spoustu fun facts z pop music a to se taky vyplatí.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Pořádnice si usmyslela, že jí patří miminko Martínek, a tak si ho odnesla. Co bude s Martínkem dál? To se dozvíme v pohádce Kmotra tetka Poletka, kterou napsala Markéta Jahodová, režie se v roce 1989 ujal Karel Weinlich, účinkují Eva Horká, Jiří Langmajer, Stella Zázvorková a další.

0: Jo, to bolí.
1: Nebolí, žádnou čarobabu nebolí.
0: Ale mě bolí, koukej, ta modřina.
1: Nevidím.
0: Protože se nedíváš, no koukni.
1: Nepotřebuju se dívat, podle pořádku se čarobabá modřiny nedělají.
0: No to že ne, a co je tohle?
1: Čarobaby nebolí, čarobaby modřiny nemají, ovládej se, Poletko.
2: Ale hele.
1: Kdyby stokrát měli takový řád.
2: Tak asi nejsem čarobaba.
1: Ale jsi, moje milá, co pak bych tě brala do učení, kdybys nebyla?
2: Ty to poznáš.
1: Samozřejmě.
2: Já teda ne. Vždycky jsem myslela, že jsem obyčejná víla, co tančí za poledne na pasekách.
1: Moc přemýšlíš. A to se pro čarobabu nesluší.
2: Tak mi řekni, co to vlastně znamená, že jsem čarobaba.
1: Jsi schopna naučit se čarovat a za jistých podmínek navštěvovat pozemní říše svět a toho užívat. Správně užívat.
2: Já ti nerozumím.
1: No, dejme tomu, že nahoře na zemi je lidská matka, která nechá o polednách dítě o samotě. Špatně se o ně stará. Už rozumíš?
2: Ano.
1: A v tu chvíli je povinností čarobaby udělat pořádek.
2: Jak?
1: Já pořádnice například vemu to děťátko, že? A odnesu je.
2: Kam?
1: Do zahrady dětí, moje milá.
2: A to je kde?
1: Dozvíš se, až přijde čas.
2: A kdy přijde čas?
1: Brzy, moje milá. Právě teď leží tam ve světě lidí na mezi dítě. A to bude moje, jakože se pořádnice jmenuju.
2: Jak to myslíš?
1: Dítě to bude co by dub. Dřív než opravíš kolébku.
0: Ale vždyť jsem říkala, že spravovat kolíbky neumím.
1: Tak se to naučíš.
0: Určitě se zase praštím.
1: Ticho.
0: Nestrefím hřebík na hlavičku.
1: Fuj, čarobaby nepláčou.
0: Tak si zkus, jak je to těžké pořádnice.
1: A dost. Znám tvou nešikovnost a proto jsem se rozhodla, že tohle mrně si tu nechám.
2: To, co přineseš?
1: Na práci v chalupě a vůbec. Budeš mít po starosti.
2: Mohla bych ho vidět.
1: Už tu brzy bude.
2: Ale já chci hned teď.
1: Jsi čarobabe? Zkus čarovat. Vezmi ten železný pekáč s červeným uchem.
2: Pekáč? Tenhle?
1: Ne, s červeným uchem, říkám. Ano, ten.
2: To je tíha.
1: Dýchni mu na dno. Víc. Tak. A teď se do něj podívej.

0: Je... Já, nevidím.
1: Ta ženská ho položila do trávy u cesty. Výborně.
0: Ten je malilinkatej. Určitě ještě ani nechodí.
2: Ty jsi moje všecko na světě, chlapečku.
3: A zatra rána, podívejme. Slunce nad hlavou a děvečka se mešká s děckem.
2: Odpuste, pan táto Kroupo Martínek plakal, chtěla jsem ho skolíbat do spaní.
3: Na to, aby zhoupala to svoje princátko, si tě nedržím.
2: Já pracuju. Podívejte se na moje ruce.
3: Ruka se musí k dílu přiložit, má-li krajíc chleba držet. Kolik pak si toho od rána udělala, Ševcová?
2: Okopala jsem půl pole. Od remízku k dolní cestě. Martínek se vzbudil, je to chvilička. My si svůj chleba zasloužíme.
3: A hele, na chudobu. Kvůli štrávku řepy se po pánsku vynáší. To je vděk, že jsem tě k sobě vzal, když Švec umřel.
2: Neškareďte se, pan táto. Nic takového mi ani na mysl nepřišlo. Však vím, že bez vaší dobroty bych neměla s tím sirotečkem kam hlavu složit.
3: Už nejednou jsem svojí měkosrdcatosti zalitoval, ale živit zadarmo tě nebudu, to si pamatuj. Polož haranta a chytni se motyky, ať doženeš, co jsi zameškala.
2: Prosím vás, hospodáři, ještě slovíčko.
3: Ale z čerstva práce čeká.
2: Taková úzkost se do mě dala. Slunce stojí na poledni. Kdyby tu Martinka natrefila polednice, neuchráním ho.
3: Babské tlachy.
2: Puste mě, pan táto. Donesu chasnička domů a budu robotovat, až do večera ani záda nenarovnám.
3: Tak projít se po polňačce ke hřbitovu bys chtěla. A pak dál na rozcestí a od božích muk k vesnici jako milost paní.
2: Tak to není.
3: A pak vesnicí na náves a pomaloučku ke statku se sousedy se zastavit poklábosit.
2: Ne, běžela bych jako vítr.
3: Tak se proběhni, Ševcová. Ale v mém čeledníku se už nestavuj.
2: Pan táto.
3: Jestli nedokopeš ten řádek, hledej jiného dobráka, který tě bude s dětskem živit.
2: Pan táto, proboha vás, prosím.
3: Nesahej, ušpiníš mi koženáky. Práce ti z hlavy hloupé tlachy vyčistí. Děcko tak, jak tak spí. A jestli se nechceš dát do díla, pakuj se. Chudobo lenivá.
4: Dobře jsem předvídala, podle čarobabých řádů. Chystej se, Poletko, vypravíš se na svět pro to dítě.
0: Jo, proč já?
4: Je to tvoje první učednická zkouška. Tady máš plachetku.
0: Co s ní?
4: Ovineš si hlavu.
0: A proč pořádnice?
4: Je čarobabí, donese tě na zem. A neptej se pořád.
0: Když mě se to nelíbí.
4: Plachetka se ti nelíbí?
0: Ten břicháč s fousama. Se mi nelíbí.
4: Co je ti po něm?
0: Škaredě huboval té lidské mámě.
4: To není tvoje starost.
0: Já nevím. Ona tak pěkně unce to děťátko držela. Houby hou. A tolik prosila. Je mi líto.
4: Čaroba vám lítost nepřísluší. Uvaž si plachetku, na zemi bude zvonit poledne.
0: Počkej, my čarobaby máme přece dohlížet ve světě na pořádek. Co pak já teď můžu sebrat matce dítě, když tím nádavkem tomu zlému pupkáčovi prospěju? Co kdybych odnesla jeho? Juva? Ale co s ním zase budu dělat, viď?
4: Lidské pořádky jsou takové. Bohatý bude vždycky chudému utahovat smyčku.
0: Ale s tím já se nesmířím. Já nejsem člověk.
4: Není dovoleno čarobabám řešit lidské spory. Tím méně čarobabám učednicím. Čas se nachýlil, ovin si hlavu a přines to dítě.
0: Ne.
4: Co?
0: Nepřinesu.
4: Tak za tuhle neposlušnost budeš na výuční list čekat 100 let?
0: Dala jsem se k tobě do učení, protože si to přála moje maminka lesní Víla Světýlková. Ale jestli mě chceš učit nespravedlnosti, to já se nedám, to potom uvidíš, kdo je Poletka.
4: Poledne, dej sem plachetku, donesu to dítě sama.
0: Nedám.
4: Dej sem. Roztrhla si moje kouzelné zavití, budeš píkat.
0: Jo!
4: nevadí. Tahle půlka má čarovné síly dost.
0: Pořádnice! Bratře! To nesmíš! Jauvaj z hernej sric pometlo, jak se motá to zavití. Poletím za ní. Pořádnice!

0: Martinko! Martinko!
1: Pozdě. Nepláč.
0: Martinku, kde jsi?
1: No tak, pláčem nic nespravíš. Ona mu nic zlého neudělá.
0: Vždy to byla polednice.
1: Kdeže polednice? Pořádnice. A to je rozdíl. Ona není zlá, jenom taková náhla.
0: Ty znáš.
1: No jestli. Každý den mi čte levity.
0: Jdi za ní, ať mi vrátí Martinka.
1: Je, to nepůjde tak hr. Pořádnice se drží těch svých čarobavých nařízení jako pes kosti. Umanula si, že podle nich jí ten klouček patří. Proč jen ho tady musela nachytat?
0: Kam by se chudáček poděl, když má mámu od svítání do noci na poli?
1: No právě, že ho sem taky nosíš, to byl nerozum.
0: Já ho chtěla schovat pod střechu, ale hospodář nedovolil.
2: No, Ševcová, co to slyším?
0: Odpusťte, pan táto, já jen... Že pro těch pár řádků, že by se mi Martinek ztratil.
2: Pár řádků? To, že nebyly tvoje. Co nezaseješ, nevzejde, co neokopeš, neporoste. Vím, co vím, a tebe tu nedržím.
1: Braňte se, paní mámo. Vždyť to je on, kdo pořádnici vrátka na svět otevře.
2: Tak advokáta sis na mě vzala. Ale dobře mi tak. Však radili sousedi, že vdova s dětskem jen darmo chleba ujídá.
1: A tak se z dětka šikovně zbavil. Co?
2: Já?
1: Zrovna ty. Viděla jsem všecko.
2: Viděla? Kdo ví co? Můžu já za to, že se ta ženská zavítá ochomitá o polednách zrovna kolem mýho?
1: A kdo tady paní maminku zdržoval?
2: Paní maminku? Vysoko si necháš říkat, Ševcová.
0: Já ne. Začala sama hospodář.
2: Jen jestli. A kde se tady vzala vůbec?
1: Za pořádnicí se ženu, abych zachránila, co si spackal.
2: To jsi zjednala pomocnici Ševcová, jakousi rozježenou.
0: Ale nikoho nezjednávala.
1: V tom kalupu jsem přišla, když už bylo pozdě.
0: Kmotra, prosím tě, nech nás, jdi si svou cestou.
2: Tak vy se spolu kmotrujete?
1: My? Já? To by bylo pěkné.
2: No to ses musela hodně naběhat, než si tuhle bosatou kmotru klukovi našla Ševcová. Taková mu do peřiny nenasype ani groš, ale jdi si s ní, když myslíš.
1: Já jsem kmotra zrovna tak dobrá jako každá jiná, ty. Halám obřichatý.
2: No tohle.
0: Mlčte už, kmotr. Já ji nehledala, hospodáři, nehněvejte se.
1: No, ale teď jste mě načisto dopálili oba. Nevíš, kde je pro tebe dobře a kde zle, Ševcová? Ale že jsi mě pojmenovala kmotrou, o synka se ti postarám.
0: Dones mi ho zpátky, prosím tebe.
1: To si rozmyslím. A teď nezdržuj. Stejně to od pořádnice nezřízeně schytám. Hej, plachetko, vrať mě naspátek.
3: Ti zakazují klid.
1: Tak jsem zpátky.
3: Konečně.
1: Vezmi si zpátky čarovnou plachetku pořádnice.
3: Plachetka, počká. Napřed udělej něco s tím dítětem.
1: Já? A co?
3: Ať přestane křičet. Vidmav může podle čarobabých řádů se zde nepláče.
1: Ale pořádnice, takovému drobečkovi se nic vysvětlit nedá.
3: Jak to? Když jsem tě přijímala do učení, tvrdila jsi, že to s dětmi umíš.
1: No, co? Umím. Často jsem v lese pozorovala děti dřevařů, to je všecko.
3: Pospěš si, praskne mi hlava.
1: Třeba má hlad. Pojď sem, ty řvonku. Chceš kaši být? Hned ti dám. No. Nepláč. Ňu.
3: Tata trvalo.
1: Tiše, usíná.
3: A teď mi povíš, jak ses opovážila následovat mě na svět.
1: Jestli budeš mluvit takhle nahlas, rozpláče se znovu.
3: Zasluhuješ vyloučení z čarobabých řad. Ale nebudu tě trestat. Nemám v tuto chvíli jinou vhodnou služku. Učenit. A pak vytrestala se sama. Moc pěkně tě lidé přijali.
1: Jak to víš?
3: Všechno jsem sledovala v kouzelném pekáči. Než začalo tohle pachole se svým křikem.
1: No jo, možná ti bude líp u nás, než u lidí, Martinku. Tedy jestli na tebe bude pořádnice hodná.
3: Dobrota a laskavost jsou základní čarobabí cnosti. Zatímco prosto, že kostce zásadně netrpí. Pst! No dobrá, budeš o to lidské mládě pečovat, než vyroste tak, aby mohlo přiložit ruku k dílu. Čarobabí povinnosti mě často odvádějí z domu a ty nejsi zrovna nejzdatnější pomocnice, Poletko.
1: Vždyť se teprv učí.
3: Právě proto si jeho výchovu vezmu na starost já, pořádnice.
1: No, jestli jsou čarobaby vlídné a laskavé...
3: V mezích řádů ovšem.
1: Tak jo. A tam, kde to bude zamez, pomůže kmotra tetka Poletka.
3: Do plachetky zavinutá pořádnice.
1: No.
3: Do plachetky zavinutá Poletka.
1: Mě to škrtí, já se schovám do truhlice.
3: Budeš chodit zavinutá otečka.
1: Ano.
3: Všechno musí na svém místě stát.
1: Aha.
3: Tady platí čarobabí řád.
1: Jo.
3: Když už je ten závoj na dvě polovice,
1: tak co?
3: Bude z tebe pod plachetkou Poletka.
1: Aha.
3: Všechno musí na svém místě stát. Tady platí čarobabí řád. Jo.

0: A tady platí čarobabí řád. Tady platí čarobabí řád. Tak, kamna jsou vymazaná tetičko pořádnice? Budou sloužit líp než dřív, uvidíte.
1: Koukněme chasníka, jak se otáčí. Nikdy bych nevěřila, že se z tebe vyklube takový kalých lap, Martine.
0: Za to děkuju vašemu vychování, tetičko.
1: Ale děti.
0: Však vy víte, že mluvím pravdu.
1: Šmajchlíři, raději se chytni nějaké práce. Kde pak je ten...
0: Podívejme, pekáč a skáče jako živý.
1: Je celý?
0: Jak by ne. Neskýbejte se, zvednu ho sám. A je. Praskl, vidíte?
1: Oh, ta štěrbina se musí zadrátovat.
0: Já to zkusím.
1: Myslíš, že bys to svedl?
0: Tak málo mě znáte, tetičko.
1: Ale tohle není jen tak ledajaký pekáček, hochu.
0: Já už si s ním nějak poradím. Ne, nadarmo jste mě učila devateru řemesel.
1: Učila. A věděla proč. Tady máš a dej si záležet.
0: Žádný strach, tetičko.
1: Poletko. No, Poletko.
2: Co je?
1: Kde jsi pořád? Jedna se tě nikdy nedohledá.
2: Vítr jsem fofrovala do zdí Martinova nového přístěnku.
1: Jak se ti líbí?
2: No, je to lepenice dobře lepená. Jen jí musím ještě kapku vysušit.
1: Ale já nemyslím přístěnek. Martin, jak se ti líbí, se ptám.
2: Vyrostl. Až moc.
1: Viď, je z něho dospělý muž.
2: No jo, to jo.
1: Rozumný, uctivý, poslušný.
2: Milý. Moc milý člověk to je.
1: Jaký pak člověk? Co? Vyrostl přece tady, v čarobabí podzemní říši.
2: Člověk přece zůstane člověkem, podle řádů.
1: Chceš mě nazlobit, viď? To se ti nepodaří. Dnes ne. Rozhodla jsem se, že se vdám, Poletko.
2: Vdáš? Za koho?
1: Vezmu si Martina.
2: Našeho Martin?
1: Jo.
2: Ztratila si rozum, pořádnice?
1: Co by? Je dbalý, pořádek ctí, sluší mu to a na slovo mě poslouchá.
2: Není z čarobabího.
1: Není, ale bude. Právě skládá tovarišskou zkoušku.
2: Jakou zkoušku?
1: Uložila se mu zadrátovat pekáč s červeným uchem.
2: Je, na to nemáš právo.
1: Sám si o tu práci řekl.
2: Protože nevěděl, že mu navždycky zahradí cestu k lidem. Pro tohle jsem ho v kolíbce nepiplala. Buď rozumná, pořádnice. Vzala si Martinkovi mámu. Ještě ho chceš připravit o lidskou rodinu?
1: Ten mládeneček u mě rostl. Moji kaši jedl. Já jsem jeho rodina. A ty mi uděláš při té svatbě dohazovačku.
2: Já?
1: Musíš.
2: To v žádných řádech nestojí.
1: Tak to tam připíšeme.
2: Co jsi to řekla?
1: Že to tam připíšeme.
2: Je. Teď jsem poznala, jaká doopravdy jsi, pořádnice. Každé slovo pentlíš těmi svými řády, jako kdo ví jakou cností, a přitom si je natahuješ a zkracuješ podle vlastní míry. Aby jsi věděla, půjdu za Martinem a všechno mu řeknu.
1: To nemůžeš, nesmíš, jsi moje učednice.
2: Už pěkně dlouho a na nic.
1: Dám ti výuční list hned po svatbě.
2: Ne, ta svatba není spravedlivá.
1: A je.
2: To by se muselo dokázat.
1: Dobrá. Chceš důkaz? Budeš ho mít. Martin teď drátuje čarovný pekáč s červeným uchem. Až se podívá do jeho dna a uvidí svět tam nahoře, nebude o lidi stát.
2: Ne, tomu nevěřím.
1: Já vidím člověka ve světě jako v mouce červa. Z Martina bude ženích a z tebe dohazovačka. Martine, chlapče.
0: Potřebujete něco, tetičky?
1: Přišli jsme se podívat, jak daleko jsi s mým pekáčkem.
0: Zrovna jsem ho vyčistil.
3: pískem, podívejte.
2: Tahle metlice tě ještě v koštěti zaštípe. Počkej, pořádnice.
1: Pěkně se leskne, děkuji. A teď dýchni na jeho dno, Martine.
3: Proč, tetičko?
1: Neptej se a poslechni. Uala, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble. Dívej se, dívej jako do zrcadla. Co vidíš?
2: Nic, že nevidíš nic.
4: Krajcec, chudoba lenivá, zatrolená práce, darmo jedí.
3: Ale vidím, je... tetko Poletko, veliké stavení vidím.
4: Chudoba lenivá a práce zase stojí.
2: Nehněvejte se, hospodáře.
4: Tebe nehledám, Zuzka, kde je? Potřebuju dovést zrní do mlýna.
2: Nemohla bych já zaskočit.
4: Je třeba pytle na vůz naložit, ani půlku neuzvedneš.
2: Zuzka sbírá vejce, plot je děravý, slepice zanášejí, omešká
4: se. Ty, aby si nehájila.
2: Už onehdy jsem říkala, že se pláňky kácejí, chtěli by vyměnit.
4: Se vším si pozadu, ani o zimě ještě nejsou v zemi a budeš ztrácet čas s plotem.
2: Já myslela, že vy byste ho mohl spravit.
4: Ještě ty mě budeš honit, nevím, kde mám hlavu, jen tebe a tu Zuzku lenošnou uhlídat, co mě stojí dřiny, na všecko jsem sám, Himmelkreis.
3: To je špatné hospodářství.
1: Nezamlouvá se ti, viď?
3: To se ví, že ne. Stodola na spadnutí, ustavení prolomená, střecha i po stranice uvozu je prasklá.
2: Statek chátrá, pravda, ale lidé, co lidé?
3: Lidé? To ta tetka a ten...
2: No, co pak je nepoznáváš, fix lay fix?
3: Nezlob se, tetičko, ale jsou nějací divní, zamračení.
2: Ale to oni jen tak vypadají, zrovna teď. Jindy, to bys viděl, umějí se smát, umějí pohladit, za práci vzít a ještě písničky zpívat.
3: Já nevím, tetko Poletko.
1: Za mnoho nestojí, viď, Martine?
4: Lucina Laudon, kde je ta holka? Přece nebudu nakládat sám.
2: Nezlobte se, hospodáři, vždyť je to děvče jako vítr. A ve stavení je platná. A jak?
4: Že na ní čekám, jak trnka na kozla. Proč vás živím, holoto chudá? Himmelkreizec, to je pořádek. Ale já vezmu bič a hned se začnete otáčet.
3: To je ale hlupák. Já bych mu ukázal.
1: Chtěl bys s ním žít?
3: Že si to ta tetka tady na obrázku v pekáči nechá líbit, neřekněte?
1: Odpověz, Martin. Chtěl bys s takovými žít?
3: Je, ani za nic. S vámi je dobře, tetičky moje.
2: Martine!
3: Co jsem? Ublížil jsem ti, tetičko Poletko?
1: A bude svatba. Bude.

0: je pěkné, až se mi to tady na prsou sevřelo.
1: Obyčejná písnička, Martinku, je, takových lidé znají.
2: To by stačilo, zkouška skončila. Martin se vyslovil, teď je řada na tobě, Poletko.
0: Promiň, tetičko pořádnice, ta Hezunka zpívačka patří taky k lidem.
1: Líbí se ti, viď?
0: Moc, jak zpívá, i vy mě to zpívá, slzy do očí to vhání.

0: udělat.
1: Vrať mi pekáč, Martine. Dno bys mu vyhradil.
2: Ještě ne, tatičko. Ještě kousek písničky si poslechnu. Tak pěkně mě k sobě vábí. Slyším v ní, co se tady nikdy neozývalo.
1: Řekla jsem dost. Ty jsi neposlušný, Martine.
2: Nemračte se, tetičko. Tou písničkou se ve mně rozezněl zvon. Je jak voda, co stoupá, nese mě za tou panenkou. Já s ní chci být.
0: Teď si kápl na to pravé, kluku.
1: Paletko, zmrkni.
0: No.

0: Jsem tě učila.
1: Učila, nenaučila.
0: Jsi tady jen sluha, nic než sluha z milosti.
2: Proč se tolik zlobíte, tetičko?
0: Já ti chtěla darovat nesmrtelnost. Vzít si tě za muže.
2: Ale já, co pak já bych mohl?
1: On je totiž z člověčího a chce panenku.
0: Poletko!
1: Au, za vlasy, ne, to bolí.
2: Je to pořádnice. Tetičko!
0: Čaro, babi, nebolí!
2: Nechte ji, slyšíte?
0: Co se opovažuješ? Ua! Ty jsi na mě vstál ruku. Na mě, která tě vychovala. Měla jsem tě odnést do zahrady Polednic, kam slunce nezasvítí, kde děti nevyrostou. Meluzína chytá jejich pláč do zimní fujavice. Bludičky otiskují jejich paty do hladin močálu jako vlnky. Hadí král se hřeje v téple jejich tělíček.
1: Přestaň, pořádnice, jde z tebe hrůza.
0: Tak je to správně, však ještě poznáš, kdo je pořádnice. Odnesu tě do své zahrady, Martine, ještě dnes. Ještě teď budeš stavět kamenné kolíbky poledničím děťátkům, pavoukům sítě spravovat, hadí jet míchat.
1: Na to nemáš právo. Vždyť chce jen k lidem, kam podle řádu patří.
0: Nakonec se stejně stane to, co chci já.
1: Ale to není spravedlivé.
0: Já určuji, co je a co není spravedlivé.
1: To nemůžeš.
0: Dokud mám čarovnou plachetku, platí jen jediný řád. Moje vůle. Wow. Prober se, člověče.
1: Tak to ne. Tohle ti překazím. Já mám přece taky plachetku.
0: Dej sem ruku, mládenče. Viň se, plachetko, dokola kolem.
1: Jen co si ji odmotám z hlavy, sec majs.
0: Dokola kolem, dokola kolem.
1: A je to.
0: Poletíme.
1: Nikam!
0: Nezdržuj, poletko.
1: Nikam nepoletíte.
0: Jak se opovažuješ?
1: Můj kousek lítacího zavitíčelu je stejně dobře jako tvůj. Sama si to tvrdila. A já k němu ještě přidám ten tvůj.
0: Ty jsi mi sebrala moji plachetku. Dej sem.
1: Kde pak? Uf, pohni sebou, Martine. No, ty jsi mu dala.
0: Ani hran nemohu udělat. Vrať mi mou plachetku, poletko. Dostaneš výuční list.
1: O výuční list polednic nestojím. No tak. No.
2: Co se stalo?
1: Konečně.
2: Tetičko, poletko.
1: Je mimo sebe. Vezmu ho pod paží.
0: Slituj se. Bez plachetky jsem docela ztracen.
1: A ty se nestratíš.
2: Kam mě to vedeš, tetičko?
1: Stěhuješ se na svět. Za panenkou.
0: Ne, ne, ne, ne, zpátky. Potrestám tě. Potrestám. Jaj.
3: No, malá stůl. Jde ti to nakládání jak slepici lítání, Zuzko.
4: Zrno je těžké, stričku. Aspoň kdybyste nahoře rovnal.
3: A u ženu si pruh, to tak.
4: Kvůli každému pytli musím na vůz a zpátky.
3: O pár kroků tě neubude.
4: Mně ne, ale vy musíte čekat.
3: No, no, od kdy ty mi rozkazuješ, co musím a co ne?
4: Nerozkazuju. Jenom říkám, jak bychom byli rychleji hotovi.
3: Říkáš, dělat máš. Na říkání tě jsem tvůj táta neposlal.
4: Však by neposílal vědět, co tu zkusím, dřiny.
3: No, to jsem si nasadil do stavení pěkného rebela.
4: Co by rebel, stričku? Ale víte sám, že u vás čeledin pro samé hubování nevydrží. Tatínek myslel, že ke mně budete jiný, když jsem z přízně.
3: To, že ti řekl můj bratr, ta chudoba chudá by mi měla třikrát denně děkovat, že jsem tě ještě nevyhnal.
4: Stričku, aspoň trochu uznání.
3: Uznání? Jaké uznání? Snad tvůj táta nepočítá, že ti spadne statek do klína.
4: Ten? Na zem spadne, sesype se. Copak dvě ženské udrží hospodářství? A vy ruku k dílu nepřiložíte.
3: Ty sloto ukřičená, konečně se zvýbarvila, půjdeš z domu. Ty!
1: Maria, panenko, Zuzko, co se ti stalo?
4: Ale nic, teta.
3: I stalo, biče si lízla.
1: Zapla.

0: Ať pánbu, já myslela, že jsi nejmín spadla z vozu.
1: A ještě jí přidám, chudobě lenošné.
2: Jestli je tu někdo líný na práci sáhnout, tak se to vy.
0: Zuzko, co to mluvíš?
2: Pravdu však víte nejlíp sama.
1: A to si říká přízeň, huba nevymáchaná.
0: Zuzanko, máš hlavu do hněvu namočenou, mlč. Hospodáři, neposlouchejte jí.
2: Jen ať slyší, a vy, teta, už mu taky děláte dlouho služku za nic.
0: Zavři pusu, holka, dokud je čas. Hospodář ti odpustí. Však ví, že bez tvých rukou by se těžko obešel.
1: Ještě ty začínej, Ševcová, já se obejdu. Kličte se mi obě dvě, vy!
0: Šmánko, te hospodáři! Kroupo! Já se na vás v životě křivě nepodívala. Poctivě sloužila. Synka jsem pro vás pozbyla.
1: Tak vyčítat mi budeš? To mi ještě chybělo.
2: Pozor, teta!
1: Pakujte se, holoto, nebo o vás ten bič přerazím.
3: O, tak to ne. Tak to ne. Práce mi tu nebudete.
0: Maria, panenko.
1: Heršovc, že je to ta bosatá rozježená?
3: A ještě před Martinem. Dej sem ten bič.
1: Nedám.
3: Dáš. Fuj, že se nestydíte.
0: Teta, já snad mám vidění.
1: Zamala mi bič.
0: Jednu takovou mi připomíná.
3: Jsem to já, paní maminko. A tady vedu Martina.
0: Martina? Martina?
3: No, tak se prober, kluku.
4: Já už jsem docela vzhůru.
3: Tak se ukáž.
4: Pěkné odpoledne, přeju ve spolek.
0: Jedna taková se natrefila. Za kmotru mému chlapci chtěla jít.
3: No, chlapec vyrostl, ale já jsem ta sama, koukni.
1: Heršovc, kroupo, vytři si oči. To máš z toho, že sedlačíš pořád se ženskýma.
4: Dobré odpoledne, zpěvačko.
5: Jaká pak já jsem zpěvačka. Teta už při prvním slovíčku si troufá.
4: Nechtěl jsem tě urazit.
5: Já se nezlobím.
0: Ty má chvilko šťastná. Jak ti mám věřit? To, že by byl Martin.
3: Je, věř si nebo ne. Však jsem jeho kmotra, tak to musím vědět.
0: Jako kdyby neboštíku mužovi z oka vypadl. Martinku, jsi to ty?
3: Nebuď jako kámen, Martine. To je tvoje máma.
4: Máma? To slovo si mě naučila, tetko Poletko. Ale je to jako když pohladí. A taky to v prsou hřeje, to neznám.
3: Bodeď, no co koukáš? Jsi zase u svých. Dej mámě aspoň pusu.
0: Martine.
4: Mámo, teď nevím, která z vás dvou je hezčí. Jestli ty nebo tady.
5: Jmenuju se Zuzka. Martine, vítej u nás.
3: Lidi, vy se mi tak líbíte, když jste na sebe hodní.
0: Pojďte, uvařím krapet polívky.
4: To si dám.
1: Prr, a co já?
6: Vždyť jste nás vyhnal, strýčku.
1: A kdo pojede se zrním?
3: Tak se mi zdá, že jsi tu nějak navíc, břicháči. Třeba já pojedu. Už se s tebou chystám dlouho na výlet.
1: Ve mlíně je potřeba pytle složit, to by se zadýchala kmotra.
3: Ale co by? Podívej, mám takovou hadýrku.
1: Kus plátna, co s ním?
3: Sáhni si na něj, hezky se ho chyť, tak...
1: Co se to děje? Nic nevážím.
3: Necukej sebou, vejlubku. Tak, asi omotaný.
1: Dej mě dolů, copak jsem bublina.
3: Tu chvíli to vydržíš. Podrž si čepici.
1: To mě neseš do mlýna.
3: Houbeles, za pořádnici. A jsme tu.
1: Hrozné místo. Je tu cítit plesnivina.
3: Nejdřív pust tu hadýrku, tak, a potom se rozhlížej.
7: Plachetka, přeci si ji donesla, drahá Poletko.
8: Ne pro tebe, pořádnice.
7: Vrať mi moji kouzelnou moc.
3: Už se s ní navyváděla dost neplechy.
7: Přišla ses mi vysmívat.
3: Přivedla jsem ti ženicha, koukej.
1: Je, to je baba Škarida.
7: Ženicha? Ukaž se.
1: Už, ještě mi uhraneš.
8: Budeš si na ní muset zvyknout, břicháčku.
1: Na tuhle, proč?
8: Budete spolu bydlet.
7: Mně se nelíbí.
1: Zbláznila ses. Odnes mi zpátky.
8: Tuhle.
1: S touhle tu nezůstanu.
8: Hodíte se k sobě jako vrána k vráně.
1: Mám tam majetek.
8: Zůstaneš tu, aby s dobrým lidem na světě nekazil reputaci.
7: K čemu mi zde bude?
8: Na výpomoc. Místo Martina.
7: Vždyť nic neumí.
3: Naučíš ho, v tom si mistr.
7: Myslíš?
1: Já chci domů, od rána jsem nejedl.
7: Dostaneš až naštípeš dříví.
1: V životě jsem to nedělal.
7: Tak teď začneš.
1: Stejně ti uteču.
7: Mezi hady a štíry? Nebo si vybereš žížaly? Podzemní havě ti tu máme havaděj.
1: Však si ji porovnáš, Redo.
7: Jo.
1: O havo.
7: Meč nebo vemu karabáč.
3: On byť ona karabáč, opravdu mají hodně společné.
1: Rachomejtle křívonoha.
7: Co?
1: Au!
7: Tu máš, tu máš.
3: To bych byla neřekla, že ze mě bude nakonec přece jenom dohazovač.
1: Babizno vychrtla.
7: Ty!
1: Au!
3: Jako dvě hrdličky zrovna nevypadají.
1: Furie bradavičnata.
7: Kůži zaživa z tebe sedřu.
1: Mau!
3: To už vidět nemusím.
1: Ježibabu hololava.
7: Počkej jen, co tě chytnu.
3: Hnedle při jeho tloušťce.
7: Tu máš.
3: Plachetko čarovná, odnes mě pryč.
7: Au!

0: Vždycky pospolu.
1: Zuzko.
0: Pospolu.
2: Martine.
3: Sejdeme se ve věnečku pospolu.
2: Hej, Martine.
1: Kmotřičko, už jsme tě hledali.
2: Nechala jsem u tebe čarovnou plachetku, tu svoji.
1: Tady je.
2: A mám je obě. Já jen, aby nepřišla do ruky nějakému břichatému budiškničemovi. Tobě ji půjčím, stačí zavolat.
4: My už žádné čáry potřebovat nebudeme. Vidíte, děti?
2: Sluší vám to takhle pohromadě. Tak se tu mějte.

0: Ahoj holky, ahoj kluci. Vítejte v Ušounově pohádkové školce. Ahoj Ušoune.
1: Jum, bum, prásk, šunk, hurá, jupí. Ahoj Jani.
0: Holky a kluci, Ušoun má na klíně nějakou knížku. Bude asi strašně napínavá, protože s Ušounem se chvíli vůbec nedalo mluvit.
1: No to tedy je strašidlácky napínavá. A je to komiks, jo, to je tedy knížka, ve které je celý příběh nakreslený.
0: Já už vím, jasně. A hlavní hrdinové mají u pusy namalovanou, říká se tomu, bublina. A v ní je napsané, co říkají.
1: Jo, přesně tak. A víš, co je na komiksech parádní?
0: Že jsou v nich superhrdinové.
1: Přesně tak. Oni jsou pak i v seriálech a filmech a tak. Ale nejdřív jsou třeba v komiksech.
0: Já znám Spidermana a Batmana.
1: Jo, a já Supermana a Hulka. No, to je takový ten zelený obr, jo?
0: Jo. A znám taky mrkacího hrdinu od Kašpárka v rohlíku.
1: Jasně, tak si ho pustíme. Ušounova písnička.

0: si posloucháte super hrdinskou pohádkovou ušouňáckou školku. Takže si teď nutně potřebujeme říct všechno o našich super schopnostech.
1: Je jasné, že tvojí super schopností je super sluch.
0: Jo. A tvoje super schopnost je taky jasná. Když někomu zaspíváš, tak má hned dobrou náladu.
1: Tyjo, to jsem ani nevěděla, že my jsme místo Jany a Ušouna vlastně super Jana a super Ušoun.
0: No dneska jo, protože u rádií sedí naši super kamarádi a my můžeme ohlásit náš dnešní super úkol. Ušounův úkol.
1: Tak, holky a kluci, pořádně se zamyslete nad svými super schopnostmi. Kdo z vás skvěle skáče? No, nebo kdo z vás skvěle běhá? Nebo zpívá jako já?
0: Jo, skvěle zpívá jako Jana. Třeba jedna Julinka, co mi posílá obrázky, tak ta má 100% malířskou superschopnost.
1: A někdo může mít třeba i zlobení jako superschopnost.
0: No, jestli myslíš mě, tak já to mám v popisu práce, protože jsem nejenom ušoun, ale super rušoun. No. Tak ale tuhle zlobivou superschopnost máme někdy všichni, že jo, kamarádi, co?
1: No, někdo má tancovací superschopnost a někdo se třeba dokáže natáhnout jako žížala.
0: No tak, už jste vymysleli, jaké máte všechny superschopnosti? No paráda, a teď si k ním ještě vymyslete nějaké parádní superhrdinské jméno.
1: No a s tímhle úkolem nemusíte spěchat, klidně ho plňte celý den. Prostě přemýšlejte, jaké super jméno by vám slušelo jako superhrdinovi.
0: Jo, tak já bych se třeba například mohl jmenovat super všechno slyšoun.
1: Slyšíte, holky a kluci, Ušounku není to nejhorší superhrdinské jméno na světě, ale ještě bych být tebou chviličku přemýšlela.
0: No, jo, ale pozor, tvoje super jméno mám hned.
1: Vážně?
0: Jo.
1: Jaké?
0: No. Chceš to vědět?
1: Jo, řekni.
0: Pozor,
1: řekni.
0: 3, 2, 1, teď super krákora.
1: Teda ty. Super rušoune, tak to ještě promyslíme a zatím si dáme písničku.
0: Jo.
2: Rázný a smělý a s hrdými čely chtějí se dělit o zážitky své hlubo.

0: Jasně, že ano.
1: No, no, no, vůbec ne.
0: Ale ano.
1: Ne, ne, ne.
0: Ale jo.
1: Ne, ne, ne.
0: Skáčou jako míčky gumové, takže jsou taky super hrdinové, protože umí něco zvláštního.
1: Ale není o nich komiks. A naše paní kuchařka taky umí něco zvláštního a není super hrdinka.
0: Ty myslíš ten pudinkový moučníček s jablky?
1: Jo, jo, jo, jo, jo, mňami, mňami, mňami, přesně, přesně tak. Je úžasný, rozplývá se na jazyku a nikdo jiný než naše paní kuchařka ho neumí. Ale paní kuchařka není super hrdinka.
0: A jsi si jistý? Viděl jsi, jak přehazuje palačinky ve vzduchu? A oni se super hrdinové jen tak neukazují. Jsou převlečení za normální lidi. A jen když je někdo v nouzi a nutně potřebuje pomoci, oblékne se super hrdina do slušivého barevného trikotu.
1: Jo, to myslíš jako do kostýmu?
0: No,
1: jo,
0: no. A jde bojovat proti bezpráví.
1: A ty, Jani, myslíš, že naše paní kuchařka je super hrdinka?
0: Jasně, to si myslím.
1: Já teda nevím, nevím.
0: Ale jasně, že je. Musíš ji chvilku pozorovat.
1: No tak dobře, tak já jdu, holky a kluci, pozorovat naši paní kuchařku. A vy si zatím užijte pohádku. Ušounova pohádka.
2: V jiskřivém ránu, když divoké husy zamířili k jihu a na svých dlouhých křídlech sebou odnesli léto, běželo sluníčko vymalovat stromy v parku do podzimní krásy. Na jedné z klikatých cestiček uvidělo panenku, nakreslenou barevnými křídami. Měla červenou sukni jako růže a taky začalo říkat růžinka. Aby růžinku nepřikryl vítr kobercem z listí, odvedlo jí sluníčko z cesty k pískovišti na dětském hřišti, kde stál uplácaný hrad. A tak začala růžinka bydlet v pískovém hradě. Vždycky za svítání, když ještě na hřišti chyběl dětský smích a také z večera sotva celý park osiřel, spustila panenka padací most a vyběhla ven. Jednou, když seděla u jezírka a dívala se do vody jako do zrcátka, za zády promluvil skřípátkový hlas.
3: Jsi tuze pěkná panenka.
4: Ty jsi mě vylekal. Kdo pak jsi?
3: Rytíř přece. Vidíš? Mám brnění.
4: Rytíř? Vypadáš spíš jako plechová bábovička.
3: Cože? Jsem rytíř formička. Taková urážka. Kdybys nebyla panenka, vyzval bych tě na souboj. Prý bábovka. Já, udatný a statečný. Hrdina jsem jak

0: Fik, fik, fik, šmik. A jaký byl?
1: Přestaň, formičko. Šermuješ kolem sebe, až jde z tebe strach.
0: Strach? Opravdu? Ale ty se mě, růžinko, nemusíš bát. Na tobě já můžu oči nechat.
1: Na mě?
0: Nejradši bych ti skládal samé poklony. Madam, úctivé pozdravení. Ruku líbám, krasavice. Klaním se hluboce. Dovolte, abych vám nabídnul rámě.
1: Proč se tak natřásáš? Ty jsi legrační.
0: Růžinko, takhle se přece chová každý pravý kavalír. Vybere si dámu svého srdce a stane se jejím rytířem. Já jsem ten rytíř a ty ta dáma. Bude mi velkou ctí, abych vás doprovodil do svého hradu, vznešená paní.
1: Tady přece bydlím já.
0: Od včerejška. Jenže já na tomhle pískovišti prožil už léta. Račte prosím dál a neračte si urousat svou krásnou suvínku.
1: S tebou je, formičko, psina.
0: Pravá dáma neříká psina. A také se nesměje na celé kolo. Usmívá se jen tak lehce, tiše, jemně, je celá elegantní, třeba se půvabně ovívá vějířem a tančí menuet. Takhle, takhle, vidíš, musí být celá prostě gracioso.
1: Jaká?
0: Neboj se, růžinko, já tě všem vznešeným způsobům naučím. Budeš nejpůvabnější a nejrozkošnější.
1: Děkuju, nechci. To by se mi nelíbilo. Poskakovat jako vrabec, tvářit se důležitě a zatím být směšná jako ty?
0: Si prosto řeká. Ale krásná. Víš co, růžinko, já si tě vezmu za ženu.
1: Cože?
0: Stejně bydlíš v mém hradě a teď budeš moje i ty.
1: Podívejme se na panáčka. Ležel někde zapomenutý v písku a sotva se vykutálí na svět, hned by si všechno přivlastňoval.
0: Ty odmítáš mou ruku. Tak to si, růžinko, dobře rozmysli. Rytíře nepotkáš na každém kroku.
1: Až se budu chtít vdávat. Třeba ti vzkážu.
0: A nebudeš litovat. Tak udatného muže, jako jsem já, by chtěla každá panenka. Vystrojím ti svatbu jako princezně.
1: Na mou věru, to by byl ženich k pohledání.
2: Ty se tu směješ a já mám samou starostí o tebe srdce jak v kleštích. Nesu ti smutnou zprávu, růžinko.
1: Co se stalo, zrzečko?
2: Prý okolo lítá drak.
1: A co je na tom smutného?
2: Nechápeš? Až uvidí tvůj hrad, řekne si, že tam bydlí nějaká princezna a bude s tebou zlé. Takový drak, ten je přece na princezny zrovna vysazený.
1: Ale já nejsem princezna.
2: Jsi hezká jako kvítek. A bydlíš na hradě? Bydlíš. Vysvětluj to hloupému drakovi.
1: Tak se mu schovám.
2: Vyčmuchá tě.
1: Tak mu uteču.
2: Dohoní tě.
1: Co pak na něj nic nevymyslíme? Co pak na takového draka nic neplatí?
2: Rytíř by na něj platil? Pořádný rytíř by ho určitě zmohl.
1: Milá veverko, já právě jednoho takového rytíře odmítla. Chtěl si mě vzít za ženu a já mu dala košem.
2: Jejda, náčko, to si vyvedla věc.
1: No, třeba nebude tak zle. Třeba tu žádný drak ani není.
3: Ale růžinka se utěšovala marně. Za chvíli už celý park nemluvil o ničem jiném než o drakovi. Každý s obavami pokukoval nad koruny stromů a kdekdo se strachoval, kdy se tu drak objeví a co asi vyvede. A tak se nakonec veverka Zrzečka rozhodla najít rytíře, aby draka přemohl. Vyšplhala se na vysoký buk, z dlaní si udělala trumpetku a volala na všechny strany.
2: Haló, haló, hledá se udatný rytíř. Hledá se rytíř, co má sílu a odvahu jako pravý bohatýr.
0: Hoho, co to slyším? Takový rytíř jsem přece já. Zde jsem, tady prosím.
2: Má poklona. Plechový je, Samárez? Který pak vy vlastně jste?
0: Stateční formička jméno mé. Hrdina jsem jak se.

0: šmik a jaký byl.
1: Opravdu jste tak udatný?
0: Slovo rytíře.
1: Tak to máme vyhráno? Už se o Růžinku nemusím bát?
0: Podívejme, tak Růžinka tě poslala, však já věděl, že mě bude chtít. Ráčila dělat drahoty, ale když jí popadlo v dávadlo, hned si na mě vzpomněla. Aby ne, lepšího ženicha by nikde nenašla.
1: Napřed musíš tu růžovou panenku zachránit a pak teprve mudruj o veselce.
0: Zachránit? Co pak to, veverko, meleš?
1: Chystá se na ní drak.
0: Drak, říkáš?
1: Poletuje někde kolem a jistě už si na Růžinku dělá chutě. Ale vy se mu, stateční rytíři, přece postavíte. Vy ho přepelete. Vy ho rozsekáte na cimpr campr.
0: Já na mou duši, tu zrád bych to udělal, ale teď nemám zrovna čas.
1: Kampák, počkejte přece.
0: Neradšej se prosím hněvat, ale jisté neodkladné záležitosti.
1: Musí počkat, napřed drak a basta.
0: Radšej odpustit, ovšem já opravdu nemohu, ač bych tedy opravdu rád.
1: Tak se mi zdá, pane rytíř, že se vám rozklepala kolena.
0: No, dovolte.
1: To jsi rytíř, to jsi hrdina. Nechal bych chudáka holku v pěkné kaši. Padavká třasořitka si. A papule plechová, co toho namluví a skutek utek.
0: Já se nenechám urážet od nějaké zrsky zrzavé veverky rozčepířené. Kdybych se ohnal...
2: Pravý rytíř se přece s dámou nepere. A také na ní nekřičí. Jenže to ty asi nepochopíš, že?
0: Růžinko, kde ses tu vzala? Ty se přece máš schovávat před drakem. A já se radši taky asi schovám.
2: Ty nejsi žádný rytíř, formička. Ty jsi přece jen obyčejná bábovka.
0: Jakže? Ráčíš se mi posmívat, Růžinko? A to jsem ti, prosím, nabízel svou ruku.
1: Měl jste jí radši nabídnout svou pomoc.
0: Nebudu vás dál poslouchat. Poroučím se, dámy.
2: A je pryč. Zavrtal se do písku.
1: Strašpitel. Ale s takovým rytířem bychom stejně moc nepořídili.
2: Však já vím.
1: Růžinko, my zavoláme na draka Roháče. To je rytíř mezi brouky. Nebo skočím k potoku pro raka. Ten má prnění, to budeš koukat.
2: Ty budeš koukat, milá zrsko, až ti povím, že už jsem draka viděla.
1: Oh.
2: A že jsem se s ním zkamarádila.
1: Oh.
2: No, podívej se k jezírku, čeká tam na nás.
1: Oh. Oči má jako dva vdolky a ten dlouhatánský ocas. Ale něco se mi na tom drakovi nezdá, Růžinko. Kde má drápy? Kde má zuby? Vždyť z něj nejde vůbec strach. On se na mě dokonce směje.
2: No, protože je to drak z papíru.
1: Papírový drak?
2: No ano, ten, co létá na podzimním nebi, dětem pro radost.

0: Drak nás pozval na vyhlídkový let. Uvidíme náš park jako z letadla.
1: Růžinko, to bude krása.
2: A taky, že byla. Letěli vysoko, vysoko, až tam, co chodí sluníčko a co se honí kudrnaté mraky. Drak se točil a vesele šustil papírovými fáborky a Veverka s Růžinkou mu seděli na zádech a do sitosti si užívali podzimní nádhery, co se barevně třpitila hluboko pod nimi.

0: Ven, ven, ven z mojí kuchyně, ale hned.
1: Co to s tebou u Šouny dneska je?
2: Jo. No tak dneska, kamarádi, nebude moučníček.
1: A co jsi prováděl?
2: No, protože dneska máme superhrdinskou ušounovou pohádkovou školku a ty si říká, že naše paní kuchařka, co umí vařit jako někdo jiný na světě, je určitě superhrdinka.
3: No ano, to jsem říkala. A ty si pak šel pozorovat. No,
2: ano, ano. Pozoroval jsem a pozoroval a pozoroval a nic se nedělo a pořád se nic nedělo. No tak jsem dostal nápad.
3: Aha, já už tuším, že se něco stalo.
2: Jo, že se určitě ukáže, když se začnou bortit talíře. No tak jako jsem myslel, že je blesku rychle chytí, superhrdinsky, rozumíš?
3: Ajajaj, a schodil z talíře a paní kuchařka je nechytila?
2: Jo, přesně tak. No, myslím, že se právem trošku zlobí.
1: To snad není možný, co se to tomu Ušounovi děje. To je hrůza, tolik střepů.
3: No, jak to tak poslouchám, Ušounku, tak budeš muset vymyslet, jak si to u ní vyžehlíš, superhrdino.
2: No, možná bych mohl do pohádkového lesa pro nějaké zvláštní vonavé bylinky.
3: Jú, to je dobrý nápad. Po školce vyrazíme.
2: Je. A ještě něco mě napadlo, jo. Naše paní superkuchařka má moc ráda hádanky.
3: No tak vidíš, jednu jí dáme a malinko si to polepšíš.
2: No to doufám. Ušounova hádanka. Tak při téhle hádance se ukáže, jestli někdo z vás, kamarádi, není taky super Ušoun jako já.
3: Poslouchejte, co uslyšíte a zase si to s Ušounem pěkně řeknete.
2: Jo, to holky a kluci víme, že jo. Tak pozor, naše paní kuchařka, super kuchařka, to ví taky. Takže 3, 2, 1, kukačka.
3: Výborně.
1: Kukačku jsem uhádla. Ale jestli pak víte, ve které písničce se o ní zpívá?
2: Holky a kluci, to přece taky víme, že jo? 3, 2, 1, prší!
1: Tak když mi Ušoune s Janou a s kamarády tuhle pěknou písničku zaspíváš, aby mi šlo vaření líp od ruky, zapomenu na ty rozbité talíře.
2: Jo? No tak dobře, tak super, jdeme na to. Co, Janí, pomůžeš mi? Co, kluci a holky, pomůžete mi, abych si to vylepšil u paní superkuchařky?
3: No jasně, že ti všichni pomůžeme.
2: Yeah.

0: počkej. Jo, je, mě ještě něco napadlo, já ti to zaspívám, jo, jo, jo. A paní kuchařce taky, tak poslouchej. Prší, prší, jen se leje, kam koníčky pojedeme, pojedeme na luka, až kuchařka zakuká.
1: No pěkné, pěkné. Odpuštěno, odpuštěno, ušoune, já vím, že jsi to neudělal schválně, abys mě naštval, ale ty jsi mě chtěl trošku vyzkoušet, viď?
0: Jo, jo, jo, no to se mi ulevilo. Jo, a jinak schválně nic nerozbím. No, ale je to s těmi superhrdiny komplikované.
2: Já uznávám, že naše paní kuchařka není superhrdinka, i když pro mě tedy rozhodně je. Třeba ty borůvkové knedlíky minulý týden.
0: Jo, jo, jo, jo, jo. A třeba to ani vy nevíte. A přitom třeba vaše...

0: Vánoci naše dnešní superhrdinská Usheunova pohádková školka se blíží ke konci a Jana řekla před písničkou moudrou větu.
1: Že nemusíš být superhrdina, hlavně když nejsi padavka.
0: Jo, já ještě dodám bábovka nebo sprašpitlík, teda prašpitlík, nebo... No prostě zkrátka, když se nebojíš takových normálních věcí, no prostě tak jsem to myslela. No a to se mi moc líbila, ta moudrá věta. To si teda budu pamatovat.
1: Ještě než se ale rozloučíme, poprosíme vás o obrázky.
0: No jo, jo, jo, namalujte nám prosím superhrdinu.
1: A může být váš oblíbený, který se vám líbí?
0: A nebo můžete si vymyslet i vlastního nového, vlastního vašeho superhrdinu nebo vlastní vaši superhrdinku.
1: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka pošlou na adresu usheun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio.
0: Oni už budou přesně vědět, co s tím obrázkem udělat a my už taky budeme přesně vědět, co s tím obrázkem udělat, protože za něj někomu z vás pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně, nebo raději mějte se super.
0: Jo, jo, jo, tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš superhrdina, žádná padavka, bábovka nebo strašpitlík. Usheun, Usheun.
1: A o něco méně ušatá superhrdinka a žádná padavka Jana Richterová. A na závěr si dáme písničku Kdy vzlétnu já, protože létání je velmi oblíbená superschopnost.
0: Jo, tak jdeme na to.

0: Zajímá vás, kde vznikl chleba, sýr, sendvič nebo zmrzlina?
1: No jasně, že nás to zajímá.
0: Tak to si nenechte ujít nové pohádky od Skřítka Hajaji s názvem Sladké a slané cestování. Rádio Junior je vysílá od 12. října každý den v 19.50.
1: A pustit si je můžete i na webu radiojunior.cz a v aplikaci Můj rozhlas, že jo?
0: Přesně tak.
1: A já, jak myslím na ten sendvič, tak jsem úplně dostal hlad.
0: Víš, že já taky.
1: Tak pojdem si dát něco k jídlu.
0: Jupi, už běžím.

0: uvádí s ní kouzla čarovná.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Všechny díly najdete zpětně k poslechu na webu Rádia Junior. Rádio Junior.

0: Přeju všem krásné odpoledne. Pro mě je dokonce překrásné, protože tématem dnešního dílu Mezi námi zvířaty jsou hadi. A kdo aspoň trošku zná zvířecí agentku Rádia Junior, ví, že hadi jsou moji miláčkové. Takže vítám hned dva. No a tady jsou moji hosté. Dva s nohama. Oba už můžete znát, spisovatelka a milovnice přírody Markéta Vítková a zoolog Karel Karouš. Já vás tady moc vítám.
1: Ahoj.
2: Dobré odpoledne.
0: Markéta napsala a musím říct, i vytvořila nejen knihu Hraví hadi a Karel jí v tom nejen podpořil, ale hlavně dodal hadí hosty. Bez nich by se to tu dnes neobešlo. Takže já už jsem se s nimi pomazlila, žádný mě neuhryznul ani neuškrtil. Takže i vy, milí junioři, pokud nejste nadšení milovníci hadu, třeba za chvíli budete. Ale hlavně zbavte se předsudků a zaposlouchejte se do vyprávění o kouzelném tvorečkovi, který se pohybuje bez nohou, loví bez rukou a v mžiku se vám schová, ať už na zemi nebo třeba na stromě. Že jo, Karle? Vy jste měl takový zážitek s hadem, že jo?
2: Teďka nevím, jaký máte na mysli, protože zážitku s hadama mám za těch 50 let poměrně dost.
0: No, jenomže jste říkal, že se vám ztratil.
2: Jo, to a nejeden, že jo. To
0: že prostě, jste ho viděl a že jste mu pro něj šáhnul pod drn a on tam nebyl. Přestože jste ho viděl, že tam zalez.
2: No, to mi dělala jedna zmije, taková ta černá, černá forma zmije. Pamatuju si, že to bylo na Knížecích pláních na Šumavě a to byla taková planina a byl tam jediný trs trávy a ta zmije skutečně byla u toho trsu trávy a já jsem říkal, no tak tě mám, protože já jim neublížu, já se s nima pomazlím, oni se mnou taky vždycky mi dají pusinku na uvítanou a že si vyfotografuju a tak, no. No a ona mi zalezla do toho jediného trsu trávy, široko daleko nebylo nic jiného. A ona tam nebyla, prostě já jsem ji tam nedokázal najít, takže oni se umějí schovat, stát se neviditelnými vlastně.
0: No, to je právě to, co je na nich krásně kouzelný a tak dále a tak dále. No a Markéta napsala tu knížku, takže já se chci zeptat, Markétko, proč zrovna o hadech?
1: No já bych si nikdy nepomyslela, když jsem byla menší, že bych psala v budoucnu knížku o hadech, protože já sice teď už jsem s váma parťák v tom, že se mi hadí. Můžu říct, už i líbí někteří teda, ale já jsem se jich dřív strašně bála. Já jsem měla úplný fobie, takže já jsem chtěla být naopak od hadů co nejdál. No ale jak jsem se pustila do psaní knížek, tak mě strašně baví oblast přírodních věd a právě zvířat. Třeba někdy dojde i na rostliny, ale zatím došlo jenom na zvířata, takže jsem napsala už třeba o motýlech, o opylovačích. A pak si toho všimnul můj bývalý kolega z práce, kdy jsme dělali právě na ochraně přírody a on chtěl napsat ceduly k cyklostezce, protože tam zažíval, jak lidi vykřikují, fuj, zmije, a nacházel tam přejetý hady a nemohl se zbavit podezření, že některý byli zajetý i schválně, že to nebyla vždycky nehoda. No a chtěl lidi poučit, že jednak v tom místě žádný zmije nežijou, že to všechno jsou užovky a že je potřeba hady chránit a není třeba se jich bát. No tak mě oslovil, jestli bych mu nepomohla s tou cedulí. Tak sice jsem se nejdřív zarazila, že o hadech, ale tak byla to jen cedule, bylo to na chvíli, tak jsem si říkala, no dobře. A jak jsme to probírali, tak jsme přišli na to, nebo on mi to řekl, že je málo knížek o hadech pro děti. No, tak já jsem to vzala jako výzvu, že by stálo za to to změnit a nabídla se mu, jestli ji nechce teda se mnou napsat, ale on na to neměl v té době čas, takže řekl, že ne. Ale já už jsem se tak nadchla, protože já jsem si říkala, že bych se mohla konečně toho strachu zbavit, protože už jsem se o to pokoušela dřív, ale nepovedlo se mi to. Já jsem měla strachy z pavouků a u nich se mi to podařilo, u těch hadů ne a ne. No takže tak jsem se do toho vrhla, pak jsem hledala i spolupracovníky a Karel mi s tím právě taky pomáhal.
0: Takže, krom toho, že si budeme povídat o knížce, se tady načnulo další téma a to, že hadi to s námi lidmi nemají úplně jednoduché. Takže, milí junioři, pište, volejte radiojunior@rozhlas.cz nebo máme telefon 800 199 199. Ještě jednou tady srdečně vítám Markétu Vítkovou s její knížkou Hraví hadi a Karla Krouše, zoologa, který ty hady dodal, abychom tady měli taky vlastně jakoby živé hrdiny té knížky. No a já se určitě pak Markéty ještě zeptám, ale myslím, že byste mohli odpovědět i vy, milí junioři, co vás o hadech zajímá nebo třeba i fascinuje nejvíc. Pište nebo volejte, knížka může být vaše. A ještě poprosím, nevolejte do písniček, David Janečka je pro nás s láskou vybírá a chceme si je užít.

0: Tak, ještě jednou vás vítám v Mezi námi zvířaty. My jsme se tady tak zapovídali o té krásné knížce, která tady sedí před námi, že jsme skoro nepostřelili, že skončila písnička. Tak já se vám hlásím, jsem zvířecí agentka Rádia Junior Veronika Hájková a moji hosté jsou Markéta Vítková a Karel Kerouš. Markéta napsala krásnou knížku o hadech, Karel přinesl hady. No a sešli jsme se tady vlastně dneska proto, že je takové hadí datum. Všichni víme, že hadi se probouzejí na svatého Jiří, ale už se tolik neví, že datum, kterého by se měli držet, aby se uložili ke spánku, tedy taková hadí večerka, že je 28. září. Na svatého Václava, to bylo včera. Ale já si myslím, že letos to asi neklapne v tomhle krásném počasí, že hadi ještě spát nepůjdou.
1: No, já si myslím, že některé druhy naši, když budeme mluvit o našich hadech tady středoevropských, tak si myslím, že některý už spinkají, nebo už určitě už jsou doma.
0: Teď jsem se dívala na stránku Naše zahrada, kde lidi fotí různá zvířata, s kterými se potkávají doma, a byla tam zmije, která přišla do kuchyně někomu. Tak jsem si říkala, aha, tak ono bylo svatýho Václava, tak ona si šla asi už hledat nějaký pokojíček.
1: No, už se určitě chtěla uložit někde k nějakému pohodlnému spánku, ale asi si splatla patro, protože oni vždycky spíš zalézají do sklepů, nikoliv do kuchyní.
0: Takže... A to se může stát teda, že nás přijdou hadi navštívit takhle v tomhle období. Co asi má takový člověk, když objeví doma hada, udělat? Jako má ho v tom sklepě nechat spinkat třeba tu užovku nebo i tu zmiju?
1: Tak to už člověk od člověka, protože jako já bych jim uvolnil třeba celý dům, jako kdyby to, ale lidi zas takový velkorysí nejsou. Takže někdo je nechá v tom sklepě a někdo mě volá prostě přes 112, že má v domě strašlivýho hada, a většina těch lidí ještě říká, že tam má toho hada a že má taky děti. A já říkám, já vždycky mu gratuluju, že má teda děti taky, jako, a jdu teda to odchytím a nějakým jako teda snažím se pomoct jak tomu hadovi, tak tomu človíčkovi, no.
0: A ten človíček, kdyby náhodou teda toho hada doma mít nechtěl, tak může sám ho někam, a kam ho nejlépe poponést?
1: No, to je právě to, že záleží na tom, co to je za druh, protože třeba užovky podplomaté už na to zimoviště odcházejí někdy koncem srpna. Jo, a třeba ty zmije, které jsou takový z těch našich pěti druhů hadů, takový nejotužilejší, takže nejsou tak vázaný na to teplo, takže ty můžou teďka v tuhletu dobu, když ještě máme 23, 25 stupňů na sluníčku určitě, tak si řekou, dobrý, tak já už jdu spát, protože v noci je mi zima. No a vleze někam, kam nemá, no. A jako je to daný hlavně tím, že ty hadi znají to své prostředí. A teď si představte, že do toho prostředí, ve kterém žijou, který znají, oni znají, kde je který kámen a kde je nějaký kmen a to. A pak tam najednou přijede buldozer a část toho prostředí mu změní. No ten had je z toho zmatený, co teď, to, já to tady nemám, to, co potřebuju, já to, kde mám tu ložnici, že jo, kde trávím zimu. No a tak se snaží něco najít a zatoulá se třeba až tam, kde není vítaný nějakým třeba lidským sídlu, no, takže tak to je bývá, no.
2: A já bych to teda ještě doplňala, protože ta otázka vlastně zní, jestli lidi sami můžou někam třeba toho hada odnést, ale u nás je 5 druhů hadů a všichni jsou chránění, takže by to lidi neměli sami dělat, měli by zavolat třeba záchrannou stanici.
1: Je to tak.
0: Souhlas?
1: No. Je to tak, akorát i záchranní stanice, většina z nich, to je síť záchranných stanic České republiky, kterou v podstatě spravuje Český svaz ochránců přírody, tak oni jsou většinou teda zařízený na ty ježečky a na tu veverku a na ptáčky, a na ty hady teda moc těch zařízení nemývají, jo, takže některé, jo, některé
0: nemusí se
1: ne,
0: ho rovnou ujmout, ale můžou vědět, co odborníci, kam toho hada
1: přesně,
0: třeba v té přírodě, v té přírodě u nás.
1: Přesně,
0: no, my si teď dáme krásnou písničku o zmíjích a pak si prostě konečně otevřeme tu Markétinu knížku.

0: Mezi námi zvířaty si dnes povídáme o hadech. A je to proto, že máme tady krásnou knížku, která je jedna z mála dětských knížek o hadech u nás a je úplně nová. Napsala ji Markéta Vítková, která ji taky přinesla, je to můj dnešní host. Přivedla si sebou ku pomoci Karla Kerouše, zoologa, který ji tak trošičku při psaní té knížky pomáhal. No a já bych myslela, abyste se nám ozvali i vy, pokud máte zájem o hady a chtěli byste se na něco zeptat. Máme e-mail radiojunior@rozhlas.cz a nebo 800 199 199 je telefonní číslo. A já teď ukážu tu knížku, o kterou dneska vlastně taky jde, protože jeden z vás ji možná z těch, kteří nám napíše nebo zavolají, tak ji dostane od nás jako takový krásný dáreček. A ta knížka není jenom kniha, ve které by se psaly písmenka, písmenka, pak byl nadpis, písmenka, písmenka, ne. Tahle ta knížka má spoustu obrázků a má i spoustu takových hračiček. Mně se líbí to slovo hračička. Já si myslím, že každý milovník přírody by byl nadšen, kdyby takovouhle knížku získal. Markéto, jak jste to všechno vymyslela?
1: No, to je vždycky takový dlouhodobý proces a většinou nápady přicházejí nečekaně a je dobrý si jako zapsat nebo na ně nezapomenout. A tady u té knížky jsem chtěla, aby byla hravá, jako ty předchozí, třeba ta bz, kam jsme dávali třeba model žihadla. No a u té hadí jsem měla hned z kraje nápad, že bych chtěla, aby v té knížce byla svlečka ze skutečného některého našeho hada z těch pěti, co u nás žijí.
0: Tak asi řekneme, co je svlečka. Já myslím, že to asi není tak úplně jasné.
1: Vlastně had, když roste, tak vždycky musí svléknout vrchní vrstvu pokožky a tomu se právě říká svlečka a často na to můžete narazit, že je úplně krásně v celku, někdy se teda potrhá. No a mně to přišlo, že by to bylo úplně báječný, kdyby děti právě se na ně mohly podívat zblízka. Takže hned jsem měla už představu, jak by to mohlo vypadat a někteří lidi mi teda říkali, že jsem blázen, že to nejde, jednak teda, že ti hadi jsou chránění a že to nemůžu tím pádem použít a že nevědí, kde bych to jako chtěla schánět. No já jsem se nedala odradit, takže jednak jsem získala od Ministerstva životního prostředí povolení, že můžeme v knižce ty svlečky opravdu mít a pak jsem obeslala zase už ty zmíněné stanice záchranný a psala jsem prostě kde komu, jestli náhodou by neměl nějaké svlečky. No a díky tomu jsem přišla ke spolupráci i s Radkou Musilovou a se spolkem Zamenis, který chrání Užovku Stromovou. A Radka se pro tu knížku úplně nadchla, protože ona měla už sama taky sen nějakou knížku o hadech pro děti napsat, takže mi s tím pomáhala hodně, nebo pomáhala spíš ona se svým mužem Karlem ty svlečky sbírali, plus teda další lidi, kteří jim pomáhají v té péči o Užovku. Tak to byla ta svlečka, to pro mě bylo jako takový zásadní a z toho mám opravdu velikou radost, že se to povedlo a pak tam jsou třeba ještě schovaná vajíčka. Ty jsou v pytlíčku, který je navázaný na tu spirálu, která knížku váže a s tím taky strašně moc pomáhala Radka s Karlem a jsou to vajíčka našich užovek. Pak jsme tam dali různý otevírací okýnka, v kapse je třeba pekseso a prostě chtěli jsme, aby to bylo co nejvíc hravý, tak doufám, že se to povedlo.
0: No, co Karel na to?
2: No, takhle, ta knížka je originál, takováhle neexistuje jiná. A já teda mám obrovské množství knih o hadech, spíše tedy odborně koncipovaných. Nicméně, když jsem viděl tady tuhletu knihu, no tak jsem byl tím nadšený, protože normální kniha se prostě vezme a teďka od první stránky do té, já nevím, 180. stránky se prostě čte. Pokud je to encyklopedie, tak ji můžu číst od prostředka třeba nebo odzadu, to je jedno, ale normální knížka se čte od první kapitoly prostě do poslední. A tady to je vlastně knížka, která se takhle nečte. Ona sečte oni všechny informace o těch hadech, které prostě jsou důležité a které jsou i dostupné, o kterých víme, no tak všechny tyto informace jsou v té knížce obsažené.
0: Tady jsou a i přesto, pohádky?
2: Ano, jsou tam i písničky, pohádky, anatomie, prostě všechno, zajímavosti. Je tam úplně, je naprosto vyčerpávající svým obsahem. Ale co je na té knížce a co mě fascinuje, že prostě s tou knížkou si pohrajete.
0: Že je hravá.
2: To je hra, prostě. Já si tam odevírám různá okýnka, prostě, a teďka co v nich je, prostě, jo, a teďka, jo, je tam, a teď koukám, a je tam ta exuvie, nebo ta slečka třeba, jo.
0: A dozvěděl jste se vy vůbec něco novýho o hadech z té knížky?
2: No, to asi moc ne, teda, no, ale jako ono, koncepčně zpracovat všechny ty informace.
0: To musela být hrozná práce.
2: To je strašná práce. Ano. Rozstřídit to vůbec myšlenkově, jo, ano. A tak. No a tady ta knížka, to je ideálně prostě koncipovaná kniha. Takže já bych ji doporučil nejenom dětem, ale hlavně každá základní škola v kabinetě přírodopisu by tuto knížku měly mít. Opravdu.
0: A já vám něco řeknu k té slečce. My jsme každý rok na jaře našli svlečku, obrovské užovky na zahradě, takhle v plotě. Ona se tam chodila mezi ty šprušle slíknout. A za celou tu dobu, asi 8 let, kdy jsme nacházeli ty svlečky, jsme tu užovku tam nikdy neviděli. Tím chci říct, že hadi jsou plaší, není třeba si se jich bát a možná se o nich co nejvíc dozvíme právě z takovéhle knížky, protože v té přírodě tolik těch hadů zase nepotkáme. Teď si dáme písničku a já připomenu, že si v Mezi námi zvířaty povídáme o hadech s Markétou Vítkovou a Karlem Keroušem.

0: Děláte si z něčeho těžkou hlavu?
1: Nevíte si vy nebo vaši kamarádi s něčím rady?
0: Nebo se chcete o nějakém tématu dozvědět víc?
1: Linka důvěry je tady pro vás.
0: Každé pondělí v 7 večer si do ní zvou moderátorky Klára Nováková
1: a Denisa Kimlová, psychologi, fyzioterapeuty, nejrůznější odborníky,
0: děti, známé osobnosti, které řeší podobné problémy jako vy.
1: S logopedkou a youtuberem Lukefrim jsme probírali jeho královské R.
0: S tiktokerkou Štěkánkou jsme si posvítili na toxické jevy ve školství.
1: V Lince důvěry ale rozebíráme i taková témata, jako jsou deprese,
0: strach, sebepoškozování,
1: krása, láska, přátelství,
0: nebo třeba i bolesti, úrazy, finanční gramotnost a výběr povolání.
1: Vyslechněte životní příběhy zajímavých lidí, rady odborníků
0: a osobně si je vyspovídejte. Každé pondělí od 7 večer
1: v Lince důvěry klubu Rádia Junior.
2: Mezi námi zvířaty si dnes povídáme o hadech. Moji hosté jsou Markéta Vítková a Karel Karouš. Máme tu krásnou knížku a tu dostane jeden z vás, kdo nám napíše, co vás na hadech nejvíc fascinuje anebo nejvíc baví. Pište na radiojunior@rozhlas.cz. No a já tady přečtu dotazy, které nám už zatím přišly. Jak to, že někde žije hodně hadů a někde žádní? Ptá se Aneška, koukám.
3: No, to je taková otázka prapodivná trošku, Aneško. Hadi obývají celou naši planetu, kromě zaledněných, trvale zaledněných částí, čili Antarktidy a Arktidy.
2: Aneška myslí, že třeba v některém, já nevím, některé vesnici jsou hadi běžní, v některé vesnici...
3: Tak každý, ano, každý had má, potřebuje prostě nějaké prostředí pro svůj život, protože některé žijou třeba v písku, někde na Sáhře, některé v tropických pralesích. U nás třeba některé druhy vyhledávají vodní prostředí, některé druhy jsou zase třeba takový luční hadi, když to tak řeknu, to patří ta zmije třeba, to je takový luční had, kde je trošku vlhka. No a samozřejmě, když mají dobré podmínky životní, kde mají dostatek úkrytu, dostatek potravy, dostatek takových těch potřeb, které ty hadi vlastně vyžadují, to znamená dostatečné teplo, možnost se vyslunit a tak dále, no tak prostě samozřejmě takové prostředí mají rádi a můžou se tam i teda početně nakoncentrovat víc, než tam, kde takové podmínky dobré nemají. Mm-hmm. Takže tím to je.
2: Tahle ta užovka se teďko k vám vydala. Jo, já nevím, můžu ji nechat? Nemůže se stát, že tam někam zaleze?
3: To se může
2: asi
3: stát.
2: Se jde podívat na Markétu, tak běž se podívat na Markétku, tak. A teď já mám tady další dotaz, který napsala Veronika. Proč jsou si tak podobní užovky se zmíjí?

0: se chce ztratit, tak za chvilku ho opravdu neuvidíš.
1: Jo. No mě třeba, když volej, že někde lidé mají na zahradě nebo doma, se jim vplazil had a já říkám, může to nějak popsat prostě, nebo nejlepší, když by ho vyfotografovali, poslali mi MMS-kou, tak já ho určím a podle toho potom je potřeba jednat. No a oni mi řeknou, je zelený. A já říkám, a teďka, když někdo řekne zelený had, tak mně jako herpetologovi prostě se okamžitě vybavují nějaké druhy zelených hadů, jako jsou užovky rodu goniozoma, prostě nebo nějaký, ty arborikolní stromovní hadi typu nějakých chřestýšovců třeba, jako albolabris a to jsou zelený hadi. No a já tam teda potom přijedu, oni říkají, ano, je zelená jako tráva, prostě jako na Spartě třeba, opravdu, a já tam přijedu a ten had je šedivej, protože je tam užovka obojková třeba, jo, která opravdu, ale opravdu není zelená. Takže ono to taky záleží
0: ten
1: na tom, jak ten člověk...
0: Ten strach trošku přebarvuje.
1: Ano, přesně tak. Ano, strach barví hady.
0: Markéto, je tady dotaz pro vás. Co bylo pro vás největší překvapení, když jste zkoumala ty hady? Taky se ptá Veronika. Holky, my tady máme dneska Veroničí.
2: Já přemýšlím takhle jako hned na první dobrou, nevím, jestli si vybavím, co bylo jako to nejpřekvapení. Pro mě s těma hadama je ne překvapení, ale zažívám radost, když jsem teď tady schopná sedět s hadem obtočeným kolem krku a nebuší mi srdce, že bych chtěla vyskočit z hrudi, takže to je pro mě úplně úžasný. Překvapení, mě třeba strašně fascinovalo, že některý hadi se dokážou i pohybovat vzduchem, jakože plachtí.
0: Pane, jo?
1: Ano.
0: To je zajímavá věc, jo? To možná ani já jsem možná nevěděla teda. Tak jako takhle ze stromu na strom, že jo, ne, že možná létají.
1: Existují takové druhy stromových hadů, které dokážou třeba diagonálně splachtit z jednoho stromu na druhý a opravdu je to velká vzdálenost, oni roztáhnou žebra, čili naberou jakoby takovej ten plachťácký tvar, když to tak řeknu, a snesou se třeba opravdu téměř vodorovně prostě na jiný strom třeba, no.
0: Takže to je to, co vás asi jakoby zaujalo, fascinovalo trošku. A on had je vlastně, když se řekne, že fascinující zvíře, tak had je fascinující ze všech jakoby pozic, že jo? To, jak jako se pohybuje a jak loví a všechno, je to prostě velice zvláštní tvor.
2: No já jsem třeba, když jste zmínila, Veroniko, ten pohyb, tak si myslím, že to tak má spousta lidí, kteří se hadů bojí, že ten prostě jejich pohyb v nich právě nevyvolává úplně příjemný pocity. No a když jsme si o hadech povídali s Karlem, tak on mi nabídnul jako jiný pohled na to. A to bylo ve fázi, kdy jsem se teprve zbavovala toho strachu. A on mi říkal, no, ale to je přece úžasný. Oni nemají nohy a přitom jsou tak mrštní, rychlí, nemají končetiny a přesto si uloví potravu. Takže od té doby se na to dívám takhle.
1: No, je to na to, jak to tělo je jednoduché, morfologicky, tak je to úžasný, co všechno umí. To je taky velice... A jinak teda hadí pohyb, jak říkala teďka Markéta, tak v podstatě hadí pohyb já považuji v té přírodě za jeden z nejelegantnějších.
0: Přátelé, je tady ještě někdo, kdo se bojí hadů?

0: Mezi námi zvířaty. To je pořad, který právě posloucháte v Rádiu Junior a naše milá užovka, já jsem jí pojmenovala Růženka, ale prý se jmenuje paní Červená, tak zrovna Markétku počúrala, takže to vidíte možná, pokud se koukáte, že tady probíhá taková očista, krapet, ale já myslím, že je na čase, abychom, když už tady tyhle ty hady máme, abychom si o nich něco řekli, protože nejsou to naši hadi z přírody, o kterých je ta knížka.
1: Tak Markétka by se měla vyjádřit, proč napsala knížku teda o našich hadech. Já si myslím, že to vím, ale tady ty hady, co máme, tak my jsme zvolili exotické druhy, protože všechny druhy našich hadů, těch pět druhů, je zákonem chráněných. A jestliže bychom si sem měli přivíst nebo přinést nějakou naši užovku nebo zmii, tak bychom k tomu museli mít povolení. No a to je takový trošku jako složitější proces, aby jsme ho získali, to povolení. No a takže jsme zvolili tady tu variantu, že sem vezmeme krásné nějaké jedince, kteří teda nežijí v České republice, protože tady, co držím v ruce, tak to je Krajita Královská, ta je z Ghany, čili je to taková ta středně západní Afrika. A tady Markéta se tady pere s užovkou Červenou, jak už jak bylo řečeno, že se jmenuje paní Červená. A to je had, který žije v Severní Americe. Hmm. Takový celkem až běžný.
0: A jak jste přišel k téhle krajtičce?
1: No, já jsem nikdy nebyl terorista, ani terorista, ani chovatel, teda, tím chci říct. Ale protože celý život pracuju s hadama, s různýma prostě hadama, se všema možnýma, tak prostě já je chodím odlovovat, když utečou ty hadi, nebo je někdo vyhodí a zavolá prostě na hasiče, nebo zavolá na 112, na ten integrovaný záchranný systém.
0: Takže tahle je zachráněná.
1: Takže tohle to je z Jenče, tady ta krajta, a tady tu já už si nepamatuju, teda, jo, protože já jsem jí daroval, já to rozdávám, že jo, samozřejmě.
0: Ale je to teda had z naší přírody.
1: Dá se říct, v podstatě jo. Byl v naší přírodě, byl jaksi sloven, no.
0: Prosím vás, nevyhazujte hady. Nevyhazujte hady, protože Bůh ví, jak by se takovýmu hadovi z Ghany v naší přírodě dařilo. Já myslím, že moc ne.
1: Asi ne, no.
0: Já myslím, že moc ne. Takže máme tedy ty užovky. No a to je jako taková běžná věc, že had někoho počůrá.
1: Ano.
0: Já myslím, že jako, když ho zvedne člověk v lese, takže se to stává, že jo?
1: No, v podstatě had se brání. Protože je pro něj naprosto nepřirozené, když ho někdo takhle vezme a nějak ho se snaží s ním manipulovat. Není na to zvyklý, prostě myslím si, že málo který jak si na to zvykne úplně a že by mu to bylo úplně příjemný. To si myslím taky, i když jako nemám ten hadí mozek, když by někdy bych byl radši, kdybych měl hadí mozek než lidský. No ale tady to jsou prostě takové reakce, kterými právě reaguje na tohleto, že ho teďka tady s ním manipulujeme.
0: Ale já myslím, že tohle jsou ochočení hadí, kterým to nevadí.
1: Vadí, no. Prostě ono jako trošku jim to vadí. Oni jsou takhle, pozor, oni jsou na to zvyklí. Vědí, že se jim nic nestane, že jim nikdo neublíží, že jim nejde o život, tak. Ale aby jim to bylo příjemné, to si myslím, že není. No.
0: Já si myslím, že jo. Já myslím, že jsou to mazlíčkové. Jako,
1: tak až skončíme to povídání tady, no tak můžeme se domluvit s tou krajtou třeba.
0: Musíme se jí zeptat.
1: Zeptáme se jí. No.
0: Já bych řekla, že jsou to mazlíčkové, že jim to zase až tolik nevadí. Ale musí to být opravdu hadi, kteří jsou z domácnosti a jsou zvyklí. Nikdy sem nebereme zvířata, která by tady měla jako nějaké špatné pocity. To si myslím, že by to nestálo za to. No, je tady ještě jeden dotaz na Markétu. Jestli při psaní té knihy taky chodila do přírody a zkoumala třeba hady v přírodě. A zase se ptá Veronika, ale to je ta jedna Veronika, která nám píše už po druhý, no, takže Veru zdravím.
2: Děkuji za druhý dotaz, Veroniko. Já se přiznám, že jsem chtěla potkat v přírodě nějakého hada. Já jsem navštívila i ten spolek Osvinov, ale tam Jako v blízkém okolí jsme nepotkali živého hada, jako vysloveně v přírodě volně žijícího, ale oni tam nějaké mají třeba na léčení. Ale když jsem tam byla, tak zrovna se stala ta situace, jak tady popisoval Karel, že někteří lidé zavolají, že prostě někde je had a my ho tady nechceme a co s ním. Takže jsme se vypravili ještě vlastně dva Karlové, Karel od Radky a tady Karel Kerouš a já s nima jsme se vypravili zachraňovat takovou malou zmí slečnu, tak to pro mě byl zážitek. No ale pořád jsem si říká, je, kdy já potkám nějakýho hada v přírodě, protože jak už to tady zaznělo, oni jsou plaší, takže jakmile zmerčí, že se blíží člověk nebo nějaký zvíře, tak se snaží odklidit z cesty. No ale mně se to splnilo na moje narozeniny. Já jsem v srpnu šla ráno vyvenčit psa a kousek od mýho bydliště jsem potkala užovku hladkou mláďátko, takže to bylo krásné.
0: Tak to ještě jednou opožděně k narozeninám přejeme všechno nejlepší. To je moc krásné. No a my se po písničce dozvíme, kdo bude šťastným majitelem této krásné knížky, která se jmenuje Hraví hadi.

0: Mezi námi zvířaty se teď podívejte. Já věřím, že máte puštěné kamery. Jak vypadá miminko užovky, kterému je 14 dní?
1: Tak asi zhruba, no.
0: Je to teda miminko tady naší paní červené?
1: Když je, no, přímo od ní to není, ale je to stejný druh, chovaný prostě celkem běžně mezi chovateli. Dělá mnoha lidem radost a celkem snadno se množí. Takže tady vidíme ten rozdíl. Tady takhle, jestli by si vzala trošku tu užovku, aby tu velkou,
2: jo,
1: která bude touto dospělou teda. Takže jo, takhle vypadá dospělá.
0: No, a když tak, se, ale když ono je to vidět, a to ani Markéta nemusí.
1: A když
0: ona
1: se zaplejte se.
0: Já se ráda zaplejtá do vlasů, to jí baví.
1: No, ona se zaplejtá do vlasů a podívejte se, no. Tak
0: no a teď tohleto miminko, co baští tohle mimino?
1: No to baští malinký porce myší.
0: Fakt, jo? Mm-hmm. Už musí dostávat takhle žádný hmyz, nic takového?
1: Ne. Musí, prostě oni ty myšičky, oni potom je cítí, takže vlastně zůstane u toho.
0: Se krmí. No, kdo chce chovat užovku červenou, já myslím, že to je k chovu takový příjemný, příznivý had, tak se hod musí smířit s tím, že se krmí myškama.
1: A hlavně Markéta už se totiž vůbec hadu nebojí, takže tady prostě jako ona opravdu za chvíli, já si myslím, že přinese i domů a nebude moc bez nich vůbec existovat ani.
2: Tak to zase tomu úplně nevěřím, ale...
0: Stát se to může jako všechno. No my máme, přátelé, tady Markétinu knížku. Je to nádherná knížka, řekli jsme si, že je hravá a je o hravých hadech i tady s těmi užovčími vajíčky. My musíme vybrat někoho, máme tady 8 e-mailů, takže vybereme... Markétko, udělejte to vy jedno číslo od jedničky do osmičky.
2: Tak třeba 8.
0: Třeba 8, tak to je ta poslední naše Veru, takže poslední otázka od Veru. Takže Verunko, dostaneš tuhle tu knížku, děkujeme moc krát. Verunka je z Olomouce, takže knížka poputuje na Moravu.
2: To bude mít pěknou cestu před sebou.
0: To má před sebou pěknou cestu. No a já jsem ještě tady před chvílí napadla jedna otázka na Markétu, ale teď jsem ji úplně zapomněla. Takže, jo, ale vlastně jsem koukala, že tady ještě jedna otázka, kterou jsem nepřečetla a ta byla právě ohledně chovu užovky červené. To je ono, nezapomněla jsem to. Napsal jí Vláďa tu otázku a ptal se, jestli jsou všechny užovky červené takhle červené opravdu.
1: Původní zbarvení, tady ta užovka, ta velká, tak má velmi podobné zbarvení prostě, jaké má tento druh v té přírodě, skutečně to přírodní, původní zbarvení. Ale bohužel chovatelé a oni dokážou vyrábět takový modifikace vlastně toho druhu, já s tím nesouhlasím, myslím, že žádný z mých kolegů jako zoologů tohle to neschvaluje, takže může být úplně třeba celá žlutá jenom, že to krásné zbarvení, které...
0: Podporují má... prostě ty anomálie neboli takové neobvyklosti.
1: No a prostě dokážou vyšlechtit prostě zvířata, které už se tomu původnímu vlastně zbarvení vůbec nepodobá. A co je na tom nejhoršího, že prostě oni ani se nedožívají takového věku, tady ty mutanti.
0: Dnes jsme si mezi námi zvířaty povídali o hadech. Já moc děkuju mým hostům, Markétě Vítkové, autorce této krásné knihy, a Karlovi Kroušovi, zoologovi a taky vlastně člověku, který nám přinesl živé hady do studia, abychom se tady dneska nenudili. I když já myslím, že s tohle krásnou knížkou se nikdo nudit nebude. Já vám přeju, Markéto, aby měla knížka úspěch a abyste při další knížce nezapomněla na Radio Junior, až ji napíšete. O čem bude?
2: Příští bude o šnecích a potom další o želvách.
0: No super, tak to je naše téma, moc se těšíme. Takže ještě jednou moc děkuju a přeju vám šťastnou cestu domů, ať se všechno daří.
2: Já moc děkuju za pozvání.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.

0: šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

zásadně mi vykaj a holky přede mnou se výhradně oblíkaj, i když jim není zima, co se to stalo s nima? Začíná na doba těžká, těžko věřit, že jsme se dožili dnes.

0: to apathy.
1: Jakou pohádku mám nejradši?
2: Velkou pohádku na rádiu Junior.
1: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
2: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
1: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
2: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
1: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
2: S námi je čas na pohádku každý den.

0: Junior. Čau všichni, posloucháte Rádio Junior, od mikrofonu vás zdraví Eva Sinkovičová. Máme čtvrtek 1. října, tak si pojďme společně užít první říjnový den a čeká nás společně lifestyleový klub a s ním spojený zajímavý host. Ten za námi ale dorazí až v 7. Už teď ale startuje odpoledne jako vždycky nabité povídáním, písničkami, super pořady a taky zprávami, kterými rovnou začneme.
1: Minutové zprávy.
0: Textař, básník, divadelník a komik Jiří Suchý dnes slaví 95. narozeniny. Jak přiznává, neumí odpočívat a jen během října se na scéně Semaforu, který založil před 67 lety, objeví 8krát. Přesně před 100 lety vznikl orchestr Radiožurnálu, předchůdce Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Na počátku měl pouhých 20 členů, dnes jich v tělese hraje bezmála 100. Praha 3 připomene příběhy tamních seniorů z 50. a 70. let minulého století. Panelovou výstavu lidé najdou od začátku října na náměstí Jiřího Zlobkovic a v Perunově a Radhoštské ulici. Podle mluvčího městské části je součástí výstavy i literární a výtvarné zpracování vzpomínek pamětníků. Dnes je polojasno až skoro jasno, ale teď během odpoledne se částečně oblačnost objevuje. Nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 20 až 25 stupni, no a v 1000 metrech na horách je kolem 16.

Dnes máme čtvrtek 1. října, 274. den roku 2026 a svátek má dnes Igor. Mužské křestní jméno Igor je typicky ruským jménem, které má však skandinávský původ. Jméno Igor vzniklo ze staroislandského jména Igvar, které se vykládá jako bůh plodnosti. Jméno bylo odvozeno ze dvou staroislandských slov Yngvio, což bylo jméno boha plodnosti, a Vara, ochrana. Jméno Igor tak lze přeložit jako ten, koho chrání bůh Yngvio, nebo pod ochranou boha plodnosti. Z původní skandinávské podoby jména Ingvar se vyvinula zjednodušená varianta Ivar a poruštěním pak vzniklo jméno Igor. Všem Igor každopádně přeju krásný svátek. No a kdo má dneska narozeniny, no tak samozřejmě už zmíněný slavný hudebník, skladatel, divadelník Jiří Suchý, nebo taky česká zpěvačka, Ilona Čáková. Dáme si písničku Can't Wait od Toma Artveje, kterou bych chtěla věnovat všem dnešním oslavencům, svátečním i narozeninovým. Doufám, že máte ten nejkrásnější

Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a já mám pro vás zpravodajskou zajímavost. Není to úplně nová zpravodajská zajímavost, protože už jsem ji tady dneska ve zprávách zmiňovala, ale trošku ji teď rozšíříme. Divadelník, herec a hudebník Jiří Suchý 1. října dnes slaví 95. narozeniny. Ale jak sám říká, slavit je dnes v divadle nebude. Umělce, který výrazně ovlivnil českou kulturní scénu, si připomene televize, kniha i nahrávky. Půlkulaté narozeniny Jiřího Suchého připomene taky Česká televize, sérii pořadů ze svého archivu. A to k tomu říká Jiří Suchý, jsem notorický neslavič a proto se v den mých narozenin žádná oslava nekoná. V semaforu se objevím teprve 6. října v pořadu extravagantní díku vzdání Jiřímu Šlitrovi. Budiš mi to prominuto. 4 dny po narozeninách Suchého vydá nakladatelství C Press knížku Kabaret v duši, která propojuje umělcovi písňové a další autorské texty s průřezem jeho vlastní grafickou tvorbou. Kromě známých prací přináší taky novější texty a díla, z nichž část dosud knižně nevyšla. Připomíná Jiřího Suchého nejenom jako zakladatele semaforu a autora stovek písní, ale taky jako výtvarníka, pro něhož byly obraz, slovo, humor a nadsázka součástí tvorby. Předmluvu ke knížce napsal herec a režisér Zdeněk Svěrák. Spoluautorem je potom rozhlasový moderátor a spisovatel Lukáš Berný, který se dlouhodobě zabývá historií divadla Semafor a tvorbou Suchého se Šlitrem. Český rozhlas Vltava taky připomíná desetidílné osudy Jiřího Suchého. V životním příběhu Jiřího Suchého, který je považován za klasika české kultury, za člověka s mimořádným talentem, s bezmála renesančním záběrem činnosti, je obsaženo vše, čím rozkvetla česká divadla malých forem. Narozeniny Suchého, jak jsem říkala, připomene Česká televize, sérii pořadů, mimo jiné v pondělí v televizní premiéře uvede Kytici, kterou Suchý napsal s Ferdinandem Havlíkem. Ve středu 30. září, to tady bylo už včera, proběhl na ČT Art pořad Zadáno pro semafor. No a jinak plzeňský rodák Jiří Suchý tvořil v 60. letech minulého století v pražském divadle Semafor originální dvojici s hudebníkem Jiřím Šlitrem, který ale v prosinci roku 1969 zemřel. Suchý ale zůstává aktivní na jevišti divadla Semafor dodnes. V aktuálním repertoáru vystupuje například s Jitkou Molavcovou v pořadu Tak a teď jsme tu, sestaveném z písní, které v divadle vznikaly mezi lety 1959 a 2025. No a i my si dnes ve vysílání pár písniček od Jiřího Suchého společně pustíme a jednu hned právě teď bude se jmenovat Potkal potkan potkana.

0: obědu je u nich dnes.
1: K obědu je u nich dnes.
0: K obědu je u nich dnes.
2: Knedlík zelíčaný pes.
3: Teď by mě ale zajímalo, jestli se rádi zabýváte naší hitparádou Rádia Junior, posloucháte songy, hlasujete. A ptám se samozřejmě, protože si teď dáme další song z hitparády. Co mají společného známé osobnosti, psy, kočky, králíci, koně a dokonce i exotičtější zvířata? Odpověď přináší nový videoklip kapely Botox k písni My dva. Do natáčení se zapojila řada známých tváří a každá z nich si do klipu přivedla svého zvířecího parťáka. A všichni společně chtějí upozornit na jedno téma. Zvířata mají v našich životech důležité místo a zaslouží si naši péči i ochranu. Tak si pojďte poslechnout píseň My dva od Botoxu.

Posloucháte Klub Rádia Junior a dneska si budeme povídat o lásce k hudbě. Dnes máme totiž téma Milujeme hudbu. Je Mezinárodní den hudby, slaví se z rozhodnutí Mezinárodní hudební rady UNESCO roku 1974. V České republice byl tenhle den poprvé slaven v roce 1975 a to v rámci prvního světového týdne hudby v Kanadě. Máte rádi hudbu? A jakou máte rádi nejvíc? Hrajete na nějaký hudební nástroj, chodíte na koncerty, zpíváte, nebo si jen tak pro radost posloucháte hudbu, kterou zrovna máte rádi nebo na ní zrovna máte náladu? Dejte mi vědět, napište mi to na radiojunior@rozhlas.cz a nebo zavolejte. Číslo je 800 199 199.

0: Bábkové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Holky a kluci, dneska si kromě povídání dokonce i zasoutěžíme a bude to o knižní novinku. První díl nové série Útulek záhad. Do soutěže nám tuhle knížku věnovalo nakladatelství Albatros Media. No a o čemže tahle knížka od Petra Hugo Šlika bude? Když se do malého města přistěhuje tichá a nesmělá Petra, stane se trnem v oku místního šikanátora. Zdá se, že dívka nemá šanci najít si v novém prostředí kamarády, dokud se k ní nepřidá odvážná Karolína. Mezi dívkami vzniká přátelství, které je zavede do tajemného psího útulku. Když k ním přibude i Zuzana, vznikne trojice, která se rozhodne odhalit, co má podivný správce útulku za lubem a co se skutečně děje s jeho psy. Překonají dívky svůj strach a usvědčí podvodníka dřív, než bude pozdě? Jméno téhle party je KPZ-ka, tedy zkratky hlavních hrdinek Kája, Petra a Zuzka. Je to teda začátek série a vy se můžete těšit na první díl, pokud se zapojíte do dnešní soutěže. Vymyslete nějakou super otázku na našeho dnešního hosta, který dorazí v 7. Je to herec Martin Hlubocký. Pokud pošlete otázku na radiojunior@rozhlas.cz, tak k tomu přidejte i svou adresu a celé jméno, ať případně vím, kam vám výhru poslat. Samozřejmě ne každá otázka může vyhrát, tak zkuste třeba něco originálního, zkuste si o Martinovi něco najít a na základě toho se na něco zeptat. Zároveň samozřejmě ale zkusím všechny vaše otázky Martinovi položit, až dorazí, takže i když nevyhrajete knížku, tak vaše otázka bude zodpovězená. Tak pojďte rovnou do soutěžení, ať máte spoustu času na vymýšlení. Vyhlásíme, kdo vyhrál někdy krátce před 7 hodinou, než dorazí Martin, abych mu potom mohla ty vaše otázky klást. A teď si dáme další písničku.

Holky a kluci, blíží se nám zase vzkazovna. Dneska to bude první vzkazovna našeho odpoledne. Budu hrát dvě písničky podle vás na vaše přání a vyřizovat vaše vzkazy. Můžete třeba někomu popřát k narozkám, k svátku, nebo ho jenom pozdravit a potěšit. Budu se těšit na vaše zprávy, posílejte mi je na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz a nebo zavolejte čísle 800 199 199.

Druhou písničku, kterou si dáme na přání, je Pro Barču a je to od Ellie. Jmenuje se Rádio, takže ideální tematická písnička Baru. Posílám.

0: Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a dneska si povídáme o lásce k hudbě. Hudba obohacuje náš život, protože dokáže silně ovlivňovat naše emoce, zdraví i sociální vazby. Má vliv na mozek a náladu. Díky hudbě se uvolňuje hormon štěstí, pokud posloucháte oblíbenou písničku, aktivuje se v mozku tvorba dopaminu. To samozřejmě může být i jídlem nebo jiným příjemným prožitkem, ale hudba má taky ten vliv. Hudba taky snižuje stres. Pomalejší skladby pomáhají zpomalit tep a snižují hladinu stresového hormonu kortizolu. Dále může pomáhat i s emocemi. Dává nám prostor buď prožít radost, energii, ale i bezpečně zpracovat smutek podle toho, jakou písničku zrovna zvolíme. No a má vliv i na zdraví a náš výkon. Vhodná hudba pomáhá lepšímu soustředění při práci nebo studiu. Rytmus zase dodává energii při sportu a usnadňuje fyzickou regeneraci. No a dokonce hudba občas mírní i bolest. Dokáže odpoutat pozornost od fyzické bolesti, přispívá taky k lepšímu spánku. Co je důležité a určitě to víte, hudba spojuje lidi. Koncerty, festivaly, společné zpívání třeba u ohýnku vytváří silný pocit sounáležitosti. Naše mysl má ráda hudbu taky proto, že tóny a rytmy dokáže do jisté míry předvídat a to jí přináší pocit klidu. Proto je hudba pro člověka tak důležitá.

Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Dneska si povídáme o hudbě. No a jaké byly v roce 2026, který se pomalinku chýlí ke konci, hudební trendy? Aktuální hudební trendy v letošním roce ovládají globální i domácí scénu v čele s interprety, jako je Taylor Swift, zahraniční, a potom Eva Farná nebo Kalin, což jsou domácí. Světové hitparády ovládají jména, jako je právě Taylor Swift, už jsem zmiňovala, The Weeknd, Billie Eilish nebo Bruno Mars. Naopak naší českou hudební scénu, tak tam se mezi nejposlouchanějšími interprety drží Eva Farná, Kalin, Izomandias nebo Ben Cristovao. No a jaké žánry nejvíce trendují? Velké oblibě se to těší moderní pop s emotivními prvky, rap a spojování různých žánrů do nečekaných kolaborací. To už frčí docela dlouho, tady ty nečekané kolaborace. Mě by ale zajímalo, jakého interpreta nebo jaký žánr máte rádi vy. Napište mi to na radiojunior@rozhlas.cz.

už nechce ten roubík na ústech. Jen ještě chvíle mi ukaž ten úsměv. Prosím, už nechce a stejně dál musím. Chvíle bez tebe tak šíleně dusí.

Holka, kluci, chci vám připomenout, abyste se zapojili do soutěže o super novou knížku. Je to první díl série Útulek záhad. Do soutěže nám ji věnovalo nakladatelství Albatros Media. Kdo sleduje vysílání na kamerách, tak teď jí do kamery ukazuju, její přebal skvělý. No a když se do malého města přistěhuje tichá a nesmělá Petra, stane se trnem v oku místního šikanátora. Zdá se, že dívka nemá šanci najít si v novém prostředí kamarády, dokud se k ní nepřidá odvážná Karolína. Mezi dívkami vzniká přátelství, které je zavede do tajemného psího útulku. Když k něm přibude i Zuzana, vznikne trojice, která se rozhodne odhalit, co má podivný správce útulku za lubem a co se skutečně děje s jeho psy. Překonají dívky svůj strach a usvědčí podvodníka dřív, než bude pozdě. Je vidět, že knížka bude napínavá. Jméno party se jmenuje KPZ, jsou to zkratky jmen hlavních hrdinek Kája, Petra a Zuzka. Určitě to bude moc fajn kniha, tak se pojďte zapojit do soutěže tak, že vymyslíte nějakou fajn otázku pro našeho dnešního hosta, herce Martina Hlubockého. Můžete si o něm něco najít a na základě toho se na něco zeptat. Přidejte pak svou adresu, ať víme, kam vám knížku poslat a taky vaše celé jméno. Já vám budu držet palce, ještě máte skoro hodinu, než budu vyhlašovat. Posílejte svoje odpovědi na radiojunior@rozhlas.cz.

Holky a kluci, ještě než si pustíme další písničky a pomalu se přesuneme do další společné hodinky, tak jsem se vás chtěla zeptat, jestli chodíte rádi na houby. Houbařská sezóna je teď v plném proudu, já teda moc ráda chodím na houby. Víkend, co teď byl, jsem strávila na Českomoravské vrchovině, kde jsem docela byla úspěšná, našla jsem docela fajn houbičky, dokonce i 2,5kilové hřiby, tak ty byly úplně zdravé, krásné, obří, těžké hřiby. No a teď bych se chtěla o tomto víkendu zase jeden den vydat na houby, ale už bohužel budu vyrážet z Prahy, takže nemůžu na tak velkou vzdálenost se vydat. Tak by mě zajímalo, jestli vy chodíte na houby a kde teď houby podle vás rostou. Kam bych se z Prahy měla vydat, aby to nebylo zas tak moc daleko a aby se mi poštěstilo. Děkuji moc za tipy a teď si dáme další písničku.

0: postaci, nech tím všechno hned. A naděje je velká jako svět.
1: Když je špatný počasí,
0: když je špatný počasí,

spolu na procházku světem. Většinou trefíme a někdy se snad spletem. Však ono stačí nechtít všechno hned. A naděje je velká jako svět.

0: Rádia Junior.
1: Holky a kluci, pořád posloucháte Klub Rádia Junior. Od mikrofonu vám pořád mává Eva. Máme přesně 18.00, to znamená, že začínáme druhou hodinku našeho odpoledne. Dneska si povídáme ve vysílání o lásce k hudbě. Krom toho si ale pouštíme taky super songy. V další hodince nebude chybět ani Zvídavec, druhá vzkazovna, četba na pokračování. No a probereme trochu víc něco o našem dnešním hostovi, který za námi dorazí do klubu. Teď už jsou tu pro vás ale minutové zprávy.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Textař, básník, divadelník a komik Jiří Suchý dnes slaví 95. narozeniny. Jak přiznává, neumí odpočívat a jen během října se na scéně Semaforu, který založil před 67 lety, objeví 8krát. Přesně před 100 lety vznikl orchestr Radiožurnálu, předchůdce Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Na počátku měl pouhých 20 členů, dnes jich v těle se hraje bezmála 100. Praha 3 připomene příběhy tamních seniorů z 50. a 70. let minulého století. Panelovou výstavu lidé najdou od začátku října na náměstí Jiřího Zlobkovic a v Perunově a Radhoštské ulici. Podle mluvčího městské části Petra Habáně je součástí výstavy i literární a výtvarné zpracování vzpomínek pamětníků. Dnes bylo celý den jasno až polojasno, teď během odpoledne a k večeru přibývá oblačnosti. Nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 20 až 25 stupni, no a v 1000 metrech na horách je kolem 16.

Holky a kluci, začínáme druhou společnou hodinku. No a po písničce, kterou si teď dáme, což bude Fade It od Alana Walkera, si taky pustíme další díl Zvídavce. Dneska bude o žvíkací gumě neboli žvíkačce, což je velmi populární dobrůdka. Myslíte, že jde o vynález, který přišel nedávno? Jste na omylu. Co lidé používali před vynálezem moderní žvíkačky? Třeba pryskyřici a vosk. Poslouchejte dnešní díl a všechno se to dozvíte. Pokud se o tom budete chtít ve vysílání ještě popovídat, zavolejte na číslo 800 199 199 anebo napište radiojunior@rozhlas.cz.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Čau holky a kluci, vítám vás u dalšího dílu. Už jsem moc zvědavá na dnešní zajímavost. A vy? Žvíkáte rádi? A napadlo vás někdy, jak žvíkací guma, žvíkačka nebo zkrátka žvejka vznikla? Myslíte, že jde o vynález nedávný, nebo se žvíká už opravdu dlouho? Různé formy žvíkaček zná lidstvo už tisíce let. První žvíkačky byly z tuhých pryskyřic, kaučukového mléka, různých trav, listů a stonků rostlin nebo také z vosku. Staří Řekové například rádi žvíkali pryskyřici stále zeleného keře, zvaného řečí klentišek. Majové a Aztékové zase ke žvíkání používali přírodní elastomer čikle. Získávali ho z bílého latexu z kmene a listů stromu zvaného zapota obecná. A proč se od pradávna tak vehementně žvíkalo? Některé druhy žvíkaček lehce bělely zuby, všechny typy žvíkaček pak osvěžily dech, pomáhaly při zažívacích potížích a navíc. Žvíkání zvyšuje soustředěnost, což věděli už naši předkové. Indiáni v Severní Americe využívali k žvíkání nejraději pryskyřici ze smrku a právě ta se stala inspirací pro první průmyslově vyráběné žvíkačky. Žvíkačka však nebyla chuťově nic moc a taky se lámala. Do vylepšování se tak pustili další. New Yorkčan Thomas Adams využil k výrobě materiál středoamerických indiánů čikle. Tahle žvíkačka už měla větší úspěch. Byla jemná, pružná a déle udržela chuť. Pan Adams si nechal patentovat stroj na její výrobu. Patent na žvíkačku samotnou ale získal americký zubař z Ohia. Ten ji však nikdy nevyráběl ve velkém a co se týče složení, nešlo o žvíkačku v pravém slova smyslu. Té současné je zkrátka nejpodobnější ta Adamsova a proto je považován za vynálezce žvíkačky, jak je známe dnes, on. Výraznou osobou ve žvíkačkové historii je také pan Wrigley. Nejprve balíčky žvíkaček přidával zdarma ke svému prášku na pečení, o pár let později už ale vzniká Wrigley's Spearmint a Wrigley's Juicy Fruit. Tyto příchutě se prodávají dodnes a značku Wrigley's seženete i v České republice. V současnosti tato firma prodává několik desítek druhů žvíkaček do více než 180 zemí světa. U nás se pak naplno začaly vyrábět žvíkačky až v druhé polovině 50. let minulého století. Žvíkačky jsou populární dodnes, dokonce pronikly i do medicíny. A někdy se stávají prostředkem, který přenáší účinné látky do lidského organismu. Žvíkání totiž umožňuje molekulám přirozený vstup do krevního oběhu. Žvíkačku prý používali američtí vojáci během světových válek, a to právě pro žvíkačkové schopnosti udržet člověka vzhůru, soustředěného a také uvolněného. Při žvíkání se také poliká značné množství vzduchu, což vede k pocitu nasycení. A japonští neurologové tvrdí, že se žvíkáním zvyšuje činnost v mozkové kůře související s vizuální pamětí. Žvíkačka tedy není jen dobrůdkou, ale i magickou pomocnicí v mnoha oblastech. Moji milí zvídavci, pokud chcete o žvíkací gumě, tedy žvíkačce, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

Holky a kluci, za chvilku už budu vyhlašovat soutěž o super knížku Útulek záhad, kterou nám věnovala do soutěže nakladatelství Albatros Media. Je to taková napínavá knížka, už tady nechci znova opakovat, o čem je, ale určitě by vás bavila. Takže ještě máte posledních pár minut na to se zapojit, napište na radiojuniora@rozhlas.cz nějakou fajn otázku na našeho dnešního hosta, což je herec Martin Hlubocký. Cokoliv vás napadne, přidejte svoji adresu a celé jméno a třeba právě vy vyhrajete knížku Útulek záhad. Je to první díl úplně nové série a myslím, že to bude fajn, napínavé a zároveň zábavné. Ještě bych taky ráda ukončila naše dnešní téma o hudbě. Tím, jak se rozhodnout, který hudební nástroj by byl pro vás ten ideální a proč vůbec na něco hrát. No tak hra na hudební nástroj má mnoho výhod. Výzkumy prokázaly, že pomáhá zlepšovat studijní a sociální dovednosti, podporuje disciplínu a zvyšuje sebevědomí. Hraní na nástroj může taky odbourávat stres a pomáhá rozvíjet celoživotní vztah k hudbě. Obvykle se první seznamování s nástrojem zahajuje tak ve věku 5 let dítěte, ale můžete začít samozřejmě kdykoliv. Pokud je vám 6 až 9, zkuste nástroj, jako je třeba housle, jako jsou třeba housle nebo je klavír, taky můžete v tomhle věku už startovat na kytaru nebo na bicí. A pokud je vám 10 a více, tak už můžete zvážit nějaký pokročilejší nástroj, třeba příčnou flétnu, trubku, klarinet nebo třeba saxofon. V téhle fázi věku už máte dostatečné fyzické i mentální schopnosti, abyste zvládli složitost a fyzickou náročnost těchto nástrojů. No pokud vás hra na nástroj baví, tak jste na nejlepší cestě se naučit skvěle hrát a mít takového parťáka na celý život. Pokud máte zrovna nějakou hudební krizi, tak tomu dejte ještě šanci. Člověk by neměl podlehnout hned první touze to vzdát. Samozřejmě vždycky trvá, než se takzvaně člověk rozehraje. První roky výuky na hudební nástroj může právě doprovázet i nechuť nebo nervozita ze zkoušek a vystoupení, ale je fajn to zkusit překonat. A hlavně to třeba s někým probrat. Ideálně s rodiči, kteří vám vysvětlí, jaké výhody vám třeba schopnost hry na nástroj může jednou do života přinést. A pokud je to pro vás nuda, tak můžete zjistit taky, proč je to nuda. Ono se to občas dá vyřešit, buď změnou nástroje, nebo třeba změnou učitele a tak dál. Občas ale opravdu je to jenom nuda a není to pro vás. Rozhodně by to ale člověk neměl hnedka vzdávat.

Holky a kluci, chci vám připomenout další vzkazovnu, která poběží už po písničce od kapely Krištof Do nebe se propadám. Opět můžou zahrát dva songy podle vás, splnit vaše přání, vaše vzkazy, vyřídit. Zkrátka dvě písničky teď budou na přání vás, posluchačů. Budu se těšit, co mi napíšete na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz nebo zavoláte na číslo 800 199 199. Říkala.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Právě odstartovala vzkazovna a první písnička na přání je pro Anežku. Chce zahrát Get Lucky od Daft Punku a taky vám všem vzkazuje, že doufá, že jste dnes měli na sobě modré oblečení. Tak pojďme si dát tuhle písničku.

naší další písničkou na přání, dneska už poslední, bude píseň Natural od Imagine Dragons, kterou si přeje Emilka a posílá ji vám všem, kteří právě teď posloucháte.

0: Rovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Naše společné odpoledne se pomalinku blíží do velkého finále a tím je hodinový rozhovor s naším dnešním hostem. Do studia za mnou dorazí herec Martin Hlubocký. Martin vystudoval vyšší odbornou školu hereckou, momentálně ho můžete vidět na mnoha pražských scénách. Hraje třeba se společností 3D Company v Žižkovském divadle Járy Cimrmana, nebo působí v Metropolitním divadle Praha a nebo v divadelním spolku Šprajc. Mnohá představení, kde ho můžete vidět, jsou i pro děti. Na co nás Martin pozve a co má vlastně na divadle nejradši? Pokud i vy máte nějakou svou vlastní otázku na něj, už teď ji napište na radiojunior@rozhlas.cz, přidejte svou adresu a možná právě vy vyhrajete knížku Útulek záhad, což je novinka od nakladatelství Albatros Media. Teď si ale můžete udělat pohodičku. Začíná čtení na pokračování a je to třetí díl Malého chemického bestiáře. Četba právě začíná.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.

0: Raz, dva. Už? Už to jede.
1: Nahrává to, šéfe.
2: Toto je zvukový záznam posledních z nás.
1: Nevíme, jak dlouho se ještě udržíme.
0: Na dně kelímku je strašný horko. Stoupáme k hladině.
2: Říká se, že je to tím, že nás náš člověk k osvěžení nechal na sluníčku. Jiní tvrdí, že moc třepal kelímkem. Jestli nás někdo poslouchá, vyvaruj se sluníčka. Dej pozor na limotřesení a slyš, jak to s námi bylo. Na začátku byla láhev.
0: Limonády.
2: Jistě, že limonády. A my v té láhvi žili. Byla nás tam spousta a bylo tam pěkně živo, sladko a osvěživo. Chodili jsme vždycky po skupinkách. Každý uhlík měl na starosti dva kyslíky.
1: Jedné takové skupince se někdy říkalo bublinka.
2: No ale my, co jsme to brali vážně, jsme si říkali CO2.
0: Bylo tam narváno k prasknutí. Všichni jsme tam byli strašně pod tlakem. Dost jsme se hádali.
2: Hlavně, když přišla řeč na to, co kdo bude dělat, až se konečně z láhve dostane. To chtěli všechny bublinky nejvíc.
3: Vyprchat!
0: Až my utečeme z podvíčka, poletíme k lesu, aby nás mohli dýchat stromy.
1: My bychom chtěli, aby nás mohli vydechovat lidé.
0: Lidi.

0: Toro, my budeme u toho, když budou na zemi vybuchovat sopky.
1: Ne, země. A věděli jste, že prý nějaké CO2 bydlí i ve vesmíru? Tady Uhlíkův prapraděda byl z Marsu. To je přesně místo pro nás. Žádná lahev limonády nebo kelímek.
2: Hašteřili jsme se a předháněli, kdo je víc. V tom skoro ze dna láhve promluvili ti nejstarší z nás.
3: Vy bláhoví, copak nevíte, že jakmile jste jednou v kelímku, vaším úkolem už není uprchnout, ale udržet se tam. Prchají jen ti slabí a malověrní.
4: A proč jako?
3: No, abyste osvěžili. Proto jste přece v limonádě CO2 bublinky. Abyste štípali lidi na jazyku, perlili jim na patře a aby vás pak mohli vykrknout do světa. Nebo dokonce díky vám vykrkat písničku a myslet si, jak nejsou vtipní. No ale není to vůbec lehké nevyprchat.
4: A to jako proč?
3: Protože jste plyny. Každé CO2 je mnohem lehčí než limonáda a táhne ho to nahoru. Proto se musíte co nejpevněji chytnout hladkých stěn kelímku a nenechat se odšťouchnout nějakým zamícháním či štěrchnutím. V kelímku vás nechrání víčko.
4: Fuj! Víčko není žádný ochránce. Víčko je zlo. Pryč s víčkem. Pryč s víčkem. Pryč s víčkem.
2: A tak to pokračovalo a pokračovalo. A ani jsme si nevšimli, že vlastně začala válka. A byla to dlouhá a těžká válka. Jedni byli proti víčku, druzí za svaté víčko.
0: Říká se, že lidé občas dávají do láhví divné věci.
1: Třeba vzkazy.
0: Okurky.
1: Nebo v nich dokonce stavíte celé lodě.
2: Ale válku. Válku do láhve zatím ještě nikdo nedal. A to je dobře. Do války se nepouštějte.
0: A už vůbec ne v láhvi, kde je na ní tak málo místa.
1: Jedni volali do útoku, na ně! A hned museli dodávat s dovolením. Já bych se jenom tady trošku, víte, protáhnul. Promiňte. Do útoku! Pardon, já se zkusím tady okolo vás prosmíknout. Promiňte, já vám hned uhnu. Nezlobte se, to je vaše noha. Aha, pardon. A jestli byste mohl ten loket trošku dolů, tak au!
0: A ti druzí zase křičeli Morho, padniš, krleš! A pak říkali, totiž, pardon, mohl byste se trochu zaklonit? My se totiž jaksi potřebujeme rozpřáhnout mečem. A není tu vůbec žádné místo. Tak kdyby vám nevadilo, že byste nám trochu uhnul, zaklonil se, my se rozpřáhneme a pak bychom vás bodli.
1: A tak to šlo asi 25 minut, což je na bublinkový čas 1,5 věčnosti.
2: A tu konečně jsem si já, jeden z uhlíků, přitáhl své dva kyslíky a povídám. Pánové, uhlíctvo a kyslíctvo, co to děláme? Vždyť už to takhle nejde, vždyť se všichni známe. A není nás tady snad dost na to, aby někteří mohli vyprchat k lesu, další třeba do atmosféry nebo až do vesmíru. A ti zbylí štípat na jazyku a napatře ty krásné lidi, co si limonádu koupí. A víte co? Já sám se sice těším, až budu jednou lítat u nějaké té sopky, až budu vyprchaný. Ale pokusím se tady s mými kyslíky zůstat co nejdéle a pomoct s tím osvěžením. Vždyť je konec konců léto A jsme v limonádě. Ale to je samozřejmě každého věc. A jak tak všichni uhlíci a jejich kyslíci zatleskali v úplně stejném rytmu, láhev se v chladicím boxu zatřásla, zakymácela a pak se slabým zazvoněním upadla tak, že se její vršek opřel o sklo průhledných studených dveří letnice.
0: A právě někdy tou dobou přišla ke stánku malá Alenka Vostárková, položila na pult 50 korunu a objednala si. Byla úžasná. V láhvi to zašumělo vzrušení.
1: Tamhle to, ta holka, to bude náš člověk. Člověk k osvěžení.
5: Připravte se, už si pro nás jde číšník.
2: Uhlíci chytili pevněji své dva kyslíky za ruce. Kyslíci se všichni povzbudivě podívali každý na svého uhlíka.
0: Jenomže když se číšník natahoval do lednice, nemyslel ani na Alenku Vostárkovou, která zatím nenápadně lepila svou žvíkačku pod barový pult.
2: Ani na tu spoustu plavek vyplněných slečnami tam na dalekých plážích.
1: A už vůbec nemyslel na bublinky CO2 v láhvi.
0: Ale měl hlavu prostě a zkrátka v oblacích.
2: Takhle totiž na některé číšníky působí léto.
0: A tak si ani nevšiml, že láhev, pro kterou se natahuje, je tak hloupě opřená o sklo chladícího boxu, že když otevřel dveře ledničky, udělala žuch a spadla na zem. Jen tak, že se nerozbila.
2: Do každé bublinky v limonádě tím pádem vjela nová energie.
4: To bylo krásný limotřesení.
2: A někteří se dostali až úplně nahoru pod víčko, aby lépe viděli na tu milou holčičku, která si je koupí. I já jsem se koukal.
1: Nám všem v limonádě připadala tak krásná.
0: Protože limonáda svého člověka miluje.
2: Ještě jsme zahlédli, jak se k nám ten číšník sklání, jak sbírá láhev ze země a pomalinku ji staví před Alenku. Nastal radostný schon. Všichni se cpali k hrdlu láhve a udíleli poslední pokyny.
4: Hlídejte si své kyslíky.
5: A kamarádi, jestli se jí někdo z vás dostane do nosu, musíte štípat. Štípat, co to dá.
1: Tam to mají prý lidé nejradši.
5: Až bude po všem, uvidíme se ve vzduchu.
4: Hurá!
2: A když Alenka Vostárková pootevřela víčko, byli všichni tak rozradostnění, že ani nepočkali, až si nás naleje spolu s limonádou a vyběhli jsme jí vstříc. Limonáda vystříkla. Polila Alence vlasy, tričko, sukni i sandálky, které díky tomu začaly parádně lepit. Někteří se zasyčením honem vyprchávali. A Alenka prskala.
0: Naše skupinka zůstávala ještě v láhvi. Pozorovali jsme, jak si Alenka Vostárková protírá oči od limonády, krčí nos a trochu nadává. A byla u toho tak krásná.
2: Pak si přitáhla kelímek.
1: Vzala láhev.
0: A zbytek limonády do něj nalila.
2: A Alenka zvedla kelímek k ústům a skoro celý ho vypila. Olízla se a udělala takové milé a blažené krkla si na celé kolo a běžela si zase hrát.
1: My, co jsme zůstali ve zbytku limonády v kelímku, jsme nikdy nic hezčího neviděli.
0: Neboť není líbeznějšího pohledu pro limonádové CO2 než osvěžený a spokojený člověk.
2: Ještě dlouho jsme čekali, jestli se nám Alenka vrátí. Jestli třeba ještě nebude chtít osvěžit. Ale kelímek bohužel zůstal na sluníčku a Alenka nikde. Drželi jsme se hladkých stěn, ale stejně nás cosi vytahovalo jednoho po druhém ven. Až jsem zbyl jenom já, uhlík, a moji dva kyslíci.
1: A proto jste řekl, že natočíme tenhle vzkaz, že jo, šéfe?
2: Milí posluchači, víme, že nám nezbývá dost času. Dostane-li se k tobě tato nahrávka, prosíme, najdi i Alenku Vostárkovou. Pozdravuji ji a vyřití vzkaz od poslední bublinky. Vyřití, že na ní spolu s ostatními CO2 čekáme.
4: V nádechu stromů, výdechu člověka, ve vesmíru i všude tam, kde vybuchují sopky.

0: Klub Rádia Junior. Ahoj všichni, posloucháte čtvrteční Klub Rádia Junior s Evou. Čtvrtek patří lifestylu, takže životnímu stylu. A naším dnešním hostem je herec Martin Hlubocký. Martin vystudoval vyšší odbornou školu hereckou, momentálně ho můžete vidět na mnoha pražských scénách. Hraje třeba se společností 3D Company v Žižkovském divadle Járy Cimrmana nebo působí v Metropolitním divadle Praha a třeba taky v divadelním spolku Šprajc. Mnohá představení, kde ho můžete vidět, jsou i pro děti. Na co nás dneska Martin pozve a co má na divadle nejradši? To jsou jedny z otázek, na které se ho budu už za chvilku ptát. Čau Martine, díky, že jsi přišel k nám do studia Rádia Junior.
1: Čau Evičko, čau posluchači, posluchačky, jsem moc rád, že jsem tady s váma.
0: Co by holky a kluci měli takhle na začátek o tobě vědět? V tom krátkém úvodu jsem toho moc říct nestihla, tak je něco zásadního, co ještě by si na úvod doplnil?
1: No mně přišlo, že jsi byla teda úplně vyčerpávající, že jsi tady skoro řekla celý můj životopis. Takže jsem prostě divadelní herec. No hlavně divadelní, občas se mihnu i před kamerou, ale to není úplně tak častý. A v divadle mě můžete potkávat právě hlavně v těch dětských představeních.
0: O tom si budeme určitě dneska povídat víc. Teď si dáme první písničku, pak už mám na Martina spoustu otázek a vy je můžete mít taky. Můžete nám napsat na radiojunior@rozhlas.cz a nebo zavolat přímo do studia na číslo 800 199 199 a zeptat se na svůj dotaz Martina napřímo. A teď už písnička.

0: dnešním klubu Rádia Junior si budu povídat s hercem Martinem Hlubockým. Martine, takhle na začátek, ty si začal hrát vlastně už jako dítě, mm-hmm. divadle v Mostě, je to tak?
1: Je to pravda, no. Tam vlastně jsme začali v muzikálech totiž nejdřív.
0: No a jaký to bylo, když jsi stál poprvý na tom opravdovém jevišti, jestli si třeba vzpomeneš, kolik ti přesně bylo a co to bylo za roli?
1: No, pamatuju, no. No, hlavně bych chtěl nejdřív ještě podotknout, že to bylo dost náročný, protože v Mostě, nebo v Městském divadle v Mostě je jedno z největších jevišť, takže to bylo opravdu na velkém prostoru a to víš, že jsem měl určitě trému, jako tam se vejde hrozně moc lidí do divadla a byl to muzikál Sugar, někdo to rád horké. A moje rolička nebyla vůbec velká, byl to jenom takový portýr nebo pracovník, malý klučík prostě v hotelu, který tam přinesl dopis, takže jsem tam řekl akorát, to si pamatuju do dneška, tu repliku, radiogram pro pana Osgooda Fieldinga, Osgood Fielding. On mi odpověděl a já, to je pro vás, pane. On mi dal nějaký peníze a řekl jsem, děkuji, pane, a odešel jsem.
0: A kolik ti bylo?
1: Hele, no, asi 14 nebo 13.
0: No ty jo, ale to je hustý, že to pamatuješ do dneška, že to bylo silný zážitek.
1: No jasně, no, to, jako tu první roli, tak ty si asi taky první roli budeš pamatovat, tam vždycky ne.
0: No asi, ty jo, ale úplně bych to teda takhle nevypálila, ne. Jako ty. Asi kdybych zapátrala v paměti, tak jako jo, ale já jsem předtím už, nebo ty si určitě taky chodil do nějakých dramaťáků a tak, takže mi to takový jako splývá, ale určitě bych si jako asi pak vzpomněla.
1: No tohle to bylo jako první jako profesionální.
0: No jasně, no.
1: Předtím samozřejmě jsme měli nějaký jako, buď to školní besídky a s dramaťákem přesně představení. A úplně první role teda byla, to bylo snad v druhé třídě a to jsme hráli besídku o tom, jak se polámal mraveneček, jestli znáte
0: tu básničku,
1: že jo? A já jsem hrál toho doktora, to jsem měl ten bílý plášť a teď jsem tam přišel a předepsal jsem těch pětkrát denně prášek cukru, budej zdravý jako rys. Tak tohle to byla moje úplně nejvíc
0: první role. Měl takovou seriózní roli hnedka, no prostě pana doktora.
1: No to jo, hrozně seriózní člověk, no jsem.
0: No a to je jedna z mých dalších otázek, jaký jsi byl už jako malej, jestli jsi byl takový to dítě, co se hodně předvádělo a prostě rodičům a kamarádům furt něco hrálo, anebo si byl spíš takový klidnej, tiší a prostě pak až když si jako hrál, tak se zproměnil takhle z toho.
1: No, já myslím, že možná i tušíš, že jsem byl přesně ten člověk, to, co už přesně dělal různý aktivity, aby jsem mohl hrát už odmala, takže všechny ty besídky právě ve škole, to jsem měl na starosti. Já teď jsem rozepisoval různý scénáře, dělal choreografie taneční prostě a všechny jsem teď ty spolužáky nutil skoro až do nějaký spolupráce, což vlastně některý spolužáci to kvitovali, byli rádi, některým se to možná moc nelíbilo, ale na druhou stranu aspoň jsme neměli výuku, takže jsme mohli mít nějakou besídku, jo, takže a učitelé to vlastně měli taky rádi, že tam je někdo takový živější a že se stará o nějaký program a tohle to mi vlastně tak nějak zůstalo.
0: No a když jsi poprvý řekl, bylo to v těch 13, 14 na tom opravdovém jevišti, nebo už dřív, že se chceš jednou stát hercem, že by si se tím chtěl fakt živit?
1: Určitě mi to napadlo už dřív. Vlastně nemůžu si přesně představit nebo vybavit, kdy jsem si to řekl poprvé, ale určitě od dětství jsem k tomu měl tu tendenci divadlo hrát a divadlu se věnovat a Přesně to nedokážu určit, no, ale určitě to bylo v raném věku.
0: No a potom po střední škole si nastoupil na vyšší odbornou školu hereckou. Tak pojď nám o tom trošku něco povědět, jak to na takové herecké škole funguje a co třeba je tam pro tebe, jsou ty nejsilnější vzpomínky, co jsi tam měl třeba nejradši, co tě tam nejvíc bavilo.
1: No určitě bych to nevyměnil, byl jsem moc rád, že jsem na tu školu mohl chodit. Byly tam samozřejmě super předměty, samozřejmě herecká nebo různý tance, šerm nebo akrobacie. To byly super předměty, které mě bavily. A samozřejmě jevištní mluva, kdy se učíme, jak správně mluvit a používat bránici a vůbec hlasivky, a aby jsme byli slyšet až do nějaký 17. řady v divadle. A Byly tam samozřejmě i předměty, které mě moc nebavily.
0: To je taky, asi vždycky.
1: Jo, tak nějaký ty teorie divadla, takový to, kdy prostě se, protože možná, že to posluchači neví, ale že na hereckých školách není všechno je takhle akční, že bychom pořád byli v prostoru a pobíhali a tancovali a zpívali, ale jsou tam právě i ty předměty, kdy jsme normálně v učebně a zapisujeme si prostě
0: poznámky jako přesně. Na jiných školách.
1: Ano, ano, je to samozřejmě dějiny divadla a teorie divadla. A je, tak... To nebylo úplně...
0: To nejzábavnější.
1: Přesně to nejzábavnější. No a myslím si, že taky hrozně důležitý je, jaký máte spolužáky. Mm-hmm. A musím říct, my jsme teda měli moc hezkou partu. Nás bylo nějak kolem 10 na začátku, pak nějaký odpadli. Takže nás bylo, myslím, nakonec 8 spolužáků ve třídě. A tam je prostě důležitý, abychom si seděli, aby jsme mohli spolu vlastně tvořit nějaký ty představení a vůbec tu partu, protože jakmile se s nima nebudeš rozumět, tak velmi těžko se ti s nima bude pracovat. No.
0: To věřím, zvlášť když v takhle malém počtu se určitě, to hrozně rychle ukáže, než když je prostě třeba 50 lidí v ročníku, tak si prostě najdeš někoho, s kým si rozumíš a se zbytkem se nebavíš, ale tady to prostě nejde.
1: Jasně, no.
0: Ani přesně. V tom malém počtu a ani kvůli tomu úkolu, kvůli
1: ano,
0: kterýmu tam
1: přesně
0: jste.
1: Tak, jako když budu studovat něco teoretického, nebo prostě třeba češtinu.
0: Tak si tam najdu kamarády.
1: Tak si tam najdu jednoho kamaráda, pak... nebo dva, přesně, a ten zbytek mě nemusí zajímat. Hmm. Ale tady vlastně jsme byli pořád hnaný do toho, ať skupinově něco tvoříme. Takže tam ty vztahy byly hrozně důležitý. No,
0: no a co ti na té škole přišlo nejtěžší? To asi určitě nebylo to, že prostě byly nějaký teoretický předměty nudný, ale prostě třeba co byla taková největší výzva pro tebe?
1: No, byla to taková psychika vlastně, protože často na nás byl kladená nějaká tíha a takový stres a docela špatně se mi s tím někdy pracovalo a taky se mi stalo, že jsem se jednou rozplakal na herecký, že jsem prostě nedokázal nějaký úkol splnit, což mě stresovalo. Samozřejmě to stresovalo i pedagoga a tak jsem potřeboval prostě si odběhnout, vyplakat se někde stranou na chodbě. A pak jsem se uklidnil, vrátil jsem se a už to bylo zase dobrý. A tohoto se vlastně stávalo skoro všem spolužákům, že tam měli tady ty psychické propady, tak to mi přijde to nejsložitější na hereckých školách.
0: To asi je, ale zároveň vás to asi pak do té praxe nejlíp připraví, protože do tady těch stresujících situací se pak člověk prostě dostane
1: ano, velmi často.
0: Často a už tím má nějakou zkušenost, pokud to na té škole to zažije, že jo.
1: No to je pravda.
0: To, kdo třeba tu školu nemá, tak to zažije pak až třeba fakt v té práci a je to těžší, že jo. Tady si furt řekneš, jsem ve škole, jsem tu proto, abych se to prostě naučil, abych si to zkusil a tak. No.
1: To říkáš velkou pravdu.
0: My si dáme další písničku a pak mám další otázky na Martina. Třeba mě zajímá, jestli kdyby musel, tak co by si vybral jako jiné povolání, kdyby se musel živit něčím jiným. Tak mu dám prostor na přemýšlení a dáme si další písničku.

0: klubu si dnes povídám s hercem Martinem Hlubockým a teďka tady přišla otázka od jednoho posluchače, Sebastiana. Ten píše, že teda neposlouchal úplně od začátku, takže si není jistý, jestli ta otázka už nepadla, ale já myslím, že přesně tahle otázka nepadla. Proč jsi vybral zrovna tuhle práci? Jakože jasně, prostě bavilo tě to a tak, ale jestli jsi to nějak víc promýšlel, jestli jsi o tom i třeba s rodičema, jako jestli jsi to konzultoval s rodičema, jakože to bude třeba těžký si v týhle oboru prostě najít to uplatnění, nebo prostě jakoby jestli jsi do toho šel po hlavě.
1: Přiznám se, že jsem to vůbec s nima nekonzultoval, a je dobrý, že oni mě nechali dělat to, co chci. A jak malinko tady jenom zaznělo to, že už odmala jsem měl tendence k tomu divadlu tíhnout a dělat různý představení, ať už to bylo ve škole nebo v tom dramaťáku potom, tak vlastně tak jako od jak živa jsem prostě byl takovej jako showman a chtěl jsem dělat nějakou zábavu. A tak to bylo takový vlastně skoro jasný, no. Pak byla samozřejmě chvilka, kdy jsem si říkal, jestli to není moc velký přání, jakože věřím tomu, že jako ne každému se to podaří.
0: No jasně,
1: se konkurence je velká. A jestli bych neměl dělat něco jiného. Ale tak mě to stejně nakonec stočilo k tomu, že jsem to zkusil. A já jsem to rodičům vlastně jako pořádně ani nechtěl moc říct vlastně, že bych chtěl zkusit to herectví, ale prostě jsem to tak udělal a přesně jako bez nějakého konzultování. Naštěstí to pak rodina docela pochopila. Občas do dneška mají takový ty tendence mi říkat jako a myslíš, že tě to teda jako uživí navždycky, nechceš mít ještě
0: nějaký náhradní plán.
1: Jo, náhradní plán. Taťka pořád říká, jestli nechce být někde na úřadě pracovník, což by mě jako fakt vůbec nebavilo pracovat někde v kanceláři. No a musím říct, jsem do toho hrozně rád, že tím hercem jsem, protože potřebuju prostě se hejbat, něco dělat, přesně. A no a prostě od jak živa jsem to tak cítil, ošel jsem zatím, no.
0: No a kdybys ale musel mít jinou práci, tak co bys jsi vybral?
1: Je to samozřejmě těžká otázka, ale já jsem dřív dělával brigádu na dvou jihočeských zámcích, Červená Lhota, to asi budete znát z pohádek, a taky zámek Dačice. A musím říct, že mě bavilo to provázení. Ono to taky vlastně je takovým způsobem trošku divadlo, protože zase máte nějaký text, který předáváte lidem, na konci vám zatleskají, když jste dobrý. takže vlastně to je taky takový trošku divadlo a umím si představit, že něco takového, možná klidně nejen průvodce na nějakém objektu, na nějakém zámku, ale klidně třeba i průvodce po nějakém městě, takový jako delegát nebo něco, tak si umím představit, že bych mohl dělat ještě něco takového.
0: V tom si tě taky umím představit.
1: Děkuju. Ale je pravda, že s tím provázením jsem teď pár let skončil. Přemýšlím, že bych se k tomu vrátil na příští léto, takže třeba se někde potkáme.
0: Na nějakém hradu nebo zámku s Martinem.
1: Takže to je něco, co bych si uměl představit pro sebe. Ale mám takovou ještě jako odbočku. Promiň, že teda odpovídám i na otázky.
0: Na který se neptám, ale třeba se zeptám.
1: Jakože já jsem přemýšlel teď vlastně v rychlosti tady ve studiu, jaký ty práce bych mohl dělat. A pak jsem si jako zpětně vybavoval, co jsem kdysi chtěl dělat. A je pravda, že úplně jako malinký, mně se samozřejmě líbilo, jak jezdívali popeláři prostě v tom velkém autě.
0: To hodně kluků.
1: Jo. Takže nejdřív jsem tebe popelář, jakože prostě to je ten kápo té ulice, který to tam dával dokupy.
0: No jasně.
1: A jezdí přesně s tím velkým autákem. A to jsem takhle vždycky koukal na to z okna, říkal jsem si, to jsou kabrňáci. A pak jsem... To jako vůbec nechápu, jak mě to napadlo, jo. Ale je to vlastně trošku vtipný, že já jsem si myslel, že v Praze, protože já nejsem pražský, takže v Praze je metro namlouvaný jako nějakou osobou, která je v tom dopravním prostředku.
0: Jo.
1: Že tam je a má tam mikrofon.
0: A furt jako, to čte.
1: Jo. A říká, příští stanice Flora.
0: Že prostě... Vživě v tu chvíli, to tam člověk prostě sedí vedle řidiče.
1: To jsem si prostě jako malý kluk myslel. A opravdu jsem si říkal, že to je to, co bych chtěl dělat. Jako jezdit tím metrem. Tak předtím to bylo to hasičský auto, teďkon teda bych ho vyměnil za metro, to bylo jako víc cool, že jo. Toto není tak někde, to je v Praze. A že bych takhle četl ty
0: wow,
1: zastávky.
0: To je dobrý, to jsem ještě nikdy od nikoho neslyšel. No,
1: já si pamatuju, že jsem to právě kolikrát takhle jako kluk řekl někomu, když se mě zeptal, a co chceš být, až budeš velký? A já jsem řekl, já bych chtěl namlouvat metro. Tak jsem vždycky jako, všichni tak jako na mě podívali, říkali, to je jako zvláštní přání, ale mě se to prostě vždycky hrozně líbilo, jako přesně. Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
0: No tak já si je tam umím představit. Teď se to zrovna přemlouvalo
1: přesně,
0: nedávno.
1: Víš, jak mě to mrzelo, že jsem se k tomu nedostal. Jako já chápu, že to bylo uzavřený, jako tady to výběrko. Takže tam řekli nějakým 4 lidem nebo kolika.
0: Jako, že je přímo oslovili.
1: No. Ale to jsem si říkal, tak to bych si konečně splnil to dětské přání.
0: To jo,
1: přání,
0: no,
1: prostě.
0: Sice bys tam teda neseděl každý den, ale šel bys do studia.
1: No vlastně by to bylo lepší, že jo, než
0: do konce života tam jezdit a číst to pořád
1: přesně, do konce života jezdit, přesně namluvit to jednou, ale jako, takže tím pádem dopravní podniku, já jsem Martin Hlubocký, až budete zase potřebovat hlas, tak já se hlásím.
0: My teďka navážeme otázkama na texty vlastně, tak trošku je to navazující, protože jako herec se musíš učit určitě pořád velké množství různých textů. Máš teď už nějaký pomůcky na to učení, abys to zvládal prostě třeba rychlejš, efektivnějš a tak dál?
1: No, musím říct, že samozřejmě každý text je jiný. Jsou tady těžký texty prostě od France Kafky, který prostě mi do hlavy lezly velmi špatně. A pak jsou tady třeba texty, které jsou prostě úplně běžná mluva. A ještě k tomu někdy i ten režisér na tom úplně netrvá, aby to bylo přesně řečené
0: od slova
1: od slova. A můžeš si to říct takzvaně do huby, jakože tak, jak ti to je přirozený. Ale co jsem zjistil, že mi velmi pomáhá, tak je to, když se to říkám s tou akcí. Mm-hmm. Že vlastně vím, že teď si u toho sedám, tak si sedám a říkám si ten text, nebo když přesně stoupám, nebo chodím. A, takže vlastně doma se mi to učí velmi blbě. Na těch zkouškách, na jevišti nebo na zkušebně se mi to učí líp, že přesně teď si pamatuju, že mám naproti sobě tuhletu kolegyni, že jí u toho podávám tady kelímek a najednou si u toho vzpomenu, co vlastně mám říct. A vlastně je to taková jako zajímavá paměť prostě spojená s tím pohybem.
0: Mm-hmm,
1: a
0: to je super.
1: To mi pomáhá.
0: No a zažil jsi někdy za svou letitou kariéru nějaký mega výpadek textu na jevišti?
1: No,
0: a jak
1: teda,
0: se to třeba zachránilo?
1: To si teda pamatuju.
0: Tak povídej.
1: No, tak to bylo ještě na dramaťáku. Mm-hmm. Kdy jsem hrál Piláta Ponského v Pašiových hrách, takže prostě o Ježíši Kristu. A já jsem řekl kolegyni, která hrála takovou písařku, a já jsem jí měl říct, napiš nápis, ten pak připevní na kříž. Ježíš Nazarecký, král židovský. No jenže to jméno přeci jenom není úplně obvyklý, nejmenuje se Jan Novák, že jo? A já na ní říkám, napiš nápis, ten pak připevní na kříž. A já jsem si nemohl vzpomenout, jak se ten Ježíš jmenoval.
0: Příjmení.
1: Ne, já jsem si ani křes, ani prostě
0: nic.
1: Vůbec jako...
0: Koho tam máš napsat, nevím.
1: Přesně, teď jsem si říkal, doprč. No, pardon. Takže teď jsem si říkal, jako napsat teď to jméno, ale jak to jméno vlastně je? Naštěstí ta kolegyně se na mě podívala a řekla, Ježíš Nazarecký. A já, jo, král židovský. A odešel jsem teda. No, jako,
0: takže ona tě takhle krásně zachránila.
1: Jo, naštěstí.
0: Takže to nebylo
1: jo.
0: Takový to, že by to byla minutový ticho a nikdo by nic neudělal. Tak oni si většinou ty kolegové spolu pomůžou.
1: Naštěstí jo. Naštěstí si pomáháme takhle spolu navzájem. Myslím si, že i já jsem kolikrát zachránil zase výpadky mých kolegů. Takže... To už jsme říkali u těch spolužáků, je
0: no
1: prostě
0: jasně,
1: fajn být parta.
0: A musí držet jo. pohromadě, v herectví obzvlášť.
1: No, umím si představit, že kdybych měl s někým špatný vztah, což naštěstí teď snad nemám, tak že by mě v tom vykoupal.
0: Že by to mohl úmyslně nepomoct, i když by věděl.
1: Jo, čekal by přesně na tu repliku. No.
0: Tak já si počkám. Přesně, a diváci si taky počkají.
1: Je to tak. Takže to si pamatuju hlavně tenhle ten výpadek. Ale určitě jich bylo víc. No.
0: My si dáme další písničku a po ní spousta dalších otázek třeba na trému, nebo na nervozitu, nebo jaké to je hrát před dospělým nebo dětským publikem, jak se to liší.

0: V klubu Rádia Junior si dnes povídám s hercem Martinem Hlubockým a máme teď telefonát. Dovolala se nám Viktorka. Ahoj Viktorko, slyšíme se dobře?
1: Jo.
2: Ahoj Viktorko.
0: Tak povídej, Martin tě už slyší, tak povídej svoji otázku.
1: Já bych se chtěla zeptat, co se mu nejlíp povedlo.
0: Jaká role, nebo jaký představení?
2: Tyjo, tak to je teda složitá otázka. No, co se mi nejvíc povedlo? Nikdy jsem se nad tím nezamýšlel, abych takhle ty role porovnával. Nebo teda, nevím, vlastně to byla otázka na ty role.
0: Asi jo.
2: Vlastně musím říct, že ke každý té roli ve všech těch představeních se snažím se najít vztah. A i když třeba ze začátku mi to nepřijde, že by mě to třeba bavilo, nebo třeba právě i šlo, tak doufám, že si k tomu vždycky ten vztah najdu. A pak doufám, že jsem snad jako uvěřitelná postava. Ale musím říct, že teď mě třeba v hlavě naskočila jedna role, kterou mám moc rád, a to je Prince Vendelín. Právě v pohádce Jak se čerti ženili, se to jmenuje, od Metropolitního divadla Praha. A to je takový princ, který je línej a takový nešikovnej. A musím říct, že toho hraju hrozně rád. A ten má právě i hezkou přeměnu toho, že na začátku je línej a nešikovnej, ale pak statečná princezna, která ho zachrání pomocí nějakého lektvaru, tak z něho udělá charakterního prince, milýho, který má rád. A to mi přijde takový hezký příběh toho prince.
0: Jo, to je
2: a moc rád to hraju.
0: No, tak to je určitě něco, co se ti fakt povedlo. Viktorko, máš ještě nějakou otázku na Martina, nebo ti to takhle stačí?
1: Ještě jednu. Jaký zahrál nejlepší divadlo?
0: Tyjo, to je ale skoro hodně podobná otázka, ale tak Martine, já to zkusím nějak to, co třeba mělo z těch věcí, které jste kdy hráli, úplně největší úspěch, že jste měli pořád vyprodáno a opravdu to bylo jako povedený představení?
2: No, na to vás vlastně můžu i pozvat, protože to pořád ještě hrajeme a je to Hotel Žižkov v Žižkovském divadle Járy Cimrmana. To je představení, který je hodně nevšední, protože my tam nemáme diváky jenom v hledišti, ale prochází celým tím divadlem, takže se dostanou i do míst, kam normálně diváci přístup nemají, takže se podívají třeba i do šatny nebo na zkušebnu a to je možná jedna z věcí, co velmi láká ty diváky a ještě k tomu je to detektivka a s komediálníma, s vtipnýma prvkama, takže tím pádem je to podle mě asi kombinace, která ty diváky

0: bezvadný otázky, tak možná by si zasloužila vyhrát knížku dneska. Dneska jsme soutěžili o knížku Útulek záhad.
1: Páni.
0: Chtěla by si vyhrát?
2: Jo.
0: No tak mi musíš, prosím tě, ale napsat na e-mail radiojunior@rozhlas.cz svoji adresu a celé jméno a my ti potom na tu adresu pošleme tu knížku, jo? Tak když tak třeba s mamkou nebo s taťkou to napište na náš e-mail rádia a my ti knížku pošleme, jo?
2: Tak jo.
0: Tak se měj hezky.
1: Moc gratuluju, Viktorko, a jsem moc rád, že jsi zavolala.
0: Ahoj.
2: Naschledanou.
1: Ahoj.
0: No tak Viktorka, ta už mě tady se spoustou dotazů nahradila, krása.
1: No to jo.
0: Teď ale nervozita. Býváš nervózní, máš trému, anebo už jsi se s ní za ty roky naučil pracovat a pokud jo, tak co ti třeba na to pomáhá?
1: Vždycky, když připravujeme novou hru, tak u ní nervózní určitě jsem. Je to něco, co prostě ještě nemám úplně zažitýho, nemám to prostě tolik ojetý, přesně ty texty, choreografie, písničky, všechno. Takže tam musím říct, že jsem nervózní docela dost. Zrovna zítra máme poprvé před lidmi uvedení nové pohádky Anděl a modré z nebe.
0: Ty jo.
1: A musím říct, že zítra v 10 budu budeš určitě nervózní. Hrozně nervózní. Ale doufám, že to nebude na jevišti moc vidět, teda, že to snad diváci nepoznají. No, ale chci ještě říct, teda, že ano, když mám něco novýho a ještě to tolik neznám a neumím, tak tam jsem nervózní, ale pokud je něco, co hraju už třeba i několik let, tak tam musím říct, že nervozitu mám téměř nulovou. Vlastně, že vlastně to už jsem si tím tak jistý, že vlastně opravdu do poslední chvíle jsem schopný vyprávět klidně recept na
0: bábovku.
1: Na bábovku
0: a pak přepnout a jít na jeviště.
1: Přepnout a vyjít, protože najednou už přesně víte, co máte dělat, máte to pod kůží a tam najednou už pro tu nervozitu vlastně prostor není.
0: Mm-hmm. Takže takhle to máš rozdělený.
1: Mám, no.
0: No a ty jsi zvyklý jak na dospělý publikum, tak na dětský publikum. Mm-hmm. Před kterým je ta nervozita větší, dá se to říct nebo ne? Třeba při té premiéře.
1: No, mám pocit, že to bude asi na stejno. Protože u dětských představení víme, že děti nám nedají nic zadarmo. Jakmile se nebudou bavit, tak začnou zlobit, tamhle si povídat, nebo minimálně se třeba houpat na židli a podobně. Takže jako ty nám to hned dají vědět, že to prostě není dobrý. A to ten herec prostě
0: hned pozná.
1: Pozná a musím říct, v tu chvíli začne být nervózní ještě víc. No je pravda, že dospělý divák, ten, i když se mu to asi nebude líbit, tak prostě v tichu zůstane až do konce, nebo minimálně do přestávky, jestli potom neuteče. A na druhou stranu zase večer, ta atmosféra je taková víc slavnostní.
0: Když to je pravda, je pravda, že dětský představení bývají většinou dopoledne, děti tam většinou chodí se školou nebo se školkou, takže je pravda, že ten večer jako...
1: Takže tam jako ta nervozita zase je tím, tou atmosférou.
0: To je pravda, to máš
1: pravdu. Takže je to možná trošku jiný důvod té nervozity, ale tak samozřejmě já nechci, aby se nudili ani ti dospělí.
0: To je jasný.
1: Ale určitě každá ta skupina divactva, diváků mě znervozňuje nějakým jiným způsobem.
0: My si teď dáme další písničku. Během ní klidně může někdo další zkusit zavolat s dotazem, pokud má. Viděla jsem tady, že tu blikalo další číslo, ale už jsem to nestihla zvednout. No a pokud to už jste vzdali, tak já mám samozřejmě spoustu dalších otázek na Martina, takže se když tak budu ptát dál já. Každopádně máme ještě čas, takže si ještě budeme povídat.

0: klubu si dnes povídám s Martinem Hlubockým, hercem, a máme další telefonát. Dovolala se Adinka se Štěpánkem. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Dobrý den.
0: Už vás Martin slyší, už má sluchátka.
3: Ahoj Štěpí, ahoj Adi, já vás znám.
2: Ahoj.
3: pro posluchače ostatní, tak to je synovec Aneteř.
0: Takže tady volaj svýmu strejdovi do vysílání, tak povídejte, na co se strejdy chcete takhle oficiálně před ostatními posluchači zeptat.
2: My bychom se chtěli zeptat,
4: jakou masku má nejradši
2: a jaká byla nejhezčí
4: i nejtěžší.
3: Jakou masku?
0: Masku jste říkali, že jo?
2: Jo, jaká byla nejhezčí a nejlepší.
3: Ty jo, to je teda otázka. No, prvně vás samozřejmě moc zdravím, ahoj, ahoj. A masku. No, to jako sice není to teda dětský představení, ale je to teda spíš pro dospělý, anebo pro aspoň děti z druhého stupně, což je Máj od Máchy. No, to ještě pí, ještě a děnko nebudete znát, ale nevadí. A je tam hru takovýho ducha totiž. A tam mám takový tmavý stíny kolem očí prostě a takhle vylísovaný na tváři, jakoby ty tváře.
0: Jo, jo.
3: No a to musím říct, že vlastně za prvý to docela dlouho trvá, než tohleto na tom obličeji vznikne. A musím říct, že to mám rád, vždycky se ještě u toho rozcuchám vlasy a tak.
0: Takže to je tvoje oblíbená maska.
3: Já, to je moje oblíbená maska.
0: Máte ještě nějaký dotaz na strejdu?
2: Jaká byla nejtěžší maska?
4: Nejtěžší.
3: Jo, tak to vím.
0: Tak povídej.
3: Ta byla tak těžká, že jsem ji vlastně moc rád neměl. A to bylo, když jsme hráli pejska a kočičku.
0: Aha.
3: A já jsem hrál pejska. Takže jsem dost dlouho hnědil ten obličej, teď jsem si dělal vlastně ty očíčka prostě, vousky, no a vlastně i krk jsem si musel nahnědit, protože jsem měl takovej hnědej, takovej chlupatej overall, takže tam mi končil takhle u krku. No a musím říct, tam opravdu jsem teda to líčil hodně dlouho a to teda úplně mezi mý oblíbený nepatřilo, kvůli tomu, jak to bylo náročný.
0: Takže to bylo těžký na přípravu, ne jo, na váhu, že bys měl třeba obrovskou hlavu nandanou, která by byla těžká.
3: Ne, bylo to spíš náročný přes ní na tu přípravu. Jakože těžkou, to jsem, přemýšlím, jestli jsem měl někdy něco jako těžkého váhově. To jsem asi...
0: To je dobře.
3: No,
0: ti přeju, Martine, že jsi neměl. Máte ještě dotaz, nebo už jste se zeptali na všechno?
5: Ještě chci pozdravit i sestra Lenka.
3: Ale je, děkuji, že posloucháte.
0: To
3: ahoj,
0: je krásný,
3: když
0: takhle...
5: Já jsem chtěla teda, že řekneš tu masku toho dinosaura teda, že to bylo váhově.
3: Ježiši, no jo, já jsem na to úplně zapomněl, jak jsem na to mohl...
0: Tak Martine, to ještě řekni pro ty nezasvěcené, co taky poslouchají a nejsou tvoje rodina.
3: No jo, no, a tak na to jsem teda úplně zapomněl, teda, že jsem teď v létě hrál ve Ztraceném světě na otáčovém hledišti v Českém Krumlově. A tam jsme měli dinosauří takový kostry.
0: Konstrukce, co vypadaly jako kostry.
3: Přesně tak. A ty jsme měli vlastně na sobě připevněný na takových popruzích, jako máte u batohu. A to musím říct, že bylo teda těžký dost. Tam je pravda... Já teď budu vypadat jako hrozná plačka, protože teď jsem vyprávěl o tom, jak jsem plakal ve škole. A je pravda, že nejdy zkoušel jsem plakal i kvůli tomu, že už jsem měl dost...
0: Ještě boleli záda.
3: Jo, boleli mě.
0: Z dinosaura.
3: Boleli mě záda z dinosaura a už jsem byl unavený a teď vlastně, ono to má asi 30 kilo, jo.
0: No tak to je pořádně těžký, no. To teda se nedivím, že jako se kdo překvapilo, že si zapomněl.
3: No to jsem teda, no já jsem na to možná radši zapomněl. Ne, já jsem přiznám, že moc rád... tuhletu inscenaci, ten Ztracený svět hraju. A vlastně se těším, že to budu hrát i příští rok zase. Takže zase vřelezvu, jestli si vzpomenete za rok, ale v prodeji už to bude, myslím, že od ledna nebo od února, Ztracený svět na otáčovém hledišti v Českém Krumlově. A to teda musím říct, to je u dětí teda taky hrozně oblíbený a taky pořád vyprodaný, že tam vlastně nás je třeba 10 lidí, co tam hrajeme dinosaury a jako musím říct, že v tu chvíli děcka mají vyvalený oči, otevřenou pusu a jsou z toho nadšený.
0: Můžu vám říct, holky a kluci, že jsem viděla tohle představení a třeba minimálně tady ty rozpohybované loutky těch obřích dinosaurů jsou úplně neskutečný zážitek, to jen tak někde neuvidíte. A obecně jet na jakýkoliv představení na to otáčevý hlediště, který se s váma otáčí a ty herci hrajou vlastně na 360 stupních okolo vás.
3: No je to zároveň divadlo a zároveň kolotoč. Vlastně
0: ano, unikátní zážitek. No já už vás nebudu zdržovat na telefonu. Děkuji, že jste Martinovi zavolali a že takhle rodinka poslouchá a podporuje.
3: Posílám pusu.
5: Ano, děkuji našemu nejoblíbenějšímu herci popřát hodně štěstí a úspěchu.
3: Děkuji, posílám pusu.
0: Mějte se hezky.
2: Ahoj. Ahoj.
0: Ahoj. No tak jsme měli i takový rodinný telefonát, to je moc hezký. Teď ale pojďme ještě dál, já se tady snažím rychle proskákat, co jsme ještě neprobrali. Co je třeba pro tebe, Martine, horší? Je horší, když se děti jako diváci nesmějí, nebo když se smějí tak moc, že už vy jako herci skoro nejste slyšet?
3: No, myslím si, že je horší, když se nesmějou.
0: A je tam hrobový ticho.
3: Jo, protože když uděláte něco, co obvykle prostě smích je a teď najednou nepřijde, tak to vás tak znejistí a říkáte si, co jsem teda udělal špatně, a vlastně v tu chvíli začnete přemýšlet o tom, jako hraju to blbě nebo jsem to řekl špatně, začnete o sobě pochybovat a najednou se už nesoustředíte na to, co přijde za chvilku. Takže tím pádem vlastně uděláte další chyby, třeba jste předtím ani žádnou neudělali, ale najednou to přijde a v tu chvíli se to může zkazit, to představení.
0: Jo, no, to si umím představit.
3: Ve chvíli, kdy děti se smějou hodně, že těžký je přeřvat, tak vlastně tam stačí chvilku jim dát, ať se dosmějou. Vlastně je dobrý, že přesně pochopili náš foreček, takže zasmáli se, super, super. A jakmile buď to se dosmějou sami, anebo třeba prostě jako gestem, jako rukou, že pokyneme, jakože teď zkusíme teda v tom příběhu jít dál, tak většinou se, jakmile s tím příběhem jdou ty děti, tak vlastně i na to gesto vlastně zareagujou a stěší se a můžeme jít dál, a to je lepší.
0: My si teď dáme úplně poslední písničku, kterou dneska stihneme, a pak už je opravdu minimálně času na posledních pár otázek, protože pak samozřejmě zakončujeme naší hodinu hajajou, takže doufám, že to ale ještě stihneme aspoň trochu s Martinem, a jestli má ještě někdo dotaz, tak teď už ho spíš zkuste poslat na e-mail, aby se na něj stihlo ještě dostat. Radio Junior @rozhlas.cz

0: V dnešním klubu mám herce Martina Hlubockého a zbývá nám spolu posledních pár minutek na povídání. Martine, ty máš jednu ze svých domovských scén, Žižkovské divadlo Járy Cimrmana. Jaký to pro tebe je hrát na téhle slavné scéně, i když nejseš součástí Cimrmanů samozřejmě?
1: Je to super. Jako to divadlo, to má takovou atmosféru. Musím říct, že když mi pár měsíců po ukončení herecké školy zavolali a že mají pro mě nabídku právě, abych tam hostoval v tomhle divadle, tak já jsem takhle zatípl ten telefon a úplně začal skákat, říkám jo. A byl jsem hrozně rád. No, takže určitě je to super a všichni vás tam moc taky vřele zvu.
0: Na co bys tam třeba vypích, na co by si naše posluchače pozval, co by je mohlo bavit?
1: Já vás pozvu na kyberpohádky. Je to představení, který je zároveň i vzdělávací, ale nebojte, ne moc. Je to o tom, že byste si měli dávat pozor v tom kyberprostoru. To znamená, že to, co třeba píšete o sobě na sítích, na internetu, nebo jak pracovat vůbec s nějakýma informacemi, který tam najdete. Mm-hmm. A to mi přijde, že to vlastně má smysl, protože dnešní děti, že jo, všichni vlastně už mají odmala prostě
0: mobil
1: a internet a všechno, tak je vlastně dobrý si říct, že ne všechno, co na tom internetu je, tak
0: je taky, bezpečný, taky dobrý a bezpečný. A jsou věci, na které je třeba si dávat
1: přesně
0: pozor.
1: Přesně tak. Takže to se jmenuje kyberpohádky. Určitě se podívejte na stránky Žižkovského divadla Járy Cimrmana, takže jdjc.cz a tam se určitě podívejte, nějaký termíny tam budeme mít vypsaný, protože vím, že teď v říjnu tam určitě hrajeme a tam je to i docela dost vtipný. Musím říct, že jsem dostal hodně zpětný vazby i od rodičů těch dětí a říkali, že se neskutečně bavili, protože jsou to vlastně tři klasické pohádky, na které jsou právě naroubované tyhle ty problémy dnešních dětí.
0: Jo, internet sítě, nebezpečí, kyberprostor.
1: Přesně tak, takže na to určitě vřele zvu a přijďte. Moc rád vás tam uvidím.
0: V poslední minutce a 40 vteřinách říkal si nám, že zítra budeš mít první veřejnou generálku před divákama novýho představení, takže premiéra, taková ta ofiko, se opravdu blíží, klepe na dveře. Tak pozveš nás i na tohle?
1: Určitě můžu, akorát je to teda v trochu čas, který se vám nebude asi moc hodit, protože ona je to veřejná generální zkouška. To znamená, že teoreticky se může stát, že i třeba paní režisérka to může ještě třeba zastavit, kdyby se jí tam něco nelíbilo. Nebo
0: ale já nemyslela, že nás musí pozvat na zítra. Spíš jako na tuto představení.
1: Určitě. Anděl a modré z nebe, určitě vás také všechny vřele zvu. Je to od Metropolitního divadla Praha, takže zase vás asi spíš odkážu na webové stránky tohohle divadla. Je to zájezdovka. To znamená, že my nejsme jenom v divadle u hasičů, jako zítra, kde budeme mít tu veřejnou generální zkoušku, ale budeme s tím jezdit po celé republice, takže ať už jste
0: odkudkoliv,
1: tak vás třeba můžeme navštívit. Jezdíme opravdu i třeba po Ostravsku, nebo v jižních Čechách, v severních, všude. Takže tím pádem se podívejte, Metropolitní divadlo, a třeba tam za váma přijedeme i s tím andělem.
0: To je krása. Martine, moc ti děkuju za naše dnešní povídání. Už se opravdu blížíme ke konci, takže už nezbývá než poděkovat, že jsi přišel, že jsi nám věnoval svůj čas a ať se ti ve všem, co děláš, moc daří.
1: Moc děkuji, Evičko, za pozvání. Děkuji všem posluchačům, kteří nás poslouchali a taky všem, kteří nám i zavolali s nějakými dotazy nebo napsali dotazy. A přeju vám všem krásný zbytek dne a mějte se krásně.
0: To je od nás všechno, holky a kluci. Tak ahoj.
1: Ahoj.
2: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Vzpomínáte si, jaký úkol dostal Skřítek Čtvrt Jadýrko od sluníčka, které ho probudilo? Ano, měl se starat o lískové keře, aby se jim pěkně rostlo a nikdo jim neubližoval. A někdy nebylo úplně jednoduché tenhle úkol splnit. Je tu další pohádka ze seriálu Rézička a Čtvrt Jadýrko. A jmenuje se Jak měli větrnou záclonku. Ať se vám u ní krásně usíná.

0: Dobrý večer, děti. Už byl málem večer, ale skřítek čtvrtjadýrko se ještě vypravil k lískám. Ráno je dlouho obcházel a okukoval, každou zalil vodou ze studánky, ale pořád se mu na nich něco nezdálo. Jenomže ne a ne přijít té záhadě na kloub. Celý den neměl klid, až ho nakonec ta starost dovedla zpátky do lískových keřů. Zelenají se na celé kolo, spokojeně kolébají na větvích kulaté oříšky a jemně jim ševelí do spaní vroubkovanými lístky. Skřítek jen pokrčil rameny. Snad se mi něco zdálo. A šel domů, protože na obloze zrovna otevřeli oči první hvězdy. Jak si tak krátil cestu přes borůvkovou paseku, všiml si, že mezi krajními pařísky se něco nadnáší. Byl to čtverec plátínka jemnějšího a lehčího než dech. Vlnil se nad špičkami trav jako bílá mlha. Kdo pak tu nechal ležet takovou krásu? Pomyslel si skřítek. Ve tmě ji ještě někdo neobejde a zašlape ji borůvkami. A tak si jemné plátínko přeložil přes ruku a opatrně ho nadnášel před sebou, aby někde nezachytil o větvičku. Vypadá to jako závoj, povídá doma Rézička. Jen je divné, že je na jednom cípu přišité očko a na druhém knoflík. Chvíli to jemné hedvábí prohlíželi a pořád nevěděli, co s ním. Nakonec Veverka povídá, má to tu jen tak ležet, když poutko ustřihnu a knoflík odpárám, budeme mít do okna záclonku, skřítek souhlasil. Našli v šuplátku krajku, co Rézičce upletl pavouk a hedvábnou krásu s ní ještě ozdobili. Byla z toho záclonka, že se na ní srdce smálo. Jen jedno na ní bylo zvláštní. Sama od sebe pořád povívala v okně, jako by světničkou táhl průvan. Lámali si hlavu, čím to asi je, až z toho marného přemýšlení nakonec usnuli. Časně ráno je vzbudilo zaťukání na dveře. Někdo k nám jde na návštěvu, zívla ospalé Rézička. Čtvrtjadýrko, honem stávej. Ale lískový skřítek se jen obrátil v peřinách. To na nás ťuká jen smrková větvička. Jenže k ťukání se přidal i hlásek. Jste doma? Kde pak bychom byli, povídá Rézička a otevřela dveře. Stojí za nimi vítr. Smutně kloní hlavu k rameni a ještě smutněji povídá. Ztratil se mi můj větrný plášť. Zrovna jsem se točil nad lesem, když se mi pod krkem rozepnul knoflík a plášť mi uletěl kdo ví kam. Nebyl náhodou takový rozevlátý a jemný jako pápěří? Zeptala se Rézička. Jak to víte? Divil se vítr. Rézička se podívala na liskového skřítka a přistrčila židli k oknu. Čtvrtjadýrko přikývl a opatrně sundal záclonu. To je přece můj pláštík, vydechl vítr, jen ji uviděl. Ale chybí mu poutko s knoflíkem, řekla Veverka a hned se pustila do šití. Ovšem zase na něm přibyla pavučinková krajka, usmál se čtvrtjadýrko. Nakonec přehodili plášť větříkovi přes ramena a Rézička přidala radu. Dávej si na něj lepší pozor, příště by ho čtvrtjadýrko už třeba nenašel. Vítr pečlivě zapnul knoflík do poutka, smekl klobouk a vysekl jim oběma takovou poklonu, až zavanulo celou světnicí. Snad vám budu také někdy užitečný. A zavřel za sebou dveře. Čtvrtjadýrko postavil židli zpátky ke stolu a povídá Rézičce. Já také půjdu, obhlídnu dnes lískové keře ještě před snídaní. A šel. Jen tam došel, najednou mu cosi divně šustne pod nohama. Stojí před ním brouk s dlouhatánským ohnutým nosem a jízlivě se šklebí. Skřítkovi se leknutím div nezastavilo srdce. Že ty jsi dlouhonosec lískový, zašeptal. A brouk se skvrnitými krovkami s bílým štítem přikývl. To se ví, jsem největší škůdce lískových oříšků. Čtvrtjadýrko se popadl za hlavu. Já tušil, že na mé lísky se schyluje pohroma. Ale to už se dlouhonosec uvelebil na krajní lísce a zahrozil.
1: Teď svým dlouhým nosem navrtám všechny oříšky a do každé dírky uložím po vajíčku. Než se rozkoukáš, vylíhne se v každém ořechu hotové nadělení.
0: Myslíš, že ti to dovolím? Vzpamatoval se konečně čtvrtý jadýrko. Však já s tebou zatočím. A že dlouhonos se popadne.
1: Jenže ten udělal ve vzduchu tajné znamení a v tu chvíli se to okolo zahemžilo jeho nosatými bratry.
0: A všechno se hrne do keřů. Se všemi nezatočíš,
1: odsekl nosatec a popadl první ořech. Tak to za něj udělám já, zafičelo najednou v povětří, až se lískové keře zakymácely. Mezi lísky se snesl vítr. Rozevřel pod keří veliký pytel a přikázal skřítkovi. Pevně ho drž. Pak už jen popadl větev za větví a tak dlouho s každou kymácel, až sklepal do pytle posledního brouka. Nakonec utáhl na ranci kličku a vesele povídá. Tam už lískovým oříšků neublíží. Hodil si pytel přes rameno a rázoval z lesa, až za ním povíval jeho větrný plášť. Dobrou noc.
2: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
3: Rádio Junior, velká pohádka.
4: Pořádnice si usmyslela, že jí patří miminko Martínek, a tak si ho odnesla. Co bude s Martínkem dál? To se dozvíme v pohádce Kmotra tetka Poletka, kterou napsala Markéta Jahodová, režie se v roce 1989 ujal Karel Weinlich, účinkují Eva Horká, Jiří Langmajer, Stella Zázvorková a další.

0: nebolí. Žádnou čarobabu nebolí.
1: Ale mě bolí, koukej, ta modřina.
0: Nevidím.
1: Protože se nedíváš, no koukni.
0: Nepotřebuji se dívat, podle pořádku se čarobaba modřiny nedělají.
1: No to že ne, a co je tohle?
0: Čarobaby nebolí, čarobaby modřiny nemají. Ovládej se, Poletko.
2: Ale hele.
0: Kdyby stokrát měli takový řád.
2: Tak asi nejsem čarobaba.
0: Ale jsi moje milá, co pak bych tě brala do učení, kdybys nebyla?
2: Ty to poznáš.
0: Samozřejmě.
2: Já teda ne. Vždycky jsem myslela, že jsem obyčejná víla, co tančí za poledne na pasekách.
0: Moc přemýšlíš. A to se pro čarobabu nesluší.
2: Tak mi řekni, co to vlastně znamená, že jsem čarobaba.
0: Jsi schopna naučit se čarovat a za jistých podmínek navštěvovat podzemní říše svět a toho užívat. Správně užívat.
2: Já ti nerozumím.
0: No, dejme tomu, že nahoře na zemi je lidská matka, která nechá o polednách dítě o samotě. Špatně se o ně stará. Už rozumíš?
2: Ano.
0: A v tu chvíli je povinností čarobaby udělat pořádek.
2: Jak?
0: Já pořádnice například vemu to děťátko, že? A odnesu je.
2: Kam?
0: Do zahrady dětí, moje milá.
2: A to je kde?
0: Dozvíš se, až přijde čas.
2: A kdy přijde čas?
0: Brzy, moje milá. Právě teď leží tam ve světě lidí na mezi dítě. A to bude moje, jakože se pořádnice jmenuju.
2: Jak to myslíš?
0: Dítě to bude co by dub. Dřív než opravíš kolébku.
1: Ale vždyť jsem říkala, že spravovat kolíbky neumím.
0: Tak se to naučíš.
1: Určitě se zase praštím.
0: Ticho.
1: Nestrefím hřebík na hlavičku.
0: Fuj, čarobaby nepláčou.
1: Tak si zkus, jak je to těžké pořádnice.
0: A dost. Znám tvou nešikovnost a proto jsem se rozhodla, že tohle mlně si tu nechám.
2: To, co přineseš?
0: Na práci v chalupě a vůbec. Budeš mít po starosti.
2: Mohla bych ho vidět.
0: Už tu brzy bude.
2: Ale já chci hned teď.
0: Jsi čarobaba? Zkus čarovat. Vezmi ten železný pekáč s červeným uchem.
2: Pekáč? Tenhle?
0: Ne, s červeným uchem, říkám. Ano, ten.
2: To je tíha.
0: Dýchni mu na dno. Víc. Tak. A teď se do něj podívej.

0: je... Já ho nevidím.
1: Ta ženská ho položila do trávy u cesty. Výborně.
0: Je, ten je malilinkatej. Určitě ještě ani nechodí.
2: Ty jsi moje všecko na světě, chlapečku.
3: A zatra rána, podívejme. Slunce nad hlavou a děvečka se mešká s deckem.
2: Odpuste, pan táto Kroupo Martínek plakal. Chtěla jsem ho skolíbat do spaní.
3: Na to, aby zhoupala to svoje princátko, si tě nedržím.
2: Já pracuju. Podívejte se na moje ruce.
3: Ruka se musí k dílu přiložit, má-li krajíc chleba držet. Kolik pak si toho od rána udělala, Ševcová?
2: Okopala jsem půl pole. Od remísku k dolní cestě. Martínek se vzbudil. Je to chvilička. My si svůj chleba zasloužíme.
3: A hele, na chudobu. Kvůli štrávku řepy se po pansku vynáší. To je vděk, že jsem tě k sobě vzal, když Švec umřel.
2: Neškaryte se, pan táto. Nic takového mi ani na mysl nepřišlo. Však vím, že bez vaší dobroty bych neměla s tím sirotečkem kam hlavu složit.
3: Už nejednou jsem svojí měkosrdcatosti zalitoval, ale živit zadarmo tě nebudu, to si pamatuj. Polož haranta a chytni se motyky, ať doženeš, co jsi zameškala.
2: Prosím vás, hospodáři, ještě slovíčko.
3: Ale z čerstva práce čeká.
2: Taková úzkost se do mě dala. Slunce stojí na poledni. Kdyby tu Martinka natrefila polednice, neuchráním ho.
3: Babské tlachy.
2: Puste mě, pan táto. Donesu chasnička domů a budu robotovat, až do večera ani záda nenarovnám.
3: Tak projít se po polňačce ke hřbitovu bys chtěla. A pak dál na rozcestí a od božích muk k vesnici jako milost paní.
2: Tak to není.
3: A pak vesnicí na náves a pomaloučku ke statku, se sousedy se zastavit, poklábosit.
2: Ne, běžela bych jako vítr.
3: Tak se proběhni, Ševcová. Ale v mém čeledníku se už nestavuj.
2: Pan táto...
3: Jestli nedokopeš ten řádek, hledej jiného dobráka, který tě bude s dětskem živit.
2: Pan táto, proboha vás, prosím.
3: Nesahej, ušpiníš mi koženáky. Práce ti z hlavy hloupé tlachy vyčistí. Děcko tak, jak tak spí. A jestli se nechceš dát do díla, pakuj se. Chudobo lenivá.
4: Dobře jsem předvídala, podle čarobabých řádů. Chystej se, Poletko, vypravíš se na svět pro to dítě.
0: Jo, proč já?
4: Je to tvoje první učednická zkouška. Tady máš plachetku.
0: Co s ní?
4: Ovineš si hlavu.
0: A proč pořádnice?
4: Je čarobabí, donese tě na zem. A neptej se pořád.
0: Když mě se to nelíbí.
4: Plachetka se ti nelíbí?
0: Ten břicháč s fousama. Se mi nelíbí.
4: Co je ti po něm?
0: Škaredě huboval té lidské mámě.
4: To není tvoje starost.
0: Já nevím. Ona tak pěkně unce to děťátko držela. Houby hou. A tolik prosila. Je mi líto.
4: Čarobabám lítost nepřísluší. Uvaž si plachetku, na zemi bude zvonit poledne.
0: Počkej, my čarobaby máme přece dohlížet ve světě na pořádek. Co pak já teď můžu sebrat matce dítě, když tím nádavkem tomu zlému pupkáčovi prospěju? Co kdybych odnesla jeho?
2: Juva?
0: Ale co s ním zase budu dělat, viď?
4: Lidské pořádky jsou takové. Bohatý bude vždycky chudému utahovat smyčku.
0: Ale s tím já se nesmířím. Já nejsem člověk.
4: Není dovoleno čarobabám řešit lidské spory. Tím méně čarobabám učednicím. Čas se nachýlil, ovin si hlavu a přines to dítě.
0: Ne.
4: Co?
0: Nepřinesu.
4: Tak za tuhle neposlušnost budeš na výuční list čekat 100 let?
0: Dala jsem se k tobě do učení, protože si to přála moje maminka lesní Víla Světýlková. Ale jestli mě chceš učit nespravedlnosti, to já se nedám, to potom uvidíš, kdo je Poletka.
4: Poledne, dej sem plachetku, donesu to dítě sama.
0: Nedám.
4: Dej sem. Roztrhla si moje kouzelné zavití, budeš píkat.
0: Jo!
4: Nevadí. Tahle půlka má čarovné síly dost.
0: Pořádnice! Vrace! To nesmíš! Jauvaj, zhrnej se, ryc pometlo, jak se motá to zavití. Poletím za ní. Pořádnice!

0: tatínku!
1: Pozdě. Nepláč.
0: Martinku, kde jsi?
1: No tak, pláčem nic nespravíš. Ona mu nic zlého neudělá.
0: Vždy to byla polednice.
1: Kdeže polednice? Pořádnice. A to je rozdíl. Ona není zlá, jenom taková náhlá.
0: Ty znáš.
1: No jestli. Každý den mi čte levity.
0: Jdi za ní. Ať mi vrátí Martinka.
1: Je, to nepůjde tak hr. Pořádnice se drží těch svých čarobavých nařízení jako pes kosti. Umanula si, že podle nich jí ten klouček patří. Proč jen ho tady musela nachytat?
0: Kam by se chudáček poděl, když má mámu od svítání do noci na poli?
1: No právě, že ho sem taky nosíš, to byl nerozum.
0: Já ho chtěla schovat pod střechu, ale hospodář nedovolil.
2: No, Ševcová, co to slyším?
0: Odpusťte, pan táto, já jen... Že pro těch pár řádků, že by se mi Martinek ztratil.
2: Pár řádků? To, že nebyly tvoje. Co nezaseješ, nevzejde, co neokopeš, neporoste. Vím, co vím, a tebe tu nedržím.
1: Braňte se, paň mámo. Vždyť to je on, kdo pořádnici vrátka na svět otevře.
2: Tak advokáta sis na mě vzala. Ale dobře mi tak. Však radili sousedi, že vdova s dětskem jen darmo chleba ujídá.
1: A tak se z dětka šikovně zbavil. Co?
2: Já?
1: Zrovna ty. Viděla jsem všecko.
2: Viděla? Kdo ví co? Můžu já za to, že se ta ženská zavítá ochomejtá o polednách zrovna kolem mýho?
1: A kdo tady paň maminku zdržoval?
2: Paň maminku? Vysoko si necháš říkat, Ševcová.
0: Já ne. Začala sama hospodářit.
2: Jen jestli. A kde se tady vzala vůbec?
1: Za pořádnicí se ženu, abych zachránila, co jsi spackal.
2: To jsi zjednala pomocnici Ševcová, jakousi rozježenou.
0: Nikoho nezjednávala.
1: V tom kalupu jsem přišla, když už bylo pozdě.
0: Motra, prosím tě, nech nás, jdi si svou cestou.
2: Tak vy se spolu kmotrujete?
1: My? Já? To by bylo pěkné.
2: No to ses musela hodně naběhat, než si tuhle bosatou kmotru klukovi našla Ševcová. Taková mu do peřiny nenasype ani groš, ale jdi si s ní, když myslíš.
1: Já jsem kmotra zrovna tak dobrá jako každá jiná, ty. Halamo břichatý.
2: No tohle.
0: Mlčte už, kmotr. Já ji nehledala, hospodáři, nehněvejte se.
1: No, ale teď jste mě načisto dopálili oba. Nevíš, kde je pro tebe dobře a kde zle, Ševcová? Ale že jsi mě pojmenovala kmotrou, o synka se ti postarám.
0: Dones mi ho zpátky, prosím tebe.
1: To si rozmyslím. A teď nezdržuj. Stejně to od pořádnice nezřízeně schytám. Hej, plachetko, vrať mě naspátek.
3: Ticho! Já ti zakazuji. Klid.
1: Tak jsem zpátky.
3: Konečně.
1: Vezmi si zpátky čarovnou plachetku pořádnice.
3: Plachetka, počká. Napřed udělej něco s tím dítětem.
1: Já? A co?
3: Ať přestane křičit. Vytnav může podle čarobabých řádů se zde nepláče.
1: Ale pořádnice, takovému drobečkovi se nic vysvětlit nedá.
3: Jak to? Když jsem tě přijímala do učení, tvrdila jsi, že to s dětmi umíš.
1: No, co? Umím. Často jsem v lese pozorovala děti dřevařů, to je všecko.
3: Pospěš si, praskne mi hlava.
1: Třeba má hlad. Pojď se, ty řvonku. Chceš kaši být? Hned ti dám. No. Nepláč. Ňu.
3: Tata trvalo.
1: Tiše, usíná.
3: A teď mi povíš, jak ses opovážila následovat mě na svět.
1: Jestli budeš mluvit takhle nahlas, rozpláče se znovu.
3: Zasluhuješ vyloučení z čarobabých řad, ale nebudu tě trestat. Nemám v tuto chvíli jinou vhodnou služku. Učenit. A pak vytrestala se sama. Moc pěkně tě lidé přijali.
1: Jak to víš?
3: Všechno jsem sledovala v kouzelném pekáči. Než začalo tohle pachole se svým křikem.
1: No jo. Možná ti bude líp u nás, než u lidí, Martinku. Tedy jestli na tebe bude pořádnice hodná.
3: Dobrota a laskavost jsou základní čarobabí cnosti. Zatímco prosto řeko se zásadně netrpí. Pst! No dobrá. Budeš o to lidské mládě pečovat, než vyroste tak, aby mohlo přiložit ruku k dílu. Čarobabí povinnosti mě často odvádějí z domu a ty nejsi zrovna nejzdatnější pomocnice, Poletko.
1: Vždyť se teprv učí.
3: Právě proto si jeho výchovu vezmu na starost já, pořádnice.
1: No, jestli jsou čarobaby vlídné a laskavé?
3: V mezích řádů ovšem.
1: Tak jo. A tam, kde to bude zamez, pomůže kmotra tetka Poletka.
3: Do plachetky zavinutá pořádnice.
1: No.
3: Do plachetky zavinutá Poletka.
1: Mě to škrtí, já se schovám do truhlice.
3: Budeš chodit zavinutá otečka.
1: Ano.
3: Všechno musí na svém místě stát.
1: Aha.
3: Tady platí čarobabí řád.
1: Jo.
3: Když už je ten závoj na dvě polovice,
1: tak co?
3: Bude z tebe pod plachetkou Poletka.
1: Aha.
3: Všechno musí na svém místě stát. Tady platí čarobabí řád. Jo.

0: A tady platí čarobabí řád. Tady platí čarobabí řád. Tak, kamna jsou vymazaná tetičko pořádnice? Budou sloužit líp než dřív, uvidíte.
1: Koukněme chasníka, jak se otáčí. Nikdy bych nevěřila, že se z tebe vyklube takový kalý chlap, Martine.
0: Za to děkuju vašemu vychování, tetičko.
1: Ale děti.
0: Však vy víte, že mluvím pravdu.
1: Šmajchlíři, raději se chytni nějaké práce. Kde pak je ten...
0: Podívejme, pekáč a skáče jako živý.
1: Je celý?
0: Jak by ne. Neskýbejte se, zvednu ho sám. No je. Praskl, vidíte?
1: Oh, ta štěrbina se musí zadrátovat.
0: Já to zkusím.
1: Myslíš, že bys to svedl?
0: Tak málo mě znáte, tetičko.
1: Ale tohle není jen tak ledajaký pekáček, hochu.
0: Já už si s ním nějak poradím. Ne, nadarmo jste mě učila devateru řemesel.
1: Učila. A věděla proč. Tady máš a dej si záležet.
0: Žádný strach, tetičko.
1: Poletko. No, Poletko.
2: Co je?
1: Kde jsi pořád? Jedna se tě nikdy nedohledá.
2: Vítr jsem fofrovala do zdí Martinova nového přístěnku.
1: Jak se ti líbí?
2: No, je to lepenice dobře lepená, jen jí musím ještě kapku vysušit.
1: Ale já nemyslím přístěnek. Martin, jak se ti líbí, se ptám.
2: Vyrostl až moc.
1: Viď, je z něho dospělý muž.
2: No jo, to jo.
1: Rozumný, uctivý, poslušný.
2: Milý, moc milý člověk to je.
1: Jaký pak člověk? Jaký pak člověk, co? Vyrostl přece tady. V čarobabí podzemní říši.
2: Člověk přece zůstane člověkem, podle řádů.
1: Chceš mě nazlobit, viď? To se ti nepodaří. Dnes ne. Rozhodla jsem se, že se vdám, Poletko.
2: Vdáš? Za koho?
1: Vezmu si Martina.
2: Našeho Martin?
1: Jo.
2: Ztratila si rozum, pořádnice.
1: Co by? Je dbalý? Pořádek ctí, sluší mu to a na slovo mě poslouchá.
2: Není z čarobabího.
1: Není, ale bude. Právě skládá tovarišskou zkoušku.
2: Jakou zkoušku?
1: Uložila se mu zadrátovat pekáč s červeným uchem.
2: Je, na to nemáš právo.
1: Sám si o tu práci řekl.
2: Protože nevěděl, že mu navždycky zahradí cestu klidem. Pro tohle jsem ho v kolíbce nepiplala. Buď rozumná, pořádnice. Vzala si Martinkovi mámu. Ještě ho chceš připravit o lidskou rodinu?
1: Ten mládeneček u mě rostl. Moji kaši jedl. Já jsem jeho rodina. A ty mi uděláš při té svatbě dohazovačku.
2: Já?
1: Musíš.
2: To v žádných řádech nestojí.
1: Tak to tam připíšeme.
2: Co jsi to řekla?
1: Že to tam připíšeme.
2: Je. Teď jsem poznala, jaká doopravdy jsi, pořádnice. Každé slovo pentlíš těmi svými řády, jako kdo ví jakou cností. A přitom si je natahuješ a zkracuješ podle vlastní míry. Abys věděla, půjdu za Martinem a všechno mu řeknu.
1: To nemůžeš, nesmíš, jsi moje učednice.
2: Už pěkně dlouho. A na nic.
1: Dám ti výuční list hned po svatbě.
2: Ne, ta svatba není spravedlivá.
1: A je.
2: To by se muselo dokázat.
1: Dobrá. Chceš důkaz? Budeš ho mít. Martin teď drátuje čarovný pekáč s červeným uchem. Až se podívá do jeho dna a uvidí svět tam nahoře, nebude o lidi stát.
2: Ne, tomu nevěřím.
1: Já vidím člověka ve světě jako v mouce červa. Z Martina bude ženích a z tebe dohazovačka.
2: Martinku, Martinku.
1: Martinku. Martine, chlapče.
3: Potřebujete něco, tetičky?
1: Přišli jsme se podívat, jak daleko si s mým pekáčkem.
3: Zrovna jsem ho vyčistil. Pískem, podívejte.
2: Tahle metlice tě ještě v koštěti zaštípe. Počkej, pořádnice.
1: Pěkně se leskne. Děkuji. A teď dýchni na jeho dno, Martine.
3: Proč, tetičko?
1: Neptej se a poslechni. Uá, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble. Dívej se, dívej jako do zrcadla. Co vidíš?
2: Nic, že nevidíš nic.
4: Na krajce, chudoba lenivá, zatrolená práce, darmo jedí.
3: Ale vidím, je. Tetko Poletko, veliké stavení vidím.
4: Chudoba lenivá a práce zase stojí.
2: Nehněvejte se, hospodáře.
4: Tebe nehledám. Zuzka, kde je? Potřebuju dovézt zrní do mlýna.
2: Nemohla bych já zaskočit.
4: Je třeba pytle na vůz naložit, ani půlku neuzvedneš.
2: Zuzka sbírá vejce, plot je děravý, slepice zanášejí, omešká
4: se. Ty, aby si nehájila.
2: Už onekdy jsem říkala, že se pláňky kácejí, chtěli by vyměnit.
4: Se vším si pozadu, ani o zimě ještě nejsou v zemi a budeš ztrácet čas s plotem.
2: Já myslela, že vy byste ho mohl spravit.
4: Ještě ty mě budeš honit, nevím, kde mám hlavu, jen tebe a tu Zuzku lenošnou uhlídat, co mě stojí dřiny, na všecko jsem sám, Himmelkreis.
3: To je špatné hospodářství.
1: Nezamlouvá se ti, viď?
3: To se ví, že ne. Stodola na spadnutí, ustavení prolomená střecha i po stranice uvozu je prasklá.
2: Statek chátrá, pravda, ale lidé, co lidé?
3: Lidé? To ta tetka a ten...
2: No, co pak je nepoznáváš? Fixlej fix.
3: Nezlob se, tetičko, ale jsou nějací divní, zamračení.
2: Ale to oni jen tak vypadají, zrovna teď. Jindy, to bys viděl, umějí se smát, umějí pohladit, za práci vzít a ještě písničky zpívat.
3: Já nevím, tetko Poletko.
1: Za mnoho nestojí, viď, Martine?
4: Martina, Laudon, kde je ta holka? Přece nebudu nakládat sám.
2: Nezlobte se, hospodáři, vždyť je to děvče jako vítr. A ve stavení je platná. A jak?
4: Že na ní čekám, jak trnka na kozla. Proč vás živím, holoto chudá? Himmelkreis, to je pořádek. Ale já vezmu bič a hned se začnete otáčet.
3: To je ale hlupák. Já bych mu ukázal.
1: Chtěl bys s ním žít?
3: Že si to ta tetka tady na obrázku v pekáči nechá líbit, no řekněte?
1: Odpověz, Martine. Chtěl bys s takovými žít?
3: Je, ani za nic. S vámi je dobře, tetičky moje.
2: Martine!
3: Co jsem? Ublížil jsem ti, tetičko Poletko?
1: A bude svatba. Bude.

0: pěkné, až se mi to tady na prsou sevřelo.
1: Obyčejná písnička, Martinku, je, takových lidé znají.
2: To by stačilo, zkouška skončila. Martin se vyslovil, teď je řada na tobě, Poletko.
0: Promiň, tetičko pořádnice, ta Hezunka zpívačka patří taky k lidem.
1: Líbí se ti, viď?
0: Moc, jak zpívá, i vy mě to zpívá. Slzy do očí to vhání.

0: udělat.
1: Vrať mi pekáč, Martine. Dno bys mu vyhradil.
2: Ještě ne, tetičko. Ještě kousek písničky si poslechnu. Tak pěkně mě k sobě vábí. Slyším v ní, co se tady nikdy neozývalo.
1: Řekla jsem dost. Ty jsi neposlušný, Martine.
2: Nemračte se, tetičko. Tou písničkou se ve mně rozezněl zvon. Je jak voda, co stoupá, nese mě za tou panenkou. Já s ní chci být.
3: Teď si kápl na to pravé kluku.
1: Paletko, zmlkni.
3: No, pokračuj, Martine.
2: Řekl bych jí třeba jen tři slovíčka.
1: Ani jedno. To děvče už nesmíš vidět.
2: To nejdete to pořádnice. Vždyť já ji stejně vidím. Mám ji před očima jako živou.
1: Svoji zhoubu, Martine.
2: Musím s ní mluvit, pomocí. Půjdu za ní.
3: Jenom kam, Martinku, kam pak?
2: Vy to nevíte, tetko Poletko?
3: Vím.
2: Tetičko.
1: Ticho. Voda do nebe neteče, slovo zpět nevezmeš, Martine. Chtěla jsem tě pozvednout do čarobabího, ale ty jsi mě přestal poslouchat. Zapomněl, co jsem tě učila.
3: Učila, nenaučila.
1: Jsi tady jen sluha, nic než sluha z milosti.
2: Proč se tolik zlobíte, tetičko?
1: Já ti chtěla darovat nesmrtelnost. Vzít si tě za muže.
2: Ale já, co pak já bych mohl?
3: On je totiž z člověčího a chce panenku.
1: Poletko!
3: Au, za vlasy, ne, to bolí.
2: To pořádnice, tetičko.
1: Čarobaby nebolí.
2: Nechej, slyšíte?
1: Co se opovažuješ? Uah! Ty jsi na mě vstál ruku. Na mě, která tě vychovala. Měla jsem tě odnést do zahrady Polednic, kam slunce nezasvítí, kde děti nevyrostou. Meluzína chytá jejich pláč do zimní fujavice. Bludičky otiskují jejich paty do hladin močálu jako vlnky. Hadí král se hřeje v teple jejich tělíček.
3: Přestaň, pořádnice. Je z tebe hrůza.
1: Tak je to správně. Však ještě poznáš, kdo je pořádnice. Odnesu tě do své zahrady, Martine, ještě dnes. Ještě teď budeš stavět kamenné kolíbky poledničím děťátkům, pavoukům sítě spravovat, hadí jed míchat.
3: Na to nemáš právo. Vždyť chce jen k lidem, kam podle řádu patří.
1: Nakonec se stejně stane to, co chci já.
3: Ale to není spravedlivé.
1: Já určuji, co je. A co není spravedlivé?
3: To nemůžeš.
1: Dokud mám čarovnou plachetku, platí jen jediný řád. Moje vůle. Uáh. Prober se, člověče.
3: Tak to ne. Tohle ti překazím. Já mám přece taky plachetku.
1: Dej sem ruku, mládenče. Viň se, plachetko, dokola kolem.
3: Jen co z hlavy, sec majs.
1: Dokola kolem, dokola kolem.
3: A je to.
1: Poletíme.
3: Nikam.
1: Nezdržuj, Poletko.
3: Nikam nepoletíte.
1: Jak se opovažuješ?
3: Můj kousek lítacího zavítíčelu je stejně dobře jako tvůj. Sama si to tvrdila. A já k němu ještě přidám ten tvůj.
1: Ty jsi mi sebrala moji plachetku. Dej sem.
3: Kde pak? Uf, pohni sebou, Martine. No, ty jsi mu dala.
1: Ani hran nemohu udělat. Vrať mi mou plachetku, Poletko. Dostaneš výuční list.
3: O výuční list Polednic nestojím. No tak, no.
2: Co se stalo?
3: Konečně.
2: Tetičko Poletko.
3: Je mimo sebe, vezmu ho pod paží.
1: Slituji se, bez plachetky jsem docela ztracen.
3: A ty se nestratíš.
2: Kam mě to vedeš, tetičko?
3: Stěhuješ se na svět. Za panenkou.
1: Ne, ne, ne, ne, zpátky. Potrestám tě. Potrestám. Jaj.
4: No, malá stůl. Jde ti to nakládání jak slepici lítání, Zuzko.
5: Zrno je těžké, stričku. Aspoň kdybyste nahoře rovnal.
4: A uženu si pruh, to tak.
5: Kvůli každým navůzému pytli

0: ní nevydrží. Tatínek myslel, že ke mně budete jiný, když jsem z přízně.
1: Tože ti řekl můj bratr. Ta chudoba chudá by mi měla třikrát denně děkovat, že jsem tě ještě nevyhnal.
0: Strýčku, aspoň trochu uznání.
1: Uznání? Jaké uznání? Snad tvůj táta nepočítá, že ti spadne statek do klína.
0: Ten? Na zem spadne, sesype se. Copak dvě ženské udrží hospodářství? A vy ruku k dílu nepřiložíte.
1: Ty sloto ukřičená, konečně se zvýbarvila, půjdeš z domu.
2: Maria, panenko, Zuzko, co se ti stalo?
0: Ale nic, teta.
1: I stalo, biče si lízla.
2: Zaplať pambu. Já myslela, že s nejmín spadla z vozu.
1: A ještě jí přidám, chudobě lenošné.
0: Jestli je tu někdo líný na práci sáhnout, tak se to vy.
2: Zuzko, co to mluvíš?
0: Pravdu však víte nejlíp sama.
1: A to si říká přízeň, huba nevymáchaná.
2: Zuzanko, máš hlavu do hněvu namočenou, mlč. Hospodáři, neposlouchejte jí.
0: Jen ať slyší, aby teta už mu taky děláte dlouho služku za nic.
2: Zavři pusu, holka, dokud je čas. Hospodář ti odpustí, však ví, že bez tvých rukou by se těžko obešel.
1: Ještě ty začínej, ševcová, já se obejdu. Kličte se mi obě dvě vy.
2: Šmánku, te hospodáři. Kroupo. Já se na vás v životě křivě nepodívala. Poctivě sloužila. Synka jsem pro vás pozbyla.
1: Tak vyčítat mi budeš? To mi ještě chybělo.
0: Pozor, teta.
1: Pakujte se, holoto, nebo o vás ten bič přerazím.
3: O, tak to ne, tak to ne, tak to ne. Práce mi tu nebudete.
2: Maria, panenko.
1: Heršovc, že je to ta bosatá rozježená?
3: A ještě před Martinem. Dej sem ten bič.
1: Nedám.
3: Dáš. Fuj, že se nestydíte.
0: Teta, já snad mám vidění.
1: Zámala mi bič.
2: Jednu takovou mi připomíná.
3: Jsem to já, paní maminko. A tady vedu Martina.
2: Martina?
0: Martina?
3: No, tak se prober, kluku.
4: Já už jsem docela vzhůru.
3: Tak se ukáž.
4: Pěkné odpoledne, přeju ve spolek.
2: Jedna taková se natrefila. Za kmotru mému chlapci chtěla jít.
3: No, chlapec vyrostl, ale já jsem ta sama. Koukni.
1: Heršovc, kroupo, vytři si oči. To máš z toho, že sedlačíš pořád se ženskýma.
4: Dobré odpoledne, zpěvačko.
0: Jaká pak já jsem zpěvačka? Teta už při prvním slovíčku si troufá.
4: Nechtěl jsem tě urazit.
0: Já se nezlobím.
2: Ty má chvilko šťastná. Jak ti mám věřit? To, že by byl Martin.
3: Je, věř si nebo ne. Však jsem jeho kmotra, tak to musím vědět.
2: Jako kdyby neboštíku mužovi z oka vypadl. Martinku, jsi to ty?
3: Nebuď jako kámen, Martine. To je tvoje máma.
4: Máma? To slovo si mě naučila, tetko Poletko. Ale je to jako když pohladí. A taky to v prsou hřeje, to neznám.
3: Bodeď, no co koukáš, jsi zase u svých. Dej mámě aspoň pusu.
2: Martine.
4: Mámo, teď nevím, která z vás dvou je hezčí. Jestli ty nebo tady.
0: Jmenuju se Zuzka. Martine, vítej u nás.
3: Lidi, vy se mi tak líbíte, když jste na sebe hodní.
2: Pojďte, uvařím krapet polívky.
4: To si dám.
1: A co já?
5: Vždyť jste nás vyhnal, strýčku.
1: A kdo pojede se zrním?
3: Tak se mi zdá, že jsi tu nějak navíc, břicháči. Třeba já pojedu. Už se s tebou chystám dlouho na výlet.
1: Ve mlíně je potřeba pytle složit, to by se zadýchala kmotra.
3: Ale co by? Podívej, mám takovou hadírku.
1: Kus plátna, co s ním?
3: Sáhni si na něj, hezky se ho chyť, tak...
1: Co se to děje? Nic nevážím.
3: Necukej sebou, vejlupku. Tak, asi omotaný.
1: Dej mě dolů, copak jsem bublina.
3: Tu chvíli to vydržíš. Podrž si čepici.
1: To mě neseš do mlýna.
3: Houbeles, za pořádnici.
1: Hrozné místo. Je tu cítit plesnivina.
3: Nejdřív pust tu hadírku, tak, a potom se rozhlížej.
6: Plachetka, přeci si ji donesla, drahá Poletko.
2: Ne pro tebe, pořádnice.
6: Vrať mi moji kouzelnou moc.
3: Už se s ní navyváděla dost neplechy.
6: Přišla ses mi vysmívat.
3: Přivedla jsem ti ženicha, koukej.
1: Je, to je baba Škarida.
6: Ženicha? Ukaž se.
1: Už, ještě mi uhraneš.
3: Budeš si na ní muset zvyknout, břicháčku.
1: Na tuhle, proč?
3: Budete spolu bydlet.
6: Mně se nelíbí.
1: Zbláznila ses, odnes mi zpátky.
3: Tuhle.
1: S touhle tu nezůstanu.
3: Hodíte se k sobě jako vrána k vráně.
1: Mám tam majetek.
3: Zůstaneš tu, abys dobrým lidem na světě nekazil reputaci.
6: K čemu mi zde bude?
3: Na výpomoc, místo Martina.
6: Vždyť nic neumí.
3: Naučíš ho, v tom si mistr.
6: Myslíš?
1: Já chci domů, od rána jsem nejedl.
6: Dostaneš až naštípeš dříví.
1: V životě jsem to nedělal.
6: Tak teď začneš.
1: Silně ti uteču.
6: Mezi hady a štíry? Nebo si vybereš žížaly? Podzemní havě ti tu máme habaděj.
1: Však si ji podobná, Šeredo.
6: Jo.
1: Havo.
6: Myč nebo vemu karabáč.
3: On byť ona karabáč, opravdu mají hodně společné.
1: Rachomejtle křívonoha.
6: Co?
1: Au!
6: Tomáš!
3: To bych byla neřekla, že ze mě bude nakonec přece jenom dohazovač.
1: Babi znovu chrtla.
6: Ty!
1: Au!
3: Jako dvě hrdličky zrovna nevypadají.
1: Fůr je bradavičnata.
6: Kůži zaživa z tebe sedřu.
3: Tak to už vidět nemusím.
1: Ježi, babu, hololava.
6: Počkej jen, co ti chytnu.
3: Hnedle při jeho tloušťce.
6: Tomáš!
3: Plachetko čarovná, odnes mě pryč.

0: Pospolu.
1: Zuzko.
0: Pospolu.
2: Martine.
3: Sejdeme se ve věnečku. Pospolu.
2: Hej, Martine.
1: Kmotřičko, už jsme tě hledali.
2: Nechala jsem u tebe čarovnou plachetku. Tu svoji.
1: Tady je.
2: A mám je obě. Já jen, aby nepřišla do ruky nějakému břichatému budiškničemovi. Tobě ji půjčím. Stačí zavolat.
4: My už žádné čáry potřebovat nebudeme. Vidíte, děti?
2: Sluší vám to takhle pohromadě. Tak se tu mějte.

zkusila, nepříjemná

pivo síny, dál dojdeš potit se, potit se, to je rada má. Leží bacil vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká potit.

0: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
1: Baví vás věda nebo raději sportujete?
0: Čtete knížky, sledujete filmy?
1: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
0: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
1: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
0: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Na základě sběru pradávných příběhů jednotlivých chemických prvků, rozhovorů s molekulami a zkoumání zbytků v kádinkách a skumavkách vznikl tento malý chemický bestiář. Chemie totiž nepatří jen do tabulek a učebnic. A proto se chemické prvky vydaly do světa, kde zažívají všelijaká dobrodružství, ale i všední trápení. Pětidílnou sérii Malý chemický bestiář napsala a režíruje Tereza Verecká. Hrají Marie Štipková, Marek Mikulášek, Vojtěch Bartoš, Diana Toniková. Natočeno v roce 2020.

0: Raz, dva. Už? Už to jede.
1: Nahrává to, šéfe.
2: Toto je zvukový záznam posledních z nás.
1: Nevíme, jak dlouho se ještě udržíme.
0: Na dně kelímku je strašný horko. Stoupáme k hladině.
2: Říká se, že je to tím, že nás náš člověk k osvěžení nechal na sluníčku. Jiní tvrdí, že moc třepal kelímkem. Jestli nás někdo poslouchá, vyvaruj se sluníčka. Dej pozor na limotřesení a slyš, jak to s námi bylo. Na začátku byla láhev.
0: Limonády.
2: Jistě, že limonády. A my v té láhvi žili. Byla nás tam spousta a bylo tam pěkně živo, sladko a osvěživo. Chodili jsme vždycky po skupinkách. Každý uhlík měl na starosti dva kyslíky.
1: Jedné takové skupince se někdy říkalo bublinka.
2: No ale my, co jsme to brali vážně, jsme si říkali CO2.
0: Bylo tam narváno k prasknutí. Všichni jsme tam byli strašně pod tlakem. Dost jsme se hádali.
2: Hlavně, když přišla řeč na to, co kdo bude dělat, až se konečně z láhve dostane. To chtěli všechny bublinky nejvíc.
3: Vyprchat!
0: Až my utečeme z podvíčka, poletíme k lesu, aby nás mohli dýchat stromy.
1: My bychom chtěli, aby nás mohli vydechovat lidé.
0: Ne, lidi, stromy. My budeme u toho, když budou na zemi vybuchovat sopky.
1: Ne, země. A věděli jste, že prý nějaké CO2 bydlí i ve vesmíru? Tady uhlíkův prapraděda byl z Marsu. To je přesně místo pro nás. Žádná lahev limonády nebo kelímek.
2: Hašteřili jsme se a předháněli, kdo je víc. V tom skoro ze dna láhve promluvili ti nejstarší z nás.
4: Vy bláhoví, co pak nevíte, že jakmile jste jednou v kelímku, vaším úkolem už není uprchnout, ale udržet se tam. Prchají jen ti slabí a malověrní.
3: A proč jako?
4: No, abyste osvěžili. Proto jste přece v limonádě CO2 bublinky. Abyste štípali lidi na jazyku, perlili jim na patře a aby vás pak mohli vykrknout do světa. Nebo dokonce díky vám vykrkat písničku a myslet si, jak nejsou vtipní. Ale není to vůbec lehké nevyprchat.
3: A to jako proč?
4: Protože jste plyny. Každé CO2 je mnohem lehčí než limonáda a táhne ho to nahoru. Proto se musíte co nejpevněji chytnout hladkých stěn kelímku a nenechat se odšťouchnout nějakým zamícháním či štěrchnutím. V kelímku vás nechrání víčko.
3: Fuj! Víčko není žádný ochránce. Víčko je zlo. Pryč s víčkem. Pryč s víčkem. Pryč s víčkem.
2: A tak to pokračovalo a pokračovalo. A ani jsme si nevšimli, že vlastně začala válka. A byla to dlouhá a těžká válka. Jedni byli proti víčku, druzí za svaté víčko.
0: Říká se, že lidé občas dávají do láhví divné věci.
1: Třeba vzkazy.
0: Okurky.
1: Nebo v nich dokonce stavíte celé lodě.
2: Ale válku. Válku do láhve zatím ještě nikdo nedal. A to je dobře. Do války se nepouštějte.
0: A už vůbec ne v láhvi, kde je na ní tak málo místa.
1: Jedni volali do útoku, na ně! A hned museli dodávat, s dovolením, já bych se jenom tady trošku, víte, protáhnul. Promiňte, do útoku! Pardon, já se zkusím tady okolo vás prosmíknout. Promiňte, já vám hned uhnu. Nezlobte se, to je vaše noha. Aha, pardon. A jestli byste mohl ten loket trošku dolů, tak... Au!
0: A ti druzí zase křičeli... Morho, padniš, krleš! A pak říkali... Totiž, pardon, mohl byste se trochu zaklonit? My se totiž jaksi potřebujeme rozpřáhnout mečem. A není tu vůbec žádné místo. Tak kdyby vám nevadilo, že byste nám trochu uhnul, zaklonil se, my se rozpřáhneme a pak bychom vás bodli.
1: A tak to šlo asi 25 minut. Což je na bublinkový čas 1,5 věčnosti.
2: A tu konečně jsem si já, jeden z uhlíků, přitáhl své dva kyslíky a povídám. Pánové, uhlíctvo a kyslíctvo, co to děláme? Vždyť už to takhle nejde, vždyť se všichni známe. A není nás tady snad dost na to, aby někteří mohli vyprchat klesu, další třeba do atmosféry nebo až do vesmíru. A ti zbylí štípat na jazyku a napatře ty krásné lidi, co si limonádu koupí. A víte co? Já sám se sice těším, až budu jednou lítat u nějaké té sopky, až budu vyprchaný. Ale pokusím se tady s mými kyslíky zůstat co nejdéle a pomoct s tím osvěžením. Vždyť je konec konců léto a jsme v limonádě. Ale to je samozřejmě každého věc. A jak tak všichni uhlíci a jejich kyslíci zatleskali v úplně stejném rytmu, láhev se v chladicím boxu zatřásla, zakymácela a pak se slabým zazvoněním upadla tak, že se její vršek opřel o sklo průhledných studených dveří letnice.
0: A právě někdy tou dobou přišla ke stánku malá Alenka Vostárková, položila na pult 50 korunu a objednala si. Byla úžasná. V láhvi to zašumělo vzrušení.
1: Tamhle to, ta holka, to bude náš člověk. Člověk k osvěžení.
5: Připravte se, už si pro nás jde číšník.
2: Uhlíci chytili pevněji své dva kyslíky za ruce. Kyslíci se všichni povzbudivě podívali každý na svého uhlíka.
0: Jenomže když se číšník natahoval do lednice, nemyslel ani na Alenku Vostárkovou, která zatím nenápadně lepila svou žvíkačku pod barový pult.
2: Ani na tu spoustu plavek vyplněných slečnami tam na dalekých plážích.
1: A už vůbec nemyslel na bublinky CO2 v láhvi.
0: Ale měl hlavu prostě a zkrátka v oblacích.
2: Takhle totiž na některé číšníky působí léto.
0: A tak si ani nevšiml, že láhev, pro kterou se natahuje, je tak hloupě opřená o sklo chladícího boxu, že když otevřel dveře ledničky, udělala žuch a spadla na zem. Jen tak, že se nerozbila.
2: Do každé bublinky v limonádě tím pádem vjela nová energie.
3: To bylo krásný limotřesení.
2: A někteří se dostali až úplně nahoru pod víčko, aby lépe viděli na tu milou holčičku, která si je koupí. I já jsem se koukal.
1: Nám všem v limonádě připadala tak krásná.
0: Protože limonáda svého člověka miluje.
2: Ještě jsme zahlédli, jak se k nám ten číšník sklání, jak sbírá láhev ze země a pomalu... Pomalinku ji staví před Alenku. Nastal radostný schon. Všichni se cpali k hrdlu láhve a udíleli poslední pokyny.
3: Hlídejte si své kyslíky.
5: A kamarádi, jestli se jí někdo z vás dostane do nosu, musíte štípat. Štípat, co to dá.
1: Tam to mají prý lidé nejradši.
5: Až bude po všem, uvidíme se ve vzduchu.
3: Hurá!
2: A když Alenka Vostárková pootevřela víčko, byli všichni tak rozradostnění, že ani nepočkali, až si nás naleje spolu s limonádou a vyběhli jsme jí vstříc. Limonáda vystříkla. Polila Alence vlasy, tričko, sukni i sandálky, které díky tomu začaly parádně lepit. Někteří se zasyčením honem honem vyprchávali. A Alenka prskala.
5: Naše skupinka zůstávala ještě v láhvi. Pozorovali jsme, jak si Alenka Vostárková protírá oči od limonády, krčí nos a trochu nadává. A byla u toho tak krásná.
2: Pak si přitáhla kelímek.
1: Vzala láhev.
5: A zbytek limonády do něj nalila.
2: A Alenka zvedla kelímek k ústům a skoro celý ho vypila. Olízla se a udělala takové milé a blažené a
3: je.
2: Krkla si na celé kolo a běžela si zase hrát.
1: My, co jsme zůstali ve zbytku limonády v kelímku, jsme nikdy nic hezčího neviděli.
5: Neboť není líbeznějšího pohledu pro limonádové CO2 než osvěžený a spokojený člověk.
2: Ještě dlouho jsme čekali, jestli se nám Alenka vrátí. Jestli třeba ještě nebude chtít osvěžit. Ale kelímek bohužel zůstal na sluníčku a Alenka nikde. Drželi jsme se hladkých stěn, ale stejně nás cosi vytahovalo jednoho po druhém ven. Až jsem zbyl jenom já, uhlík a moji dva kyslíci.
1: A proto jste řekl, že natočíme tenhle vzkaz, že jo, šéfe?
2: Milí posluchači, víme, že nám nezbývá dost času. Dostane-li se k tobě tato nahrávka, prosíme, najdi i Alenku Vostárkovou. Pozdravuji ji a vyřití vzkaz od poslední bublinky. Vyřití, že na ní spolu s ostatními CO2 čekáme.
3: V nádechu stromů, výdechu člověka, ve vesmíru i všude tam, kde vybuchují sopky.

Vždycky říkal synu, neber do ruky ten nůž, ale já ho nikdy neposlech a nůž do ruky vzal a brutálně se celý pořezal. Moje máma vždycky říkala, když stála u plotny, synáčku můj drahý, prosím, nechoď pomoct mi. Ale já jí pomoc šel a jí to lezlo na nervy, páč jsme pak vždycky

říkej. Ten večer poprvý jsme spolu s sanitkou jeli, nebo jak jsem tenkrát řekl, že kuchyň vymaluju nám. Ten večer poprvý jsem sanitkou jel sám. Vzpomínáš, jak jsi chtěla přibít poličku, ta doteď na zdi drží i

za to jsem však dobrá kot kosti. Až jednou postavím ti dům, jdi radši bydlet k sousedům. Až budeš chtít strom zasadit, nech si na fórech poradit. Až budeš chtít splodit syna, tak to bych možná mohl dát. I když jak se znám, tak i na stej pokus budu.

do soboty, koukám na roboty. Na rudém písku vidím je si hrát. Nevím, co to ale může znamenat. Kamínky to všude sbírají, fotí si mě potají. Kdo ví, co na mé poušti dělají. Mimozemšťany tu asi hledají.

si mě takhle okoukávají. Až se ten den, co lidé vyhlíží, konečně přiblíží.

tutti i predator.

věřit tomu, že nejhezčí ze všech cest je cesta domů.

0: Rádio Junior.
1: Ať si kdo si, tak si krásná, že se nechci na nic ptát.

lach, lach, lach, lach, lach, lach, lach. Jedna lachtaní rodina rozhodla se, že si vyjde do kina, jeli vlakem, metrem, lodí a pak tramvají a teď u kina vesmír lachtají. Lachtaní úspory dali dohromady, koupili si lístky do první řady. Táta lachtan řekl, nebudem třít bídu a pro každého koupil pytlík a raší.

nehezky a tak lachtaně si vyjeli na grotesky. Těšili se, jak bude veselo, když zazněl gonga, v sále se setmělo. Co to ale vidí, jejich lachtaní zraky, sníh a mráz a sněhové mraky. Pro veliký úspěch změna programu, dnes dáváme film ze života lachtanů.

ze sedadla, nevídaná zlost ho popadla. Proto jsem se netrmácel přes celý svět, abych tady v kyně mrznul jako turecký med. Tady zima, doma zima, všude jen chlad, kde má chudák lachtan relaxovat. Nedivte se té lachtaní rodině, že pak rozšlapala

0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Rádio Junior.

0: Když se bába zeptá,
1: zeptá.
0: Když se bába zeptá,
1: bába.
0: Kudy vede cesta, kudy vede cesta. Taky hlavně neříkej, že pochází z města, s hraním nedokážeš přestat, že je stará brepta, že se dolky vyrábějí z kynutýho těsta.